Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

prach od ní, vojenský známky, špinavý od hlíny, za spoustu let. Zvětralou látku, na zbytku fotky, neznámou adresu,

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než z

0: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
1: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
0: No ale na co smyčec?
1: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
0: No ale na co smyčec?
1: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě?
0: Banjo a basa, to
1: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Ale prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: No, prostě
0: ze smyčcem. No. A na banjo se brnká.
1: Brnká, no.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodejť. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
1: No.
0: Celá rodina hudebně nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pijan.
0: Ladič pijan dokonce.
1: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
1: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
0: No.
1: A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Když ti nohy už nějak nesou.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: to zázrak?
1: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
0: A co je to, náhoda?
1: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
0: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
1: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla své hlava. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila. Ruku, aby nekradla. Nohu, aby z ní nebyla během. Zůstává ovšem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
0: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
1: Co se vysvětluje?
0: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
1: Trufují se chasidé z různých obcí, čí Wunderrebbe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne, hoří. Vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý? Ne, ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
0: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabin má děti? Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři anděle. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
1: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
0: Kon a Rubiček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předspěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubiček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, jo, přisvědčuje Kon. Ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
1: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podívuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kile, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejde. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
0: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný. A ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se dvě křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá. Ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abraham praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému ze křtu. Radí se svým křesťanským kolegou v úřadě. Co si mám obléct? V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu! Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

To před léto jednoho dne časně zrána řekl můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

tam, co leží Dixie. Kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná, kdo zná?

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Vážení příchozi, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh spisovatel Dušan N. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a spotovím se. Usedni, Pupák.
1: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
0: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občany 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potles pro naše občany.
1: Soudruzi, já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
0: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
1: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
0: Nedělej si starosti, Pupák. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jaký pak copak. Radši besedujme.
1: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Jak jsem třeba...
0: Hele, Pupák, na drby my nemáme čas. Spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
1: Ano, tedy začni. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
0: O kolika?
1: Po čtyřech.
0: To už si říkal, Pupák, nevracej se v besedě.
1: Tak abych se stal vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
0: Víš, že ty jsi zvědavej, Pupák.
1: Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. pracující. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesní dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi to vlávali, jak si vznikali lesní kraje. Nechcete někdo něco podepísat? Ne, ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
0: Neobtěžuj se, Kupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nepřibesedujme, nás to poutá.
1: Já jsem obdivoval ty jich sekery.

0: Kterými ti dřevopracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná, což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulání. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, pojďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň.
2: No nic, koupíš mi novou pupa.
1: No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
3: Co ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic. Rozebereme si tě po besedě. Teď nebudeme zdržovat popáka.
0: Mistra! Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruže, já končím pro chaos dnešní besedu. A zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak radste.

Drapce hochu, co se stane, až tě faráš ožení, na žádná holka nedostane.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

seno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívou.
1: Neztrácejte naději.
2: Ale dobrý.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívá návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Také 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Přibývá také lidí, kteří užívají více látek současně. Taková je současná situace u nás. Konec týdne slibuje oteplení. Po posledních chladných deštivých dnech proto začínají provozovatelé koupališť chystat otevření letních areálů. K Třebíčské Polance, která je v provozu už od května, se o víkendu přidal i areál v Moravských Budějovicích a budou následovat další. Otevřelo také venkovní koupaliště v Přibyslavi. Posázavský Pacifik je legenda a budou tady jezdit nové vlaky.
2: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tender na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Současná smlouva s Českými dráhami končí v prosinci 2029. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou, Čerčany, respektive Dobříš. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém bydlení v Brně teď Luděk Savana, Urbánek.
3: Nový bytový komplex má v budoucnu vzniknout nedaleko Slunečních lázní v brněnské městské části Maloměřice Obřany. Nabídne 270 bytů, ale i prostor pro občanskou vybavenost. V minulosti se proti záměru vymezili někteří obyvatelé i vedení radnice. Teď chce dát developer místním prostor, aby sdělili, jaké služby si v nové zástavbě přejí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Sport. Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě. A ještě dodám, že začátek je v 18 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Michal Tučný, skupina Greenhorn, Vlak v 05. A propos, to mi krásně nahrálo, protože v tuto chvíli máme aktuální čas, který říká, že 6 hodin 05 minut. Tak se nám ty pětky krásně sešly při tom dnešním čtvrtečním vysílání Country Rádia. Vláďa Vlach vám přeje krásné ráno a věřím, že i vy budete spokojeni třeba s hudební nabídkou. V nejbližších chvílích nás čeká Tommy Cash, nebude chybět ani Radek Tomášek. A pochopitelně se také aktuálně podíváme na silnice, řekneme si, jak je to s počasím. No a chybět nebude ani probouzení a pohled do kalendáře, to vše teď aktuálně mezi 6 a 7. Tak se vám dobře poslouchá a Milanům přejeme všechno nejlepší k svátku, jméno, ke kterému se určitě dostaneme, ale teď už Tommy Cash.

Do Králem rock'n'rollu to byl Radek Tomášek. 6 hodin a téměř 12 minut. Já jsem slíbil, že se podíváme na silnice a malinko si naťukneme počasí. Tak jak to vypadá? Trošku se nám zkomplikovala situace na silnici číslo 14. Je to trasa Náchod Vamberk. Je zde uzavírka v Novém Městě nad Metují. Natáčí se tady pohádka. No a vy v tuto chvíli můžete využít samozřejmě náhradní objízdné trasy, tak s tím počítejte. Teploty dnes po ránu, ty jsou v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Jak tak tady koukám na mapu, tak na mnoha místech svítí sluníčko, někde máme polojasno a na Pardubickém kraji nebo v Pardubickém kraji se nám vyskytly nějaké mlhy. Takže počítejte s tím, že dnes bude parno, protože teploty vystoupají na mnoha místech až na tropických 31 stupňů Celsia, tak podle toho si zaříďte svou garderobiéru

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Jak je v tuto chvíli aktuální počasí po venku, jsme si řekli před malou chvilinkou, ale jak bude, to už je otázka, kterou zodpovíme právě v tuto chvíli. A i dnešního dne začínáme východem a západem sluníčka. Ve čtvrtek 18. června nám vyšlo ve 4 hodiny 50 minut a zapadat bude 12. minutu po 21. hodině. Rekordní teploty v Klementinu 6,2 stupně Celsia, tedy nejchladněji bylo naměřeno v roce 1882. 33,9 stupňů Celsia, tak to už je víc než tropická teplota, bylo naměřeno pro změnu v roce 2021. Jaké počasí očekáváme dnes? Oblačné, ovšem s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno, ráno ojediněla na východě a během dne přechodně i jinde oblačno. No a teploty, ty budou v rozmezí od 26 do 31 stupňů Celsia, na východě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22. No a co se týká pátku, 28 až 33 stupňů Celsia, tak tady nám ty teploty rostou ještě daleko výš. Červen, červený jako z růže květ. Jedna z těch pranostik, které jsou univerzální a vztahují se k dnešnímu nebo k aktuálnímu měsíci červnu. Jak to vypadá třeba v Kalifornii, tak to se dovíme díky kapele Malina Brothers. Hezký poslech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl sedmou tu máme pohled na silnice, začínáme D8, kde je překážka, je to sjezd 12. kilometr na Kralupy, je zde porouchaný kamion. No a D1, to je taková klasika, před Brnem se tvoří kolona nákladních vozidel v pravém místním pruhu na 173. kilometru. Tak se v tuto chvíli obrňte trpělivostí, pak, že jste na těchto místech. No a co se týká informací z kolejí, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, tady je krátkodobější vlaková výluka, radostná zpráva je ta, že nám končí zítra, takže o víkendu už by to tam mohlo pěkně svištět. Jak to vypadá v našem vysílání? Za chviličku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, no a po půl se podíváme na dnešní oslavence, které máme v kalendáři. Ať se vám dobře poslouchá a šťastnou cestu. Přeje Country Radio.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Léčba závislých na alkoholu podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří skoro 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na něj pojišťovna vydala přes 1 miliardu korun. Léčilo se dokonce i 1170 dětí. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Někteří žáci základních škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dřív. Ve třídách je střídají dělníci. Týká se to třeba Určic na Prostějovsku. Tamní školní areál čeká nejen rekonstrukce, ale také dokončení nové přístavby. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Já jsem před malinkou chvilinkou ve vysílání Country Rádia slíbil, že se podíváme do kalendáře, konkrétně si přiblížíme dnešní oslavence. No, jsou tu oslavenci dva, Milan a ženský ekvivalent Milana. Tak s Milanou, pravdu řečeno, jsem se ještě nesetkal, ale jednoho Milana máme tady ve vysílacím studiu Country Rádia, drahý kolega Milan Schmidt. A já jsem také slíbil, že na něj mnohé prozradím. Tak věřte, že je úžasný zahrádkář, pěstitel, což byste do něj možná neřekli. Má doma krásného pejska a je to excelentní muzikant, takže Milane, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku. No a kde se vzalo? Tu se vzalo jméno Milan. To se k nám dostalo z jižní Evropy. Jde o poměrně mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména milý nebo milovaný. No a význam tohoto jména, tedy Milana, je zcela jednoznačný. Odpovídá znění jména, takže Milan je milovaný. No a těch milovaných Milanů v České republice máme více než 107 tisíc. Na Slovensku slaví Vratislav, takže to zdravíme tam a přejeme všechno nejlepší. A OSN k dnešnímu dni vyhlásila Den udržitelné gastronomie. Takže až si dnes budete dávat něco dobrého k snědku, ať už teď na snídani, nebo na oběd či na večeři, pamatujte na to, jak se stravujeme a udělat něco samozřejmě pro to, abyste jedli dobře a hlavně zdravě. Teď už nás ve vysílání Country Rádia čeká Bob Dylan. Za chviličku se podíváme na silnice a v této půl hodině budeme určitě někoho z vás probouzet. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: se jdeme podívat na silnice 6:42. Silnice 35 z Turnova do Liberce, tak tady je na 28. kilometru nehoda, auto zde vrazilo do svodidla, takže počítejte s mírným zdržením. Jak to vypadá, co se týká počasí na území České republiky, tak teď po ránu jsou teploty velmi příjemné. Jsou v rozmezí od nějakých 14 do 17 stupňů Celsia. Na mnoha místech máme sluníčko, na jiných místech máme zataženo nebo polojasno. Během dne by se to všechno mělo srovnat. Teď už si dáme kapelu Rekonvalescence v písni Hlavu zvednem. No a za chviličku někoho z vás budeme určitě probouzet. Vy posloucháte Country Radio. Vláďa Blah vám přeje krásné dobré ráno a ať se vám dobře poslouchá.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: na Country Rádiu.
1: Každý všední den, přibližně vždy kolem 6:45, někoho z vás probouzíme. Je tu celá řada krásných přání, nejrůznějších pozvánek, připomenutí sebe sama. Zkrátka, jak už to tak u těch přání po ránu bývá. No a dnes budeme oslavovat narozeniny. Respektive je tady jeden krásný příspěvek od Vaška. Country Rádio, dobré ráno. Haló?
2: Ano, dobrý den.
1: Hovořím s oslavenkyní, která nedávno oslavila krásné kulatiny.
2: To hovoríte, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, neděste se, Vaška Červeného znáte?
2: To víte, že ho znám.
1: Velmi dobře, jste spolužáci tady píše.
2: Spolužáci, ano.
1: On vám chce dodatečně prostřednictvím našeho Country Rádia popřát všechno nejlepší. Jste ráda, určitě, co?
2: Jsem ráda, děkuji moc. No, děkuju.
1: Vy někam pospícháte, že jo? Já jsem vás zase
2: Nepospíchám někam, já jsem před chvilinkou stávala, takže se omlouvám.
1: Ne, to se vůbec neomlouvejte, to je v naprostém pořádku, je to písnička k probouzení, takže v podstatě jsme téměř na 100% trefili. Tak on ten šprýmář Vašek, jo, vám chce popřát všechno nejlepší ke kulatým narozeninám, hlavně to zdravíčko. A teď píše, peněz prýmáš dost, ty nepotřebuješ. A prosím tě, nezapomeň zajít do gumárny přezout už na 7. gumy.
2: Ano,
1: to vás čeká.
2: To je náš Vašek tohle.
1: Ano, přesně, a to vás čeká za dlouho, protože on dal ještě do závorky, aby nedošlo k Milce její 60. Jo, teď jsem to prásknul, pardon.
2: Prosím vás, já se vůbec nezlobím, že jste to prásknul, je to tak, musíme se podívat pravdě do očí.
1: No, ale hlavně zníte skvěle mladě, takže pokud i takhle vypadáte, tak to teda se nedivím Vaškovi Červenému, že vám chtěl popřát všechno nejlepší k narozkám.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Není záč, nicméně pro vás vybral písničku, neuved tady vaše jméno, nejste Lenka?
2: Jsem Lenka, ano, jsem Lenka.
1: Tak jsme se trefili, jak já, tak Vašek, protože chce vám nechat zahrát písničku Petra Spáleného Lenko. Jenom
2: no
1: pro
2: tak
1: vás.
2: To děkuju.
1: Nemáte záč.
2: Kdo by to byl do něj řekl, do šklímaře, že tak?
1: No, vidíte, a se divím, že jste překvapená teda.
2: Jo, no tak, ano, překvapilo mě to.
1: Dobře, Leni, mějte se krásně, všechno nejlepší
2: děkuju
1: k vašim
2: vám
1: krásným narozeninám, užijte si
2: no,
1: to.
2: No, děkuju.
1: A Vaška, pozdravujte, víc takových veselých kop kolem sebe vám přeju.
2: Dobře. Jo. Děkuju a pozdravujte tam vás všechny a zdravím všechny v rádiu a přeju hezký den. Děkuju.
1: Vám taky. Díky. Naschledanou, ať se daří. To bylo milé.

Babi Daněk v písni Rychlejší koně. Ty nás čeká Věra Martinová v písni Dala jsem lásku řekám. No a za chviličku už tu bude celá, to znamená 7. hodina raní, což znamená, že je připraven Tomáš Remec, jeho zprávy a počasí. No a po 7. další muzika, třeba Babi Rivola, tak už mi má holka mává. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach, posloucháte Country Radio.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Už víc než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které stojí poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už tyto vysílače nešíří a České radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se jejich odstřel. Tím by zmizela nejvyšší stavba v republice. Jako poslední z tohoto vysílače vysílalo Country Radio na středních vlnách. Uplynulý týden byl deštivý a také relativně chladný. Doplnila se tak částečně voda, která chyběla v krajině, a zlepšila se situace ohledně sucha. Tento týden ale příliš srážek nebude a navíc nás čeká vlna veder, která opět pomůže k vysušování krajiny a rozvoji sucha. Do sportu jdou velké peníze. Tady je důkaz.
2: Více než 2milionová investice putovala do vylepšení sportovišť v areálu Žlutých lázní. Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
1: O dopravě během MotoGP teď kolega Savana.
3: Posílená hromadná doprava je připravená pro fanoušky MotoGP. Závody se uskuteční na Masarykově okruhu v Brně od 19. do 21. června. Dopravní podnik nasadí speciální autobusové i tramvajové linky. Spoje budou jezdit i s četností 1 až 2 minut. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s automotodromem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak už mi má holka mává. Ano, v této písně se v závěru pořád opakovalo tak jeď, jeď, jeď. My jsme ve vysílání Country Rádia, když si to vemu za své, dojeli až k 6. minutě po 7. hodině raní. Vy posloucháte čtvrteční vysílání. Já samozřejmě Country Rádio, máme 18. června, svátek slaví Milan a dojeli jsme do další vysílací hodiny. Cestu najdu, to už je téma pro kapelu Epidemie, která nás čeká za chviličku. Také tu budeme mít pohled na dopravu, na počasí a nebude chybět ani historické okénko. Ano, co všechno se dnes událo, toho 18. června se dovíte v rámci historie pořadu Data v datech. Také se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. No a jak už jsem avizoval, v tuto chvíli i skupina Epidemie. Krásné ráno. Je první.

Alan Jackson dospíval 11. minutu po 7. hodině raní, teď je ten správný okamžik, abychom se podívali na silnice a malinko si naťukli počasí, které se vztahuje právě k tomuto rannímu časovému údaji. Jak to tedy vypadá, podíváme se teď konkrétně na Pražský okruh, tady máme trošku problémy, tvoří se nám kolony před exitem 19 Ořech. Velmi silné kolony jsou zde směr na letiště od Lovkova a opačně také zde pětky, takže samozřejmě to je taková ta klasika kolem Prahy, jinak tomu není ani u Brna, kde ten provoz začíná také pěkně houstnout. Snad vás potěší informace o počasí, které říkají, že teď po ránu jsou teploty v rozmezí od 14 do 17 stupňů, no a přes den by se nám měly vyšplhat až na tropických 31 stupňů Celsia. Takže se podle toho zařiďte, oblečte, chtělo by to nějaký pitný režim, ale to až v těch denních hodinách. My si dáme Václava Neckáře písničku Já ti zabrnkám, no a pak přestaneme brnkát a podíváme se do historie, budou tu data v datech. Hezké ráno.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Písnička Já ti zavrnkám, krásně se mi na ní vzpomíná z dobrávno minulých. Ano, to je také taková historie, protože Václav Neckáři takhle báječně naspíval už v roce 1975. No a v těch datech ještě zůstaneme, protože ku příkladu psal se rok 1855 a v rámci toho 18. června vstupuje v platnost císařské nařízení zavádějící dolnorakouské jednotky jako jediné platné míry a váhy. Co se týká narozenin, tak v roce 1833 se narodil Ludwig Moser, rytec skla, podnikatel a zakladatel známé sklárny Moser. Rok 1959 to byl den, tedy 18. červen, kdy se narodila zpěvačka a skladatelka, od roku 1980 členka skupiny Neres, Zuzana Navarová, oceněna andělem z roku 2001. Dalšího anděla získala v roce 2004 a také jí byl udělen titul čestného občana Hradce Králové. V roce 1942, to už jsme ve světě, se narodil anglický zpěvák a geniální hudebník pan Paul McCartney, respektive Sir Paul McCartney. Eva Klepáčová, tu už se dostáváme k úmrtí, česká moderátorka a herečka, určitě si pamatujete z takových filmů jako Postava Káči z české pohádkového filmu Hrátky s čertem režiséra Josefa Macha. Tak ta se narodila, respektive zemřela v roce 2012. No a úmrtí ještě ze světa. V roce 1936 zemřel Maxim Gorký, ruský spisovatel, dramatik a je považován za průkopníka socialistického realismu. Tolik pohled do historie, to byla Data v datech. My už jdeme na další muziku. Dáme si krásný rytmus Valčíčku v podání Brontosauru. Krásné ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravu začínáme pohledem na D4. Tady se stala dopravní nehoda ve směru na Prahu na 55. kilometru. Další dopravní nehoda, tak to je pro změnu hlášená z Prahy Štěrboholy, konkrétně na Štěrboholské spojce. No a ještě jeden problém se nám objevil v Třinci, je to na silnici 474 v okrese Frýdek-Místek. Frýdlan na Ostravicí, Ostravice, tak to už jsme na kolejích, krátkodobější vlaková výluka, která končí dnešním dnem, a ještě Plzeň, Klatovy, tahle ta výluka potrvá až do 17. července. Tolik tedy doprava, co se nevešlo do ranního otazníku, to už bude téma po půl, respektive po zprávách a po počasí s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mobil je pro dnešní studenty větším lákadlem než nikotin, alkohol nebo třeba sladkosti. Podle průzkumu by se ho 8 z 10 mladých nedokázalo vzdát ani na jediný měsíc. I proto nová vláda chystá regulaci používání mobilních telefonů ve školách. Ostrov u Karlových Varů vybral firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod komunistickou symbolikou. Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu, potrvá do jara 2029 a vrátí interiérům historické budovy její původní podobu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme tu měli vyloženě dovolenkové, nebo chcete letní téma v rámci ranního otazníku. Ptali jsme se vás s Kačenkou, bez čeho se na dovolené neobejdete. No a protože těch příspěvků vždycky chodí víc než dost a je nám to líto, že se na mnohé z nich z časových důvodů nedostane, tak tu máme pravidelnou rubriku, která se jmenuje Co se nevešlo do ranního otazníku a co se nevešlo do toho včerejšího, tak některé z nich si v tuto chvíli na toto téma připomeneme. Takže bez čeho se neobejdete? Miloš napsal bez kola. Eva pro změnu, a to mě tedy dělalo velkou radost, že žena píše bez studeného piva a vašeho rádia, tak děkujeme. Kulíšek nám napsal na dovolenou s kytarou, hodnou a milou holkou, do nepohody se smyslem pro humor nebo s dobrou partou kamarádů. Tak to je krásná volba. Šárka napsala ahoj kamarádi, no hlavně se neobejdu bez peněz. Velký smajlík, mějte se všichni moc fajn. No a samozřejmě těch příspěvků, které se týkají vašich partnerů a partnerek, tady bylo opravdu víc než dost. A to je velmi příjemné číst takové příspěvky, což napsal třeba Ruda. Neobejdu se na dovolené bez své manželky. Postará se o mě, nabalí věci, na které bych primárně zapomněl. Takže jsme dobrá dvojka a mám ji moc rád. Tak tolik jenom část příspěvku ze včerejšího ranního otazníku. Teď už nás čeká Tereza. To je písnička v podání Valdemara Matušky. Apropo, tahle ta píseň už má také mnohé za sebou, protože byla nahrána a naspívána v roce 1944 a to na prvním LPčku Valdemara Matušky, Nebeský kauboj. Tereza.

Skupina Rangers zpívala o tom, že mají radost. Ano, tak věřím, že radost budete mít třeba i z dnešního počasí, které má být oblačné, ovšem pozor, s letními na mnoha místech až tropickými teplotami. Dnes bude jasno až polojasno, no a ty teploty vystoupají až na 31 stupňů Celsia, což aktuálně není po ránu, protože tu máme rozptyl od nějakých 14 do 17 stupňů. No, asi méně radostné už to bude na D4, kde máme jednu aktuální informaci o tom, že z písku na Prahu se stala za Mirovicemi na 55. kilometru čerstvá dopravní nehoda. Došlo také střetu nákladňáku s osobním vozem, tak doufejme, že nehoda je bez zranění, dávejte si v tomto místě pozor. My už jdeme na další muziku, v 7 hodin 41 minut nás čeká ve vysílání Country Rádia Chris Christopherson. No a za chviličku je tu pravidelná soutěž. Poznáte, kdo jsem? Telefon 210 323 333.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak máme v tuto chvíli krátce před 6:45 ve vysílání Country Rádia naši každodenní všední, samozřejmě teda v rámci všedních dnů, jednu z těch dvou soutěží. Ano, poznáte, kdo jsem, to už je téma pro vás, naše posluchače, abyste uhádli, o jakou osobnost vždycky aktuálně jde. Máme tu 5 otázek, 5 odpovědí. No tak vzhledem tomu, že Kačenka tady dnes není, užívá si zaslouženou dovolenou a já si budu klást otázky a zároveň odpovídat, tak to bude trošku taková bambulárna, ale snad to nějak dopadne. Telefon 210 323 333. No a taková ta lapidární otázka hned v úvodu, měl bych se zeptat, čím jste, a odpovím si. Byl jsem úspěšným hercem. Tak ano, hercem slavným, tady se nabízí otázka, velmi slavným, ale začínal jsem spíše jako herec malých nebo méně významných rolí. A pokud byste se chtěli zeptat, kde nastal ten zlom v rámci velkých rolí, tak až do roku 1939, nebo až roku 1939 přišel Martin Fritsch a jeho pro mě stěžejní role. To byl snad můj nejúspěšnější film, ve kterém jsem hrál, do kterého mě obsadil. Následně mnoho hudebních komedií. No a co bych na sebe rád prozradil, třeba mé životní krédo. A to zní následně. Smích je kořením života a pokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze. No a určitě o mě víte, že jsem i zpíval. Zaspíval bych vám, ale to asi ne, nebo jo, že bychom si to dali. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Tak já si myslím, že teď už to bude víc než jasné, možná i díky tomu zpěvu. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza.
1: Dobrý den, Honzo, tak o jakou osobnost se dnešního dne jedná?
2: Já budu hádat, jestli to nebyl Vlasta Burian.
1: Tak nebyl to Vlasta Burian.
2: Nebyl.
1: Je, jen pro ten dnešní den. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Uf. No. Tak nebyl to Vlasta Burian, já si myslel, že díky té písničce, kterou jsem tady trošku zanotoval, možná jste ji nepoznali z mé interpretace, to bude víc než jasné. Country Radio, dobrý den. Haló? Kdo tam, slyšíme se?
3: Haló?
1: Ano, haló, Country Radio, s kým si povídám? Haló?
3: Haló?
1: Ano, haló. Tak nám to tady nějak nedopadlo. Zkusíme to do třetice. Country Radio, dobrý den. Haló? Já prosím, slumte si rádio. Ano. Tak zase nic. No, tak nezbývá než... Ne, ještě tady zvoní telefon. Haló, Country Radio, slyšíme se, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. O jako...
4: Oldřich Nový.
1: Oldřich Nový, výborně, potlesk, zůstaňte mi na lince, gratuluju. No tak to bylo napínavé, samozřejmě, že to byl Oldřich Nový. Teď už si dáme další muziku, která je od kapely Marian, jmenuje se Propast, tahle ta písnička. Kdy to bylo jednoduché, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Byl tady Vlasta Burian, pak nám to několikrát vypadlo, ale i to se při živém vysílání a přežhavení telefonických linek stává. Tak máme tu jasného vítěze, děkuju. Ano, hádej, kdo jsem. Tématem a osobností pro dnešní den byl Oldřich Nový. Gratuluji výherci.
5: Skrze tvé názory poznávám sebe.
1: Tak,
5: vždycky se rozběhnu, když zavoláš stůj.
1: Haló?
5: Naděje zvládne jak večerní nebe.
1: Haló?
5: A cesta ke štěstí jeste měla sluj.
1: Ano, slyšíme
5: možná
1: se.
5: Možná teď

0: nás vyhrál, že jo?
1: Stádu ovcí bývá snadno vládnout.
0: Jo, fakt jo. Dobrý, hele, gratuluju, posíláme dnešní, jo, mějte se krásně, naschle. Není za co, naschledanou, naschle. Není zač, naschle.

Jožin z Bažin, Ivan Mládek. Tahle ta krásná píseň nám skončila v 7 hodin 53 minut. Nás teď čeká další hudební nabídka, o to se postará Susan Rey. Pak už tu nebude hudební nabídka, ale zprávy v podání Tomáše Adamce. No a u muziky budeme pokračovat i krátce po 8. Nejbližší hudební nabídka právě po 8. hodiny raní bude píseň Country Boy v podání Pavla Bobka a Jiřího Brabce. Ať se vám dobře poslouchá, přijde Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívá návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Také 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Přibývá také lidí, kteří užívají více látek současně. Taková je současná situace u nás. Konec týdne slibuje oteplení. Po posledních chladných deštivých dnech proto začínají provozovatelé koupališť chystat otevření letních areálů. K Třebíčské Polance, která je v provozu už od května, se o víkendu přidal i areál v Moravských Budějovicích a budou následovat další. Otevřelo také venkovní koupaliště v Přibyslavi. Posázavský Pacifik je legenda a budou tady jezdit nové vlaky.
2: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tender na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Současná smlouva s Českými dráhami končí v prosinci 2029. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou, Čerčany, respektive Dobříš. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém bydlení v Brně teď Luděk Savana, Urbánek.
3: Nový bytový komplex má v budoucnu vzniknout nedaleko Slunečních lázní v brněnské městské části Maloměřice Obřany. Nabídne 270 bytů, ale i prostor pro občanskou vybavenost. V minulosti se proti záměru vymezili někteří obyvatelé i vedení radnice. Teď chce dát developer místním prostor, aby sdělili, jaké služby si v nové zástavbě přejí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Sport. Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě. A ještě dodám, že začátek je v 18 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Písničkou Country Boy odstartoval Pavel Bobek a Jiří Brabec další vysílací hodinu v Country Rádiu. Ano, ta další hodina se vztahuje pořád k aktuálnímu datu, které máme v kalendáři, což je 18. červen a svátek slaví Milan. Tak jestli náš kolega Milan Schmidt v tuto chvíli poslouchá, tak Milane, všechno nejlepší, ale já věřím, že až se budeme střídat kolem 10., že ti popřeju osobně a možná dostaneš nějaký malý dárek. Tak muzika, která se nám nabízí v této hodině, o tu se v nejbližších chvílích postará skupina Nové struny s kolegou Kubou Jirouškem, nebude chybět ani Robert Křesťan a poutníci. No a také zavítáme na silnice, připomeneme si také něco málo o počasí a nebude chybět ani pořad Pod lupou. Tady si vememe pěkně pod lupu, tedy chcete-li na paškál jednu z významných osobností. Také se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlahno a čas 8 hodin a 7 minut právě teď zcela přesně.

8:13, je ten aktuální, možná by se také dal říci správný čas, abychom se podívali na silnici. Jedna důležitá informace nám tady přišla, konkrétně se to týká D1 v Ostravě směr Polsko. Před sjezdem na Mariánské hory vzniká kolona, a to od sjezdu na Rudnou z 354. kilometru. Zatím to vypadá ne docela katastroficky, protože se zdržíte nějakých 5 minut. Počasí na dnešní den, připravte se na tropy, protože odpoledne by měly teploty dosáhnout 31 stupňů Celsia, takže pitný režim, vzít si jenom něco lehkého na sebe, i když teď po ránu ty teploty jsou samozřejmě nižší, ale není to žádná katastrofa, protože jsou v rozmezí od nějakých 14 do 17 stupňů. Tak sentiment na 3 body, to už je téma pro další muzikální.

0: pod lupou.
1: V dnešním pořadu pod lupou máme folkovou skladatelku a textařku, také českou zpěvačku, která už bohužel není mezi námi. Ano, povídat si budeme, a to velmi rádi, o Zuzaně Navarové, jinými slovy také Dete Jádě. Zuzana Navarová do roku 1978 žila v Hradci Králové, kde studovala na gymnáziu Josefa Kajetána Tyla. Vystudovala španělštinu a češtinu, učitelský obor, no a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy to spečetila. Po studiu nastoupila jako učitelka španělštiny na jazykové škole. Na konci 80. let studovala souběžně s vystupováním jako zpěvačka na konzervatoři obor populární hudby. No a od roku 1980 začala zpívat se skupinou Neres. Její první solové album vzniklo v roce 1992. Pro změnu v roce 1994 nahrála album s kapelou Tres a následujících letech dalších 5 alb se skupinou Koa. Skládala také scénickou hudbu k divadelním představením. Byla také velmi dobrou producentkou. Zprodukovala třeba Věru Bílou, kapelu Kaleno a objevila, a to je velmi záslužné, zpěvačku Raduzu. Od začátku 90. let stála v čele nadace Život umělce. Dlouho pobývala na Kubě, kde potkala Zuzana Navarová svého manžela Luise. Kubánská hudba ji inspirovala i v rámci vlastní tvorby. No a bohužel nás opustila ve věku pouhých 45 let, takže je nám to samozřejmě všechno moc a moc líto. No a na její počest bylo ocenění nadace Život umělce, kterou zakládala Zuzana Navarová, pojmenováno na cena Zuzany Navarové. A když jsme ji takhle vzpomněli v pořadu pod lupou, tak bychom si mohli připomenout i po té hudební stránce. Tady už je se skupinou Neres s písničkou Já s tebou žít nebudu. Jeden z těch jejich rytmických stěžejních hitů, by se v uvozovkách dalo říct, se rozbíhá právě teď v 8 hodin a 18 minut.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravní servis začínáme v Ostravě. Od zítřka, tedy od pátku 19. června do neděle 21. června, a to z důvodu vyměny kolejí u zastávky Zábře Vodárna, dojde ke změně tramvajových linek. Bude se to týkat dvojky, sedmičky, jedenáctky, třináctky a patnáctky, tak abyste s tím trošku dopředu počítali, že zde nastanou drobné komplikace během nadcházejícího víkendu. Komplikace, tak ty se samozřejmě projevují i na vozovkách. Začínáme dopravní nehodu, která se stala v Evropské ulici na Praze 6. Další dopravní nehoda Brno-Žabovřesky nám hlásí dopravní nehodu v ulici Kníčínské a ještě tu máme pohled do Českého Krumlova, tady se havaroval v ulici Urbínské. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po zprávách a s Tomášem Adamcem se můžeme podívat opět do dnešního kalendáře na oslavence. Ano, čeká nás dnešek v kalendáři a také je tu pravidelná soutěž Dospíváš to, ale ještě předtím zprávy.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

0: Zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Léčba závislých na alkoholu podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří skoro 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na něj pojišťovna vydala přes 1 miliardu korun. Léčilo se dokonce i 1170 dětí. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Někteří žáci základních škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dřív. Ve třídách je střídají dělníci. Týká se to třeba Určic na Prostějovsku. Tamní školní areál čeká nejen rekonstrukce, ale také dokončení nové přístavby. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a ještě než si přiblížíme dnešní oslavence, kterými jsou všichni ti, kteří se mohou pyšnit jménem Milan, tak se pozastavím u té předcházející písničky. Ano, kapela Folk Team, tak ta nádherně zahrála, zaspívala na pražské fontáně. No a když jsme u těch fontán, tak se můžete těšit na sobotu 20., kdy propukne country fontána v Děhilově, to znamená v Ostravě. No a ještě pozor, důležitá informace. Den předtím jste zváni na páteční koncert právě v Děhilově. Je to v předvečer již avizované country fontány. A vystoupí tam třeba poutníci nebo kapela Tigras, tak určitě se má to na co těšit. A ještě jedna velmi důležitá informace, kdo má zakoupenou vstupenku právě na tu sobotní fontánu, tak když si zakoupí vstupenku na pátek, tak ji bude mít o 200 korun levnější. Tak, tolik informace o fontánách, teď už informace o našem kolegovi Milanu Šmitovi, ale nejenom o něj. Milan, četnost tohoto jména je velmi rozšířená, v České republice jich máme více než 107 tisíc. No a jméno Milan se k nám dostalo, a to možná netušíte, z jižní Evropy. No a jde poměrně o mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména Milý nebo Milovaný. No a význam jména Milan je tedy tím pádem jednoznačný. Takže všem milovaným Milanům ještě jednou všechno nejlepší. Na Slovensku slaví Vratislav, i tam zdravíme s přáním všeho nejlepšího a v rámci dnešního dne OSN máme den udržitelné gastronomie. Tolik pohled do kalendáře, teď už pohled na hudební scénu, ve vysílání Country Rádia v 8 hodin a 37 minut je připraven Kenny Rogers, aby vám udělal nerozpísní Ruby James. Tak hezký poslech přeje Vláďa Vlach.

0: Pokud patříte mezi romantické duše a chtěli byste posnídat v trávě, tak dnes je to opravdu optimální. I ve 8:45, tedy téměř, co nám říká tady časomíra, můžete klidně vyrazit s nějakým tím kempinkovým košíkem a využít těch teplot, které jsou povenku. Jsou mezi 14 a 17 stupni, neustále nám samozřejmě vzrůstají a dnes by se měli zastavit od 26 na nějaké 31. Tak, tolik tedy informace o počasí, k tomu samozřejmě máme mít oblačno, ale teploty veskrze letní, dalo by se říci až tropické. No a trošku horko vám bude na D11. U Nového Města. Tady se stala docela vážná dopravní nehoda. Je to na 71. kilometru z Prahy na Hradec. Ta nehoda, dokonce tam jsou proražená i prostřední svodidla, takže to zasahuje i do protisměru. Tady se střetnul kamion s nákladním vozem. Tak dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu z Country Rádia. No a za chviličku si dáme Pavla Brimera z Fešáky písničku Zvony a to už bude taková pobídka pro vás, pro všechny, kteří byste si chtěli dospívat jednu z těch písní, konkrétně jednu, kterou vám nabízíme právě dnešního dne. 210 323 333, to už je telefon určený speciálně pro vás. Teď už jdeme na avizovanou muziku. Hezký poslech s Country Rádiem přeje Vláďa Vlacha. Samozřejmě krásné ráno.
1: Myslím dál na ten dům, kde měl dílno zvonů král. Různé zvony měl tam nám klukům

0: Dospíváš to?
1: A je to tady, telefony se nám ve studiu Country Rádia doslova do písmene zavařily, některé vypadávají, druzí zůstáváte. Je to hodně složité, protože o tuto soutěž, která se jmenuje Dospíváš, to je v skutku velký zájem. Tak v tu minulou hodinu jste měli hádat jednu z těch významných osobností. To se ve finále povedlo, já jsem tomu rád, teď je otázka, jestli se dovoláte na telefon 210 323 333 a budete mít tolik odvahy, že se pokusíte dospívat následnou ukázku, která už je v tuto chvíli aktuálně připravena. No a telefony nám zvoní, Country Radio, dobrý den. Haló? Prosím, slumte si rádio, prosím, haló.
2: Abychom... Haló.
1: Ano, slyšíme se, dobrý den.
2: No, dobrý den, vítám všechny posluchače a vás. Dobrý den, Láďo.
1: Já vás
2: tak
1: taky...
2: já to zkusím.
1: Dobrý den,
2: uvidíme.
1: Zkusíme to, jste připravená?
2: Ano, jsem připravená, děkuju moc.
1: Nemáte vůbec za co, není to nic těžkého. A víte, proč jsem tady?
2: Zkusíme to.
1: Víte, proč jsem tady v tuto chvíli? Abych vám popřípadě pomohl, jo?
2: Ano, já vás chci strašně špatně slyším.
1: Jo, takhle, tak dobře, jdeme na to.
2: Dobře, děkuju.
3: Ne, já to nejsem.
2: Ne, já se zlej jsem. A tak dále, to je krásná písnička.
1: Ano.
2: Je to krásná písnička, moc se mi líbí.
1: A vy jste úžasná, protože jste to dala.
2: Ano.
1: No, to je tak.
2: Děkuju vám moc krát a pozdravu všechny posluchače a vás.
1: Vždy, mě se strašně líbilo, jak jste byla taková rozverná, jo? Tak to bylo naprosto skvělé. A my si teď to vaše na trošku
2: ověříme. Láďo, já vás opravdu špatně slyším.
1: Já vás slyším, ale dobře. Ale to
2: už nevádí. Bylo s Katkou. Haló?
1: Jo, haló, dobrý. Jdeme na ano. Muziku, teď si ji pustíme celou. Gratuluju, hezký den, naschle.
2: Naschle.
1: No to bylo napínavé, tak já jsem slyšel dobře, posluchačka méně a důležité, abyste slyšeli teď celou píseň.

0: Tak to byl Hledaný muž v podobě Johnnyho Cashe. Teď už kapela Pacific Václav Maršálek a po celé další muzika, třeba Věra Martinová, Dál jen vejdi. Krásné ráno.
1: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
2: Touha žít, touha žít.
1: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
2: Touha žít, touha žít.
1: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší.

0: Do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na téhle tý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Prosadit zákaz konzumace alkoholu ve sněmovně během jednání dolní komory parlamentu zkouší poslanci hnutí STAN i formou petice na speciálním webu nazvaném Střízlivá sněmovna. Každý zaměstnanec v České republice musí do práce přijít střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance poslanecké sněmovny ale, překvapivě, žádná taková pravidla neplatí. Falšovaný med prodával řetězec Kaufland. V jedné z provozoven pochybení zjistili pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce v rámci pravidelných kontrol. Uměle nastavovaný med zjistili v Kauflandu u dvou různých šarží. O opravách na Pražském hradě ví, že náš kolega Honza Navrátil.
2: Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
1: Policisté si posvítili na lidi, kteří riskují život.
3: Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky lidí, jak přecházejí koleje v místech, kde je to zakázáno, a rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se svými životy. Pořádně riskovali hoši ve věku 14 a 15 let, kteří se na železnici mezi Ostravou a Českým Těšínem vezli na spřáhle vlaku. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec jedna ze zákulisí hokeje. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov akciová společnost, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 17,95%. Tolik hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Nesnaž se utéct, Mirek Paleček, všechny nás jednou dožene čas, no a nás aktuálně dohnal až dnešnímu pondělnímu, tedy pardon, čtvrtečnímu dopolední. Vidíte, jak by ten čas se rychle utíkal, já už jsem daleko po víkendu. Takže ano, máme čtvrtek 18. června, aby byl úplně přesný, svůj svátek slaví Milan a ten čas nás dohnal 10. minutu po 9. hodině dopolední. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. V této hodině si také odtajníme téma ranního otazníku a nebude chybět ani spoustu nádherné muziky. O tu nejbližší se postará Hank Williams Jr. No a písniček je tady víc než dost. Následovat budou třeba Spiritual Quintet nebo Valdemar Matuška. Tak ještě jednou krásné dopoledne a hezký poslech.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Jak zpíval zcela pravdivě a trefně Valdemar Matuška, to všechno odnes čas. Ano, tak něco nám ten čas odnese, něco nám zase přinese. A věřte, že v 9 hodin a 19 minut nám donesl téma dnešního ranního otazníku. Ano, máme tu pravidelnou rubriku co, kdy, kde a jak. No a když už jsme u toho povídání, tak musím říct, že někdo má rád holky, jiný zase vdolky, někdo má rád obojí. Někdo má rád teplejší počasí, někdo chladnější, někdo má rád střídavé počasí, ať už je teplo nebo chladněji. No proč o tom hovořím? Protože se nám blíží léto, blíží se dovolené prázdniny, i když mnozí z vás na těch dovolených už někde určitě jste. A k tomu létu samozřejmě patří teplo. Ovšem ne všichni ho snášíme.

Dobře, já se vás chci dnes zeptat, jaké teploty vám během léta nejvíce vyhovují? Já to naťuknu, přiznám se, že když jsem byl mladší, tak čím bylo teplej, tím se mi to více líbilo. S přibývajícím věkem mám raději takové ty teploty, které se ustálí někde kolem těch 22, 23 stupňů, kdy se člověk nepotí, jak by se lidově řeklo, jak dveře od chlíva, ale užívá si to tak, aby mohl nějakým způsobem třeba sportovat nebo chodit po přírodě a podobně. No a jak jste na tom vy, tak to už je téma ranního otazníku. Tak ještě jednou opakuji dnešní zadání. Jaké teploty vám během léta nejvíce vyhovují? Samozřejmě se to může také odvíjet od toho, kde momentálně jste, jestli v práci nebo někde u rybníka. Tak, ať se vám dobře poslouchá, to vám v tuto chvíli přeje i Eliška Kotlínová. Hezké dopoledne.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Mám kovboje cejch.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod šiltíkem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: s Country rádiem na cestách.
1: Ani dnešního 18. červnového dopoledne krátce před 9:30 nebude chybět pohled na silnice, ale nejenom tam, samozřejmě se také zmíníme o nějakých vlakových výlukách. Když jsem začal silnicemi, tak jim budu v tuto chvíli věrný. Začínáme dopravní nehodou, která se stala na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Zde havarovalo nákladní vozidlo. Další problém, tak ten je hlášen z Ústí nad Labem. Je to havárie v ulici Masarykova a havarovalo se také ještě v ulici Hadrbovce, což je na Praze 4. Hrabrovce. Tak, abychom byli úplně přesní, Friedland na Ostravici, Ostravice, tady ta vlaková výluka, o které si teď povídáme, skončí zítra, to znamená v pátek 19. června. O něco delší vlaková výluka je třeba na trase Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí. Tahle výluka potrvá do 4. následujícího měsíce, tedy července. Tolik pohled na silnice, tolik pohled na koleje. Teď si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. Šťastnou cestu!
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

srdce skloní, jeho hádek tichý smích. Každý ráno jinak bude.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Téma dnešního ranního otazníku je veskrze letní, veskrze prázdninové, nebo chcete-li dovolenkové. Já si vás dnes ptám, jaké teploty vám během léta nejvíce vyhovují. A je to přesně, jak jsem předurčoval, nebo jak jsem tušil, že každý to máme trošku jinak, ale dokážeme dělat i kompromisy. Tak napsal vám třeba Vít, na pláži u vody třeba 30, na vandru tak 20, to je akorát. Karel nám napsal klasika 36,6 stupňů Celsia. Tak to ve mně trošku jako evokuje spíš tělesnou teplotu, ale dobře, ať je to jak chce, tak tohle by samozřejmě bylo i na Našince příliš. Tak 25 stupňů na horách, 28 u vody a 7 stupňů u piva, to nám napsal Luk. Další příspěvky, těch je tady opravdu víc než dost, tak akorát 25 stupňů, žádné tropy, napsal nám nebo napsala nám Jindra. Na práci 24 stupňů, na koupání 30 a více. V létě by mi vyhovovalo 25 stupňů a po celý rok 15 až 20, to nám napsala pro změnu Iva. No tak vidíte, teď přišla dokonce i nějaká fotografie z nějakého sklípku. Ahoj Vláďo, teplota 11 stupňů, vys obrázek. Tam je mi v létě nejlépe u poslechu Country Rádia a pěkně v chládku, kde mohu konzervovat své dobré nápoje. Tak tolik tedy ve stručnosti samozřejmě některé z těch vašich příspěvků. Já tu mám ještě jeden, který nám napsal Roman. Roman napsal, mně je horko vždycky, když jedeme na návštěvu k tchýni, ať je jakákoliv teplota, tam se zapotím i v zimě. Takže samozřejmě trošku taková jako narážka, ale je tady smajlík, takže pochopitelně to není míněno zase nějak vážně. Takže se ozvěte, milí posluchači, mám pro vás dvě vstupenky na výstaviště v Lysé nad Labem, na krásnou výstavu Květy. Tolik tedy informace, které se týkají dnešního ranního otazníku, no a teď už si dáme variaci na renesanční téma. Písničku, kterou miluju prostě, tak tu máme v našem vysílání připravenou právě teď ve 9:45. No a autorem, tak to myslím netřeba představovat, kdo jiný než Vláďa Mišík, tedy respektive interpretem. Tak ať se vám dobře poslouchá, no a za chviličku už tu bude kolega Miloš Keller. Moc se na vás těší, teď jsme spolu prohodili několik slov a je úplně natěšený k tomu, aby si s váma povyprávěl, co třeba prožil nebo co pro vás chystá. Tak ještě jednou krásné dopoledne přeje Vláďa Vlachno a zítra úderem 6. se na vás budu opět těšit ve vysílání Country Rádia. No a to už bude pátek, předvíkendové vysílání, což je pozitivní informace. Tak ještě jednou, mějte se moc fajn.

ve splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát jsi v ní viděl drahokam, měli rád.

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Novy Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Už víc než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které stojí poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už tyto vysílače nešíří a České radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se jejich odstřel. Tím by zmizela nejvyšší stavba v republice. Jako poslední z tohoto vysílače vysílalo Country Rádio na středních vlnách. Uplynulý týden byl deštivý a také relativně chladný. Doplnila se tak částečně voda, která chyběla v krajině, a zlepšila se situace ohledně sucha. Tento týden ale příliš srážek nebude a navíc nás čeká vlna veder, která opět pomůže k vysušování krajiny a rozvoji sucha. Do sportu jdou velké peníze. Tady je důkaz.
2: Více než 2milionová investice putovala do vylepšení sportovišť v areálu Žlutých lázní. Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
1: O dopravě během MotoGP teď kolega Savana.
3: Posílená hromadná doprava je připravená pro fanoušky MotoGP. Závody se uskuteční na Masarykově okruhu v Brně od 19. do 21. června. Dopravní podnik nasadí speciální autobusové i tramvajové linky. Spoje budou jezdit i s četností 1 až 2 minut. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s automotodromem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobrý den, dopoledním vysíláním Country Rádia vás bude provázet Miloš Keller. Navídnu vám jednak soutěž v první polovině hodiny a jednak Tuláka Vítka Pěkného v druhé polovině hodiny, mezi tím dopravní informace. A z hlediska muziky Epidemie, Kristýna, té melodie, která právě dozněla, Willie Nelson, Petr Novák, Rangers, také Ringo Starr, Petr Kafka nebo Texmeni. Tak si pěkně den užívejte, doufám, že vysílání Country Rádia bude pro vás aspoň trošku osvěžením v těchto horkých dnech.

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Už od pondělí soutěžíme s firmou Orlink o kloubní výživu o 3 balení doplňku stravy Gela Drink Extra. Někdy dojde k tomu, že je nutné kloub vyměnit a nahradit ho takzvanou endoprotézou. Má smysl v těchto případech užívat doplněk stravy, který je primárně určený k výživě zdravých kloubů? Odpověď je ano, smysl to má. Zlepšenou výživou kloubních tkání a také kostí můžeme pomoci kloubu se na výměnu připravit a podpořit návrat do normálního života. A nesmíme zapomínat ani na to, že vyživujeme i další klouby, kterých je v těle víc než 100. K tomuto účelu vyvinula společnost Orlink cenově zvýhodněné dvouměsíční kůry doplňků stravy Gela Drink. Kolena a kyčle před endoprotézou a posléze kolena a kyčle po endoprotéze. Na webových stránkách www.orlink.cz se můžete zeptat zdarma v poradně. Zavolat zdarma na číslo 800 108 999, případně využít e-shop s dopravou zdarma. A už je tu soutěžní otázka. Cenově zvýhodněné kůry kolena a kyčle před endoprotézou a kolena a kyčle po endoprotéze je kůra na za A 1 měsíc, 2 měsíce nebo 3 měsíce. Pokud víte správnou odpověď, doplním ještě telefon a kdo se dovolá první a bude to správně vědět, získává 3 balení doplňku stravy Gela Drink Extra.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tak, telefonní číslo zaznělo a zdá se, že zazní i někdo na telefonickém spojení. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
1: Pepo, já vás zdravím, tak jaká je správná odpověď?
2: Já zkusím Cčko.
1: Zkusíte Cčko, tak se na to podíváme, jak to vypadá s C-čkem, tak bohužel ne, C-čko to nebude. Tak někdo další, mějte se hezky, naschledanou. Tak vážení milí posluchači, čekal jsem, že to bude jednoduché, protože jsem to říkal, ale vidím, že ne. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak já vás poprosím o odpověď a pokud možno správnou. Tak trošku mi myslíte, zkuste si buď popojit nebo vypnout dálkový poslech.
3: Mělo by to být na 2 měsíce.
1: Na 2 měsíce, no. Je to tak, slyšíte ten potlesk, je to opravdu správně, je to na 2 měsíce, je to tedy doplněk stravy Gela Drink, kolena a kyčle před endoprotézou a po endoprotézou.

0: Dostáváte 3 balení doplňku stravy Gela Drink Extra a vydržte mi prosím pěkně na telefonickém spojení, ano?
1: Ano, děkuji.
0: Tak vážení milí posluchači, ještě zítra se bude soutěžit o 3 balení doplňku stravy Gela Drink Extra, to už budete soutěžit zase s kolegou Milanem Schmidtem.
2: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Gela Drink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Gela Drink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal

poslední prázdniny, bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý, když jsme pak povolili,

Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. I z brácho odešel,

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Aktuálně největší problém je na D11 ve směru na Hradec Králové. U Chlumce nad Cidlinou došlo k hromadné nehodě nákladních automobilů. Ve směru na Hradec Králové se odklání doprava na 68. kilometru, ve směru na Prahu na 76. V tomto úseku je potom D11 neprůjezdná a ještě to tak dlouho bude. V Ostravě počítejte s dlouhými kolonami na Rudné a Frýdecké, zejména ve směru na Porubu. No a v Praze je momentálně uzavřená Reslova ulice, počítejte s kolonami na možných objízdných trasách, zejména na nábřeží a podobně. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnes vyrazíme na rozhlednu Alfonze Muchy, zvanou také Réna. Tuto vyhlídkovou věž najdeme na svahu kopce Réna v nadmořské výšce 310 metrů na jižním okraji města Ivančice v okrese Brno-Venkov. Vzhledem ke své výšce, která je pouhé 4 metry, patří k nejmenším rozhlednám u nás. Přesto nabízí pěkný výhled do okolní krajiny a patří k oblíbeným cílům místních i návštěvníků. Rozhledna byla vybudována v roce 1930 na místě bývalé dřevěné rozhledny z roku 1912. Tu tam nechal postavit místní okrašlovací a zalesňovací spolek, který rovněž proměnil blízké okolí na příměstský park. Kopec Réna byl už tehdy oblíbeným výletním místem obyvatel Ivančic. Vznikaly tam vycházkové cestičky, lavičky, altány i odpočinková místa. Šlo vlastně o předchůdce dnešních rekreačních areálů. Dřevěná rozhledna však vydržela jen krátce. Během válečných a poválečných let byla poničena natolik, že v roce 1921 musela být stržena a rozebrána. Materiál byl prodán a získané peníze posloužily k opravě vyhlídkového altánu na nedalekých oklikách. Dnes rozhlednu tvoří betonová věž s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 19 schodů. Rozhledna byla pojmenována po českém malíři Alfonzi Muchovi, který se v Ivančicích narodil a prožil tam i část svého dětství. Časem ale rozhledna začala opět chátrat a výhled zcela zakryly okolní stromy. Byla tedy uspořádána sbírka a v roce 2000 prošla rekonstrukcí. V rámci ní byly vykáceny i okolní stromy. Díky tomu je dnes z vyhlídkové plošiny pěkný výhled na Ivančice a jejich okolí. Rozhledna je volně přístupná, bez poplatku. Dostanete se k ní pěšky od vlakového nádraží Ivančice po červené turistické značce. Je to necelý kilometr. Z centra města je trasa delší, měří zhruba půl druhého kilometru. Kromě rozhledny Alfonze Muchy můžete v blízkosti Ivančic navštívit i betonový vyhlídkový altán na oklikách, postavený v roce 1938. Ten se nachází na opačném břehu řeky, naspět po červené značce. Další informace o rozhledně Réna najdete například na webu venkaždýden.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich svyklek. Snad se chtěl modlit.

0: Hoptrpáci uzavřeli další hodinku čtvrtečního dopoledního vysílání Country Rádia a čekají na nás informace o počasí a také kulturní pozvánky. No a po 11. hodině začne Mirek Hofman a Jelen, ale potom uvítáme vzácné hosty. Budeme mít dopolední kávu, tentokrát se mnou a se zmiňovanými hosty. Těšte se!
1: Country počasí.
2: Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až polojasno a na horách se ojediněle mohou vyskytovat přeháníky. Teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: co sny jsou, kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu, tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely Od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Obvykle v tomto čase začíná dopolední káva s Milanem, ale Milan vás všechny pozdravuje a bude to dopolední káva s Milošem. No ale dopolední káva znamená, že na tu dopolední kávu vždycky někoho pozveme. A tak mám teď ve studiu Pavla Kajzra, kolegu Pavla Kajzra.
1: Ahoj.
0: Muzikanta Pavla Kajzra, kterého znáte třeba ze skupiny Neto a dalších kapel konec konců. A Pavle, ty jsi přivedl sebou zajímavého hosta, nebo abych mluvil správně česky hostku.
1: Kdo to je? To je moje láska, Chantal Poulin, miláček.
2: Já zdravím.
0: Já vás také zdravím, dobrý den, jsem rád, dobrý že jste věnovala čas Country Rádiu a že jste dorazila. Nicméně v té první části si budeme povídat spolu my dva, Pavle, o čem to konkrétně bude. Vím, že se angažuješ ve westernových dnech, takže tématem budou westernové dny. Ten
1: přesně
0: první
1: tak.
0: Je kdy?
1: Přesně tak, já bych chtěl posluchače Country Rádia a samozřejmě Miloši i tebe, protože vím, že jsi taky starý westerňák, teda vlastně pro mě mladý westerňák, pozvat na krásný akce, který se konají v Anenském údolí pod hradem Podštejnem, což je vlastně geograficky je u Vamberka ve východních Čechách.
0: Já tě teda doplním, je to na železniční trati Letohrad Ústí nad Orlicí.
1: Ano, ještě jízdní řád můžeš říct.
0: Pro ty, kteří nepřijedou na koni a přijedou vlakem, tak to mají.
1: Musím říct, že trať už je opravená, že se dostanou až do Podštejna. Tak, ale to je jenom takovej ten. Ale každopádně tato akce, ta první, na kterou bych chtěl pozvat, tak ta se jmenuje Westernový den a to místečko v tom Anenském údolí se jmenuje Westernový kemp Vochtánka. Takže tam bych chtěl všechny pozvat. A to 4. července, kdy od 14 hodin začíná tradiční setkání kovbojů, indiánů a tak dále. Prostě je to strašně hezká akce, k tomu se dostaneme. A celá tato show je věnovaná hlavně dětem. A o tom prostě taky bychom si mohli třeba jakoby nějakým stylem popovídat. Ta kombinace toho ježdění, ty ukázky toho westernového ježdění na těch koních a tak dále, se v České republice nikde nejezdí. To je ono, těch westernových dnů je celá řada. Ale tahle ta kombinace je vlastně na té Vochtánce ojedinělá. Musím říct, že tam samozřejmě ty určitě znáš z těch akcí Jimmyho Maguru, že jo? Tak to je chlapík, který už tentokrát teda bohužel bez Marsíka, se kterým byl 26 let, protože už Marsík mu prostě zemřel, takže tam pojede s jiným koníkem. A takže to bude vlastně takovej ten hlavní jakoby velitel, nebo jak by se řeklo těch westernáků. A jedná se tam prostě o napojení prostě těch indiánů a těch kovbojů a tak dále. Je to moc hezká akce a říkám, jako třeba ukázka barelového ježdění, kdy vlastně kovbojové jezdějí mezi barelama, tak je strašně hezký, když potom děti si vemou takový ty koníky na tom klacku a jezdí mezi těma barelama taky. Já bych chtěl ještě říct důležitou věc, že vlastně v těch východních Čechách, i když se tam sjedou westernáci z celé republiky, tak je zajímavý takový, že tam je opravdu hodně lidí, kteří tenhle ten westernový styl života jako žijou. Opravdu mají ty ranče, mají ty americké autáky, chovají kravičky, chovají koně prostě a tak dále. A vlastně tyhle ty lidi se na té Vochtánce setkávají a je to strašně fajn setkání a samozřejmě ta vazba k těm dětem je strašně, strašně milá.
0: Tak je to v podstatě takové spojení mezi kovboji, indiány a dětmi.
1: Přesně tak.
0: Setkávají se tam ti, kteří se tím zabývají, jak už jsi řekl, ale je to také pro širokou veřejnost, veřejnost, která třeba to v životě neviděla, seznámí se s něčím novým v tomto případě.
1: Přesně tak. Jsou to 4 hodiny zábavy vlastně, že jo, tam když prostě přijde maminka s tatínkem a s těma dětma, tam je hrozně fajn, Miloši, že třeba ty děti, já nevím, tam si je veme kovboj za ruku a jdou prostě, já nevím, soutěžit a teď ono má v ruce ten mobilní telefon, rozumíš, a teď neví, co s ním, protože mu překáží, tak utíká zpátky k tomu tátovi, k té mámě, vrací ten mobil a vlastně ty 4 hodiny ho fakt nepotřebuje vůbec a je to strašně hezký.
2: Konečně.
1: No, je to strašně hezký. V dnešní době prostě tohle jako vidět v podstatě, no. A jestli můžu k programu?
0: Ano, hovoříme tedy o westernovém dni, který se bude konat 4. července právě tedy na kempu Western Vochtánka. No a ten program začíná ve 14 hodin, jestli se nemýlím,
1: tak,
0: je to
1: začíná
0: tak?
1: Ve 14
0: hodin. Jak to bude
1: hodin.
0: Vypadat?
1: Tak, začíná slavnostním nástupem účinkujících a představením jezdců, kterých teda letos bude opravdu hodně, přivede do arény právě Jimmy Magura. A přivede do arény třeba Ranch St. Anthony. To jsou krásné indiánky a indiáni na koních amerického plemene American Paint Horse. Potom tam bude indián tělem i duší, ale opravdu to je americký indián jak vyšitej. Scott Stevenson, To je, on je takový jako strašidelný, ale ty děti ho vlastně milujou nejvíc, protože on opravdu... Potom tam bude náčelník Velký Luk a kmen Velké Želvy Vakankea a nedílnou koubojskou součástí vlastně už tradicí se stal Stunt Team Kabalos a Stáj Trojan. Elita, to je vlastně elita nejlepších jezdců, kterou přiveze Břeťa Vlasák. To jsou lidi, mladí lidi hodně, který vlastně jezdí ty gidžitovky a tyhle ty vlastně kaskadérský, jo, oni natáčejí i filmy a tak dále, tak tam třeba ten jeden klučík, já nevím teď, jak se jmenuje, ten dělá tu Uherskou poštu, což je vlastně jeden jezdec stojí a má 6 koní pod kontrolou. To je úplně neuvěřitelné, to jsem nikdy neviděl, jo, prostě jenom tam. Samozřejmě džigitovka, tam je 6 kaskadérů a 6 prvotřídně připravených koní a tak dále, upoutávka na noční show a celý ten program vlastně zakončuje kapela Bancrofti country bálem a vlastně celý ten program je vlastně... to už by teda děti měli některý spát, od 14 do 2 do rána, jo, protože tam je ta noční show a tak dále.
0: Ten samotný program, tak jak si to tady vyjmenoval, no, tak ten bude trvat zhruba...

0: Nemám v programu, jestli ona prostě začíná různě. Ona začíná třeba v 9:30, v 10, kvůli tmě. Jakmile bude tma, začne prostě noční show. No a budou to koně prostě v tom ohni, tam jsou nádherné věci prostě. Já ti to fakt doporučuji, sakra, to není televize, ale paráda. Takže říkám, potom hrajou Bancrofti a ve 2 hodiny je konec.
1: My se k westernovým dnům na kempu Vochtánka ještě vrátíme. Teď ale možná bychom na to nezapomněli nebo to nezamluvili. Má to nějakou webovou stránku, webovou adresu, aby se posluchači mohli podívat, pokud by si z toho našeho povídání všechno nezapamatovali.
0: Kemp Western Vochtánka si najdete ve vyhledávači a ono vám to něco najde. Já totiž ty stránky přesně nevím.
1: Dobře, povídám si.
2: No ty jsi nepřipravený teď.
1: Povídám si s Pavlem Kajzrem a s Chantal Poulen. Dáme si muziku a pak se na Vochtánku zase vrátíme.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte dopolední kávu. Ve studiu mám hned dvojici hostů, Pavla Kajzra a Chantal Pullen. Napovídáme si o akcích, které jsou na kempu Wester Vochtánka Počteň. Povídali jsme si o Westernovém dní, který bude v sobotu 4. července. No a nyní poskočíme o trošku dál. Sobota 8. srpna. Kemp Western Vochtánka Počteň, indiánský den a ne všichni spolu s nadací Chantal. Říkám to správně, Pavle, říkám to správně.
1: Krásně.
2: Řekl nádherně, Miloši.
0: Tak jaké to bude toho 8. srpna?
2: Je to
0: bezvadný určitě, to vím, to, ale konkrétně.
2: Ano, je to vlastně den, který vlastně propojí tentokrát indiány zase s dětma a s nadací Archa Chantal. Takže zase na to se hrozně těším, tuhletu akci vlastně na tom Počtejně vlastně a všechny ty akce, na to, protože na tom Počtejně se dějou hrozný věci, jako neuvěřitelný, jo, nebo myslím jako na té Vochtánce, tak to dělá taková duchovní matka vlastně v poté, nebo otec, já nevím, co ona, tam mě hned bude volat, až do vysílání.
1: Ne, jako...
2: Ivetka Janebová, a to je takovej miláček naprostej, který tam prostě tyhle akce prostě dělá a vlastně propojuje tyhle ty lidi. Nicméně, jak říkáš správně, 8. srpna bude od 14 hodin na Vochtánce opět pod hradem Počtejn, tentokrát indiánský den.
0: Jak ten indiánský den bude probíhat? Jak se to bude lišit od toho dne, o kterém jsme si povídali v minulém vstupu?
2: Mm-hmm. Tak, nebude tam rozhodně tolik kovbojů. Rozhodně
0: tam,
2: rozhodně ano, přesně tak. Rozhodně tam nebudou ty ukázky toho westernového ježdění. Je to spíš o propojení těch indiánů a tak dále. Zase ten slavnostní nástup, ten musí být Ranch St. Anthony. To jsou takový krásný indiánky. Já jsem se zase zamiloval. A indiáni kmene želvího národa. Ono to vypadá tady v country radio, že jsme jako blázni, trošku želvý národ a tak dále, ale oni fakt žijou tenhle ten životní styl. A jsou to naprostý miláčkové. A provede u nás tyhle ty lidi mystikou indiánský vesnice. Postaví tam týpí, ty děti si vlastně jakoby vemou, že jo, udělají vlastně v rámci těch dětí, ty děti se stanou vlastně členem na to odpoledne jejich kmene. Jo, oni je namalujou prostě, myslím, že Chantalku taky, to ještě neví, vlastně v loni už byla taky namalovaná tam a vlastně stanou se součástí její kmene, ukážou jim, jak žijou indiáni v týpích, mají tentokrát indiánský soutěž, jo, takže prostě třeba házení tomahavkem, že jo, srážení hlav z kůlů a tak dále, upozorňuji, že hlavy jsou takový, jak jsou vůbec, tak a zase ten velký válečník, který se jmenuje, nebo má indiánský jméno, bere vlajku Scott Stevenson, pozve do programu všechny ty děti, který ty odpoledne se budou chtít, nebo to odpoledne se budou chtít stát indiány. Zase, jak jsem ti říkal minule, jo, že prostě mobily v ruce teď překáží za tátou zpátky a je to paráda a jsou vlastně 4 hodiny. No a na posvátný místo ty děti, že jo, a tak dále, prostě, které už budou namalovaný a indiánky je pomalují a oni se ty děti stanou vlastně součástí toho kmene, tak potom na to posvátné místo, který to bys musel vidět, to je fakt jako nádherný, a bude přivedena, já tady mám napsáno žena, která dokázala své velké srdce rozdělit mezi mnoho dětí a postarat se o ně. A zrovna tak, jak žijí od pradávna indiáni, a tou ženou není nikdo jiný než naše Chantal Pullen.
1: Ale nepřeháněj, prosím tě, no. Ne, ale to je krásná akce. Opravdu jsem byla okouzlena. A musím říct, že Iveta je kouzelná bytost. Opravdu, které podporuje neskutečně. No, já to budu mluvit asi potom, že jo?
2: No,
1: pokračuj.
2: No, já bych
1: říct.
2: Jenom chtěl říct, že cílem toho indiánského dne je motto, který je, nebo název toho mota je Všichni spolu. Že touto cestou bychom chtěli pomoci potřebným, protože nikdy nevíme, kdy budeme toho druhého potřebovat sami a vlastně chtěli bychom se pokusit, aby děti získavaly opět lásku k přírodě a ne k těm mobilům a tak dále. Prostě a ten indiánský den, pokud holky se teda hodně zkamarádily, Iveta se Chantal, tak to vypadá, že bude propojený s tou nadací Archa Chantal asi na furt, jak to tak vypadá. No. A je to strašně hezká akce, říkám, jako tam uvidíme, jak do budoucna třeba i ty rodiče, jestli třeba přivedou i jako děti, který jsou trošku handicapovaný, to uvidíme, ale záleží na tom. Ono by to, je to fajn, že děti vůbec nedělají rozdíly. Jo, a je to v tom,
1: ale pro mě, co je nejdůležitější, že do naše ten společnost dnešní době a jak žijou děti, tak tam je trošku i probudit do toho vnímání svoje kamarády, které potřebují. Jakoby to je jako do budoucnost, jako trošičku, abych měli respekt a úctou i k přírodě i pro svoje kamarády. Toto je pro mě strašně výchovný. Je to zároveň zábava, ale výchovný.
0: Já si myslím, že ta výchova zábavou je asi nejúčinnější a nejlepší než nějaké mentorování nebo něco takového.
2: Funguje to perfektně.
1: No.
0: Než tohle naše povídání ukončíme, buďme trošičku také praktičtí. Kam půjde výtěžek z indiánského dne?
2: Bude věnovaný nadaci Archa Chantal.
0: A o nadaci Archa Chantal si budeme povídat po písnice a po krátkém dopravním zpravodajství.

0: Country rádiem na cestách.
1: Stále máme uzavřenou D11 u Chlumce nad Cidlinou. V obou směrech počítejte tedy s odklony objízdnými trasami a také dlouhými kolonami v obou směrech, jak na Prahu, tak na Hradec Králové. A teď se podíváme na celodenní nepřetržité výluky na železnici. Frýdland nad Ostravicí, Ostravice, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Dolní Poustevna nad Šandau a Vsetín Půchov. Tam všude budete přesazováni do autobusů. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček bylo skvoucí, přestane srdce chvíli tlouci. Oblaka letí v klasech zralých a koně dupou po mašinách.

0: a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás doma.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Valdemar Matuška zpíval, to jsem já, ten cowboy, a zpíval docela stylově, protože právě o kovbojích, o indiánech a podobně si povídáme s mými dvěma hosty, které mám ve studiu Country Rádia, Pavel Kajzer a Chantal Pullen. Povídali jsme si o akcích na kempu Western Vochtánka, jednak 4. července, jednak 8. srpna. Zejména ta akce 8. srpna je spojena právě s nadací Archa Chantal. A tak bych se teď vlastně zeptal, Chantal Pullen, jak je spojena a proč je spojena. Ale možná bychom mohli začít nejprve trošku historií. Historií nadace Archa Chantal.
1: Historii? No tak jo, no. Tak historie je, že já jsem, to je před 33 let, jo, které jsem začínala s nadace. Vím, že nazad, protože mi pracuje na psychika dětem v nemocnici, tvoříme děti svět tam přímo. A já vím, že já jsem se na začátku říkal, všichni koukali jako blázen, jako barevní nemocnice a tohle, ale teď už se to všechno změnilo a ta nadace takzvaně už na ty 33 let vím, že zhruba investovala do nemocnice 70 milionů. Sice je to pořád kapek v moře, ale myslím, že je to důležité, jakoby, protože ti lékaři mě ještě potvrdí, že i ta léčba se koná líp, když je pozitivní kolem ti dětí. Jo? To pozor na to, ta psychika má obrovský lift na to léčba. Ale to je naše, teďko pracuji dost na psychiatrie, protože je to v dnešní době je to dramatický, takzvaně mezi závorky, jo. Dětská psychiatrie je narvána. To jsou děti 7-8 let, které nechtějí žít. Je jakoby vyrožení života, protože to oni, ti děti jsou více a více osamělej. A možná ten svět, do které žiju, samozřejmě to se říkalo, že to celý začínal za covid a před ty síti, jako ty TikTok a Facebook a Instagram. A ty děti už, ta komunikace je, oni se zavírají do svůj svět a se ztratí ta komunikace, ale lidská komunikace. Ta komunikace, když uvidíte mladé, které jsou v restaurace a sedí proti sobě a každý jako svůj telefon. A nebo ti malí děti, 4-3 roky, které mají tabletu, jo, a ti rodiče jsou vedle. To je to, já to chápu, že člověk využívá určitě ta technologie, ale právě ti letí akce, co jsou, když jsem byla minulý rok právě na ti Indiány, já jsem byla okouzlena a je to strašně důležitý. Když najednou jako dáte jako ti Indiány, které ti děti obdivují a jsou úplně fascinovaní, tyhle ti postaví a řekne, koukej na svoje kamarád vedle tebe, jakoby vnímaj, protože to se už, to sobectví, život a ta technologie, které já taky obdivuju, myslím, že může být. Ale v dnešní době berete to, že když vidíte umělé inteligence, která je super, ale už ten mozek nefunguje, protože ten mladý, než se informovat, číst, nebo tak, jede jako, to nevadí, já se ptám, jako umělé inteligence. To je přesně náš budoucnost, jako ten mozek nebude, cíti nebudou, protože oni jsou jako do ten svět uzavřený a tyhle ti akce dává, hele, probuďme se. Jo, i pro ty rodiče je dobré vidět, jakoby, jak ty děti reagují. A najednou vnímá ten kamarád, který vedle je postižený nebo má problém, nebo jo, protože ta agresivita jako stoupá taky, jo, že mezi ti děti vždycky víme, že jako jsi provokativní, ale teď v dnešní době to cítíš, jako ten telefon je super věc, jo, já to mám, ale když to vnímáš, že to se fotí svoje kamarádka, které může je trošku nadvahu, nebo je moc hubená, nebo je oblečená, jako z velké jako drahé věci a tak dále. A pak to se dá do té svoje stránky. Jo. A to je katastrofa. je anonymní.
2: A smějou se jim různě.
1: A smějou se, to můžou zničit někoho takhle. Ale oni to se neuvědomují. A to je proto, že to musíme o tom stále mluvit. A to je i ve škole, bohužel to se, jo, jako se začíná o tom mluvit, ale proč děti mají telefon ve škole, můžeš mě to vysvětlit, když potřebují rodiče se mluvit s nimi, tak to, víš, to jsou sami takové věci, které vede a trošičku, když analyzuješ ta situaci, tak to se řekne, jak bude naše budoucnost, ale hlavně, jako ne naše, ale dětem. Děti.
0: Právě takovéhle praktické akce, o kterých jsme hovořili, to znamená v tom kempu Western Bochtánka, indiáni, kovboje a podobně, to jsou opravdu ty praktické zážitky, které ty děti můžou zažít a může to přivést na nějakou jinou cestu. Jo.
2: Děti i rodiče upozorňují.
1: Jo, rodiče, ano, děti, rodiče, samozřejmě.
0: Pokud ovšem pochopitelně to nezažijí, nebo ty rodiče to úplně neakceptují, ty děti se s tím nepotkají, tak pak dochází teda k té další fázi, kdy v podstatě vlastně nadace Archa Chantal pomáhá v těch případech, kdy už teda to dítě nějakým způsobem je v té nemocnici nebo u toho psychiatra.
1: Jo, je to...
0: To je vlastně jakoby to poslání nadace.
1: Ale to, ta nadace samozřejmě na psychiatrii tvoříme celý ten její svět, ale taky venku, ty zárada. To znamená, že možnost pestovat něco, hrát venku, sednout s kamarádama, takové altánek, aby ta komunikace nebyla jenom před ta elektronika, ale to je celý práce i s lékařama, i s psychiatry, i s personál, jo. A to potom já to, když navštěvím, tak To vnímám, jak ti děti reagují. A já jsem viděla mladá holčička, která byla hubená, jak asi to je ta anorexie právě. A já jsem říkala, co tady tě chybí, ona říká. Já jsem se tak bála tady přijít, ale tady se mě hrozně líbí. To znamená, že ta situace, do která je, tak vnímá to jinak. Jo? To není... Vím, že mluvila o tom s úsměvem, že jo, to je jako na všechno oddělení, jako by nedávno my jsme udělali taková onkologie a tam my jsme udělali jako letiště, to velké letadlo, na zem jsou ty letadlo, kde ty malé letadlo a ty sestry používají jako rehabilitace, když ty děti ztratějí váha a pak jsou velké fotky o ty kapitál, jako ty hlavně města ve světě. A to je, nekoukej na co prožíváš teď, ale tam jako chci jít. Je byla holčička, která držela telefon a mluvila s kamarádkou, jako takové bezvlasy, a ona říkala, ne, nejsem ve nemocnici. A koukala na fotku a říkala, jsem v Paříži. A to je přesně. A ty rodičečka, aha, a kam chceš jít, až jo, budeš zdravý. Víš, to je celý ten princip, ta nadace, jakoby, abych ty děti se žili do jiný, jakoby pozitivní svět, ale taky mu to říct, počkej, až budeš zdravý. Nekoukej ten moment, jenom když seš nemocný, ale ten budoucnost.
0: Nadace Archa Chantal dává těm dětem jakousi perspektivu, jakousi naději, že...
1: Snažíme se, no tak samozřejmě, jako to není jenom nadace, ale i ten personál, i všechny ty sestry. Ale pozor, to taky pro ty sestry je to strašně důležitý, protože mají kolem sebe, jako a ty děti jsou méně depresivní, nebo méně brečí, víš, jako to je všechno spojené. Ale
2: jo,
1: no, a i ta psychika dospělý, jako potřebuješ pozitivní, jakoby pohled kolem sebe. Je to lepší, než mít depresivní prostor.
0: Mimochodem, kolik lidí se tak podílí na činnosti nadace, plus, minus? Odhadněte, nebo je to jako, proměnlivé?
1: Kolik lidí?
2: Kolik lidí je v nadaci?
1: Já mám jednu ředitelka a jednu takové naše myš, jak to řekl, které sleduje ty peníze. Jo, nedávno mě volala, mě říkala, paní Chantal, kde jsou ty fixy? Já říkám, jaký fixy? Víš, když z toho podepíšu ten kalendář, protože máme každý rok kalendář nadace Archa Chantal už 13 let. A děkuju ještě jednou všichni ty osobnosti, které to dělají pro ty fotky, jako traví čas a se nechají fotit, ale ona mě říkala, a kde jsou ty fixy? Já jsem nějaký, každý fix stojí 120 korun, paní Chantal. Voilà, a já potřebuju, ale my máme, já mám jako na nadace dva lidi. Samozřejmě, pozor na to, potom na každý projekt je výtvarník, který pracuje, nebo architekt, tak, to samozřejmě na každý projekt musím vzít, ale konkrétně na nadace jsou dva lidi.
0: Říká Chantal Poulin, povídáme si o nadaci Archa Chantal, dáme si písničku a povídání potom dokončíme.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte dopolední kávu, posloucháte Country Radio, povídám si s Pavlem Kajzrem a povídám si také s Chantal Pullen. Naše povídání už se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Tak bych ještě poprosil právě Chantal o to, aby řekla, jak je vlastně nadace propojena právě třeba s tím indiánským dnem, o kterém jsme hovořili, který je v Camp Westernu Vochtánka. Jak to jde dohromady? Co tam je to společné?
1: Jo, samozřejmě je to spojený i to, co jsem mluvila předtím, že jako ta výchovní a ta jako proti děti, ale zároveň strašně, protože pro nás samozřejmě, to víte, že bojujete stále pro peníze, protože bez peníze, bohužel, jsou lidi, které dělají zadarmo a tak dále, ale potřebujeme na projekty někdy milion korun, aby jsme mohli to realizovat. To znamená, že srdečně děkuji opravdu tebe, Pavel, ale Iveta, Janebova, protože to je on boží člověk, který je tak bojovník a která má takový, a že pomůže nejenom na ty lety, jak se, a ještě chce podporovat a nadat se nastále. A já děkuji každej opravdu srdečně na to, že podporuju takový příspěvek takzvaně. Každá korunu je strašný, se to vážím.
2: Já bych chtěl ještě, doplnit, že vlastně Ivetka Janebová už jako léta vlastně podporuje dětský domovy v okolí tam, jakoby toho Lamberka a tak po těma Orlickýma horama. Takže oni to mají vlastně s tou Chantalkou tak jako hodně podobně hozený.
0: Ale ti návštěvníci, kteří přijdou právě na ten indiánský den toho 8. srpna, tak ti vlastně všichni jsou také podporovatelé, protože výtěžek z té akce
2: přesně tak.
0: Tam jsou ale ještě nějaké další možnosti, kromě toho, jestli zakoupí stupenky, jak jsi říkal, Pavle.
2: Jsou tam určitě možnosti, ta Vochtánka, ta je vlastně otevřená, ten Camp Western je otevřený furt, takže když tam někdo přijede i vlastně mimo tyhle ty dvě akce, tak tam jsou kasičky prostě, který do kterých lidi můžou dát peníze, jsou tam QR kódy, dneska se to platí všechno tím stylem a tak dále, takže pokud má někdo chuť podpořit nadaci, tak může i touhletou formou.
0: To si myslím, že je ten nejdůležitější a nejpotřebnější vzkaz, který jsme našim posluchačům chtěli předat. Ano. Já tě, Pavle, ještě jednou poprosím tedy o termíny těch dvou akcí.
2: Tak já bych vás chtěl ještě tady se Chantalkou a s Milošem Kellerem samozřejmě pozvat na dvě akce, které se konají toto léto ve Westernovém kempu na Vochtánce pod hradem Podštejn. První, ta se jmenuje Westernový den a ta je v sobotu 4. července od 14 hodin, takže jste srdečně zváni. A ta druhá, ta se jmenuje Indiánský den, je to opět ve Westernovém kempu na Vochtánce a ta je v sobotu 8. srpna tohoto roku. A my se na vás těšíme.
1: Ano, a běžte tam, to stojí za to. Teda já to v srpnu budu.
2: Ano, to
1: ale
2: je pravda.
1: Fakt opravdu to stojí.
2: Namalovaná, bude to indiánka.
1: Ano.
0: Se mnou ve studiu Country Radio byl Pavel Kajzer a také Chantal Pullen. Já vám děkuji, že jste si udělali čas.
1: My děkujeme.
2: Děkujeme moc.
0: A popřeji, aby obě akce se vydařily, aby přišlo hodně návštěvníků. A speciálně vám oběma děkuji i za to, co děláte a popřeji, aby to i nadále vycházelo.
1: Děkuji srdečně, tata.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívá návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Také 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Přibývá také lidí, kteří užívají více látek současně. Taková je současná situace u nás. Konec týdne slibuje oteplení. Po posledních chladných deštivých dnech proto začínají provozovatelé koupališť chystat otevření letních areálů. K Třebíčské Polance, která je v provozu už od května, se o víkendu přidal i areál v Moravských Budějovicích a budou následovat další. Otevřelo také venkovní koupaliště v Přibyslavi. Posázavský Pacifik je legenda a budou tady jezdit nové vlaky.
2: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tender na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Současná smlouva s Českými dráhami končí v prosinci 2029. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou, Čerčany, respektive Dobříš. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém bydlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
3: Nový bytový komplex má v budoucnu vzniknout nedaleko Slunečních lázní v brněnské městské části Maloměřice Obřany. Nabídne 270 bytů, ale i prostor pro občanskou vybavenost. V minulosti se proti záměru vymezili někteří obyvatelé i vedení radnice. Teď chce dát developer místním prostor, aby sdělili, jaké služby si v nové zástavbě přejí. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě. A ještě dodám, že začátek je v 18 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: krásnější jak Nashville. Ale neznám město krásnější jak Nashville.
1: Dobré poledne, já jsem Miloš Keller a tohle je pravidelná soutěž v rámci poledního Many Country Rádia. Pravidla stále stejná. Trojice písniček a vy máte uhodnout, co mají společného. Po odvysílání té trojice písniček vám uvolním telefonickou linku. No a kdo první se správnou odpovědí přijde, co mají trojice písniček společného, tak od nás získá tentokrát tričko. Ty písničky budou hrát a zpívat Spiritual Quintet, Ladislav Vodička a KTO. Telefon připomenu hned teď, ale telefonujte až po té třetí písničce. Jdeme na to.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Trojice písniček dozněla, ta trojice písniček měla jedno společné téma, jaké, to mě teď zajímá. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlaďka.
0: Vlaďko, já vás zdravím, tak jaké to bylo společné téma téhleté trojice písniček?
1: Já myslím Sluneční žár.
0: Ještě jednou?
1: Sluneční žár.
0: Sluneční žár, ano, žhavé pálící slunce mám tady napsáno. Což v podstatě odpovídá, to je pravda. Tak, tričko Country Radio je vaše, velikost si domluvíme mimo telefon.
1: Ano,
0: v každém případě vám gratuluji. A vážení milí posluchači, zítra se bude opět soutěžit, tentokrát už s Milanem. Teď tu máme další muziku poledního menu. Karel Kahovec, Tony Joch, nebo Petra Černocká, či Vaby Rivolám.
2: Polední menu na Country Radio.

0: Posloucháte polední menu Country Rádia, tohle byl Vaby Rivola a Rychlé šípy. Za chviličku Michal Tučný, Vandr do 50. A nebo také Jana PS Ode zdi ke zdi. Tohle je zhruba čas pro to, abych vám tak jako kolega Milan Schmidt popřál dobrou chuť k obědu, pokud tuhle chvíli právě obědváte, anebo dobré zažití, pokud jste poobědvali, anebo abyste se stále na ten oběd těšili. I tací jsou. Vím, že to mnozí z vás vítáte, když popřejeme dobrou chuť, tak samozřejmě nemůžu být jiný než Milan. Teď už Michal Tučný a Greenhorni blízko Little Big Hornu budou zpívat.
1: Tam, kde leží Little Big

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tohle byli Rangers a Poutník s kytarou, předtím Jana P.S. ode zdi ke zdi. V této hodince stihneme ještě Petra Spáleného, Flerety, Lucii Vondráčkovou. Co vás čeká ve vysílání Countryády a dál už odpoledním? Mezi 13. a 15. hodinou vás vysílání bude provázet kolega Milan Schmidt. Od 15. hodin se vám vrátím opět do vysílání já a mezi 15. a 16. budeme mít opět hosta. Tentokrát si budeme povídat o portě a naším hostem bude Xindl X. To bude všechno po 15. hodině. Teď máme pár minut před hodinou 13.

0: Na stanici Svět je právě 13 hodin, čekají na nás informace o počasí a také zpravodajství po 13. Po 13. hodině budou hrát a zpívat nejprve Pavel Bobek a Falešná karta a pak se vám na 2 hodinky ohlásí kolega Milan Schmidt, který vás provede vysíláním až do 15. hodiny. Pak se k vám vrátím já a představím jednoho z hostů Porty, Xindla X.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Už víc než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které stojí poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už tyto vysílače nešíří a České radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se jejich odstřel. Tím by zmizela nejvyšší stavba v republice. Jako poslední z tohoto vysílače vysílalo Country Radio na středních vlnách. Uplynulý týden byl deštivý a také relativně chladný. Doplnila se tak částečně voda, která chyběla v krajině, a zlepšila se situace ohledně sucha. Tento týden ale příliš srážek nebude a navíc nás čeká vlna veder, která opět pomůže k vysušování krajiny a rozvoji sucha. Do sportu jdou velké peníze. Tady je důkaz.
2: Více než 2milionová investice putovala do vylepšení sportovišť v areálu Žlutých lázní. Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
1: O dopravě během MotoGP teď kolega Savana.
3: Posílená hromadná doprava je připravená pro fanoušky MotoGP. Závody se uskuteční na Masarykově okruhu v Brně od 19. do 21. června. Dopravní podnik nasadí speciální autobusové i tramvajové linky. Spoje budou jezdit i s četností 1 až 2 minut. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s automotodromem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skvělé zpěvy, falešná karta, je 13 hodin 11 minut, hezké odpoledne vám přeje Milan Šmit, jsem s vámi dnes o něco později, ale Miloš tady všechno obstaral, takže já za to mu děkuji a když jsme u toho děkování, já bych strašně rád poděkoval všem, kteří mi poslali ať už SMS-kou nebo e-mailem gratulaci k svátku. Děkuji vám mnohokrát, nebudu odepisovat všem, protože to už bych následující minuty tedy strávil jenom odepisováním, ale jak říkám, každý, kdo poslouchá a napsal mi moc děkuji a zároveň všem Milanům, kteří jsou na příjmu, také přeji všechno nejlepší a posílám hezkou písničku, kterou bude zpívat a hrát Emmylou Harris. Jinak, přátelé, v téhleté hodince nějaká pozvánka za pěknou muzikou, také vás pozveme na zítřejší ráno a asi nakoukneme i na jeden z mých pořadů, který jsem připravil na tento víkend, včetně ukázky. Tak to je to, co nás čeká v této hodině. Ještě jednou příjemný poslech a moc děkuji.

sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je mi naprosto jasné, že všichni, kteří teď posloucháte, máte rádi písničky Brontosaurů a Nedvědů, takže by vás asi mohla zajímat následující akce. Protože na telefonu je Ondra Kříž a ten nás právě pozve na akci plnou této muziky. Ondro, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Milane, čau, čau.
1: Tak povídej, tak prosím tě, o jakou akci jde, no? O co jde?
2: Tak já bych všechny rád poznal, co mají rádi muziku Bratří Nedvědů, co na tom vyrůstali stejně jako my všichni, tak děláme vzpomínkový koncert na jejich legendární koncert na Strahově.
1: Aha.
2: Takže budeme dělat takový koncert, kdy vlastně přehrajeme celý ten jejich koncert, tak jak to tam běželo, vlastně v stejný playlist, budou tam i nějaký hosti, jako tam byli a k tomu budou samozřejmě busty a pivo a kotlíkový guláš. A
1: jasně. Když říkáš, budou tam nějací hosté a přehrajeme, tak buď konkrétní, kdo bude přehrávat a jací hosté se objeví.
2: Tak základ jsem já, Ondra Kříž, Václav Pelouch a Marek Slabý.
1: Aha.
2: My děláme víc takových projektů, nedávno jsme dělali třeba Pink Floydy.
1: Aha.
2: A teď jsme říkali, že je čas se trošku posunout dál.
1: Ano, a vrhli jste se na Strahov.
2: Od Pink Floydu k Nedvědu na Strahov.
1: Vítečně, to rádi slyšíme.
2: Takže k nám budou pak různí další ještě jako hosti. A mělo by to být celá taková akce vlastně, kdy ještě, já teda musím říct, je to v Táboře na Pintovce.
1: Mhm.
2: A půjde se takovej pochod Ešusovej z Tábora z

0: náměstí.
1: Jasně.
0: Od 6 hodin třeba do 7 a půjde se z náměstí z centra města takový pochod prostě na tu Pintovku, což je takový lesní amfiteátr, hezký kousek za městem. No tam se dorazí, bude tak hodinka třeba na opečení bustu a takové věci a od 8 začíná velkolepý koncert.
1: Jo, i když nepochybuji o vašich muzikantských kvalitách, tak předpokládám, že stejná návštěva jako na Strahově to nebude, ale...
0: Bude víc čekáte,
1: jasně. Ale kdyby někdo chtěl teda přijít a chtěl se dovědět o tom něco víc, tak dá se najít nějaká informace někde na Facebooku nebo na nějakých stránkách?
0: Na Facebooku je přímo, máme přímo událost 30 let medvědi na Strahově, se to jmenuje.
1: Aha.
0: A tam všechno, když tak je... Jak to bude? Je to teda 20. června od 8 hodin koncert a je ještě možnost teda od 6 jít takový pochod čundrácký přímo na místo z centra města.
1: Jasně, a všechno je to v Táboře, takže kdo má blízko, může dorazit. Tak jo, Ondro, díky za pozvánku, ať se to vydaří, měj se hezky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Teď si dáme trochu dopravních informací, začneme na kolejích, není tam žádná tragédie, ale přeci jen nějaké zdržení na trati 170 Klatovy Plzeň Rokycany Beroun. V úseku Plzeň hlavní nádraží Beroun se porouchalo vozidlo, provoz je tam omezen v úseku Plzeň hlavní nádraží Ejpovice, takže vlaky nabírají nějaké to zpoždění, tak chcete-li cestovat po trati 170, počítejte s drobným zdržením. Koukám pro vás i na dálnice, nejvážnější situace asi momentálně na 35, tedy D35 na 158,5 km ve směru na Olomouc. Tam je komunikace dočasně uzavřena. Porouchané vozidlo, zdržení, překážka na vozovce, defekt pneumatiky na nákladním autě a policie na místě. To je taková sumarizace toho, co tam na vás čeká. Jisté je, že na 158,5 km ve směru na Olomouc se trošku zdržíte. Jinak tady další zprávy, které by byly aktuálně o nehodách či takovýchto větších zdrženích, nemám, ale musím upozornit na to, že pochopitelně hustá doprava je jak na Brněnsku, tak u hranic s Polskem a také, když se podívám na dálnici D5, kde na příjezd do Prahy se to často štosuje a trošku to tam vázne, tak ani dnes tam není jiná situace. A v podstatě znovu od 8. do 0. kilometru ve směru na Prahu se tvoří dlouhá kolona vozidel, zejména v pravém jízdním pruhu, ale vzhledem k tomu napojení na pražský okruh se to pak všechno spojí dohromady a tak stojí ta dálnice v podstatě celá. Takže se obrňte trpělivostí, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Tak tohle to byli Hoptrpáci a přátelé, 13 hodin 44 minuty, posloucháte Country Radio, s vámi Milan Schmidt, rád bych vás pozval na nedělní pořad, a sice na album týdne. Já už jsem zval včera a pozvu znova, a to proto, aby skutečně se dostali k přijímači ti, kteří stojí o to, co bude připraveno, protože tentokrát v albu týdne je kapela a CDčko nebo album, které není, jak už jsem řekl včera, úplně pro každého. Je to dáno hlavně tím, že ta muzika je poměrně dost těžká na poslech, je tam hodně harmonických změn, ale zase na druhou stranu velmi krásné texty, které vychází z poezie. Takže zhudebněná poezie v podání kapely Na boso, a tohleto album budeme tedy mapovat 21. v neděli a začneme ve 23 hodin jako obvykle, takže pokud máte náladu na tohleto album, tak zůstaňte vzhůru a poslechněte si. Já vám teď posílám ukázku Václav Hrabě a skladba Noční obraz, tak jak si s ním poradila kapela Na boso, a já to teda jsem jaksi spolknul i s navijákem. Je to skvěle uděláno, moc hezká melodie, která mi k tomu textu náramně sedí. Ono konec konců vlastně to, že se tam objevují v té muzice a na celém albu prvky jak folku, tak jazzu, ale tak třeba jsem tam zaslechl také takové to taký ten sound blue efektu, tedy vzpomínka na Radima Hladíka. Vlastně každý by si tam měl přijít na své, co se harmonii týče a co se tedy provedení hudebního týče. No a samozřejmě poezie je přenádherná, jsou tam krásné texty, no budu o tom hovořit právě v albu týdne, začínáme ve 23 hodin. No a tady máte, jak jsem slíbil, ukázku, ještě jednou tedy říkám Noční obraz.

Tak to byla pozvánka na zhudebněnou poezii 21. června, tedy tuto neděli ve 23 hodin jako album týdne. Budeme nahmatávat duši se skupinou Na boso. Buďte zváni a buďte u toho.

0: No, tohle byl sympatiák Tomáš Bartoušek se skupinou Paralela, jeden z vítězů talentu Country Rádia, taková malá připomínka. No a teď už je pozvánka na zítřejší ráno, zase Láďa s Kačkou pro vás mají nějaký program od 6. hodiny ranní, takže pokud stáváte časně, čeká vás toto.
1: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia, krásné počasí dnes, samozřejmě tady v Praze jsem tam nějaký mráček, ale to nám vůbec nebrání v tom, abychom se zítra podívali vzhůru na oblohu. Ano, v našem zítřejším vysílání mimo jiné vzpomeneme Jana Kašpara. Jestli nevíte, kdo to je, dovíte se víc, já možná jenom naťuknu. Jednalo se o první veřejný let letadlem vlastní konstrukce na území České republiky. Více se dovíte při vysílání Country Rádia zase zítra. Tak ať se vám dobře poslouchá, Milane, zdravím tě a zítra úderem 6. se budu těšit na slyšenou. Ahoj!
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
8: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
9: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
8: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apples pořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Esteru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já do dnes studie jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.

Zpěvačka s překrásným hlasem Kateřina Marie Tichá a písnička Příteli nám zazněla krátce po 14. hodině, přesně ve chvíli, kdy vám Milan Schmidt přeje krásné odpoledne s Country Rádiem. Mám na vás otázku, potřebujete se trošku protáhnout? Pokud ano, mám pro vás několik tipů. Jednak kukátku Country Rádia z klubu českých turistů Petr Teringl bude mít nápad, jakým způsobem to provést, a kdyby vám to náhodou nevyhovovalo, tak možná tulácká stezka okolo 40. minuty bude to pravé ořechové pro vás. Jinak z muziky. Mám tady Shania Twain a Briana Whitea, From This Moment, skvělá, už starší věc, ale moc pěkná country. Máme tu i naprostou klasiku, Michal Tučný, Šťastné staré slunce, nebudou chybět Marieni a nebude chybět třeba Valdemar Matuška s písničkou Holky, já mám všechny rád. Tak já vám přeji moc pěkný poslech a krásné odpoledne.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Uplynulo prakticky pár hodin a už znovu volám Petra Teringla z Klubu českých turistů v Praze. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co máme na čtvrtek?
2: Na čtvrtek 18. června jsme připravili pochod Zelené plíce Prahy. Snad zájemce o tenhle pochod nezmateme tím, že start červnového zeleného pochodu je v Modřanech. Ale konkrétně to v restauraci u Tří Bernardínů, u tramvajové zastávky Modřanská škola. Tradiční je čas startu mezi 16:00 a 18:00, tím nikoho nezmateme. Trasa má 8,5 kilometru a vede opravdu zelení, vede až na Kamík, čili tam úplný závěr, kousíček je přes sídliště, ale jinak opravdu celá trasa vede zelení.
1: Tak Modřany nás určitě nezmátnou, zejména, když budeme vyrážet z hospody.
2: Ano.
1: Ale řekněte, v kolik hodin kde?
2: Pochod Zelené plíce Prahy, čtvrtek, 18. června, start od 16:00 v restauraci u Tří Bernardínů u Modřanské školy.
1: Moc děkujeme za pozvánku. Děkujeme za pozvánku a příští týden opět. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

Mých strání si má víla spolných cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

Jinou tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš a těsnem.

0: je hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Polodenních výluk pro vás mám úseky Heřmanova Huť Nýřany a Budišov nad Budišovkou, Vítkov Suchdol nad Odrou. To platí pro dnešní den, tedy s přesedáním na autobusy do 16. hodiny. Na dálnicích pozor na D11 na 39. a 5. kilometru ve směru na Prahu je nějaký předmět na vozovce, vypadá to na koš. Pak máme D10 tady na 39. kilometru ve směru na Prahu je pneumatika na vozovce, i tady dávejte pozor. No a jinak stále platí ta situace na D35 na 158. a 5. kilometru ve směru na Olomouc, tam komunikace byla dočasně uzavřena, je tam nějaký defekt pneumatiky na nákladním autě, takže pravděpodobně budete muset chviličku počkat, než se to dá všechno dohromady. No a koukám i na D5, kde jsme měli hodně hustou dopravu na příjezdu do Prahy, to se nezměnilo a skutečně stále mezi 8. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona, ono to bude asi dlouhodobější, tam to bývá většinou i do pozdějších odpoledních hodin, takže pokud zejména s velkým autem jedete po D5 se směrem k Pražskému okruhu, tak se připravte na to, že se trošku zdržíte. Jinak na D5 se na vás číhá také na 87,5 km ve směru na Prahu porouchané vozidlo. Je to odstavená dodávka s defektem a zasahuje do krajnice v odstavném pruhu. Tak i tady dávejte pozor. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Kant.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnes vyrazíme na rozhlednu Alfonze Muchy, zvanou také Réna. Tuto vyhlídkovou věž najdeme na svahu kopce Réna v nadmořské výšce 310 metrů na jižním okraji města Ivančice v okrese Brno-Venkov. Vzhledem ke své výšce, která je pouhé 4 metry, patří k nejmenším rozhlednám u nás. Přesto nabízí pěkný výhled do okolní krajiny a patří k oblíbeným cílům místních i návštěvníků. Rozhledna byla vybudována v roce 1930 na místě bývalé dřevěné rozhledny z roku 1912. Tu tam nechal postavit místní okrašlovací a zalesňovací spolek, který rovněž proměnil blízké okolí na příměstský park. Kopec Réna byl už tehdy oblíbeným výletním místem obyvatel Ivančic. Vznikaly tam vycházkové cestičky, lavičky, altány i odpočinková místa. Šlo vlastně o předchůdce dnešních rekreačních areálů. Dřevěná rozhledna však vydržela jen krátce. Během válečných a poválečných let byla poničena natolik, že v roce 1921 musela být stržena a rozebrána. Materiál byl prodán a získané peníze posloužily k opravě vyhlídkového altánu na nedalekých oklikách. Dnes rozhlednu tvoří betonová věž s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 19 schodů. Rozhledna byla pojmenována po českém malíři Alfonzi Muchovi, který se v Ivančicích narodil a prožil tam i část svého dětství. Časem ale rozhledna začala opět chátrat a výhled zcela zakryly okolní stromy. Byla tedy uspořádána sbírka a v roce 2000 prošla rekonstrukcí. V rámci ní byly vykáceny i okolní stromy. Díky tomu je dnes z vyhlídkové plošiny pěkný výhled na Ivančice a jejich okolí. Rozhledna je volně přístupná, bez poplatku. Dostanete se k ní pěšky od vlakového nádraží Ivančice po červené turistické značce. Je to necelý kilometr. Z centra města je trasa delší, měří zhruba půl druhého kilometru. Kromě rozhledny Alfonze Muchy můžete v blízkosti Ivančic navštívit i betonový vyhlídkový altán na oklikách, postavený v roce 1938. Ten se nachází na opačném břehu řeky, naspět po červené značce. Další informace o rozhledně Réna najdete například na webu venkaždýden.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.

0: Dneska to hodně uteklo, přišel jsem až ve 13 hodin, v 15 odcházím, to byla taková minisměnička pro mě tady, ale nedá se nic jiného dělat, protože vyrážím na Parník, kde už bude čekat Eliška Kotlínová se svojí partou, takže kdo má lístky na dnešní odpoledne, tak tam se uvidíme. Vám všem ostatním, kteří na Parník nejedete, přeji hezké odpoledne s Milošem Kellerem a těším se na slyšenou zítra v pátek v 10 hodin dopoledne. Mějte se hezky, na slyšenou. Teď si dáme předpověď počasí a další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Prosadit zákaz konzumace alkoholu ve sněmovně během jednání dolní komory parlamentu zkouší poslanci hnutí STAN i formou petice na speciálním webu nazvaném Střízlivá sněmovna. Každý zaměstnanec v České republice musí do práce přijít střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance poslanecké sněmovny ale, překvapivě, žádná taková pravidla neplatí. Falšovaný med prodával řetězec Kaufland. V jedné z provozoven pochybení zjistili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce v rámci pravidelných kontrol. Uměle nastavovaný med zjistili v Kauflandu u dvou různých šarží. O opravách na Pražském hradě ví, že náš kolega Honza Navrátil.
2: Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
1: Policisté si posvítili na lidi, kteří riskují život.
3: Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky lidí, jak přecházejí koleje v místech, kde je to zakázáno, a rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se svými životy. Pořádně riskovali hoši ve věku 14 a 15 let, kteří se na železnici mezi Ostravou a Českým Těšínem vezli na spřáhle vlaku. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec jedna ze zákulisí hokeje. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov akciová společnost, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 17,95%. Tolik hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

U mikrofonu odpoledního vysílání Country Rádia je opět Miloš Keller a budu s vámi až do 18. hodiny. V této hodině vám nabídnu zejména rozhovor s Xindlem X, tedy s Ondřejem Látkem, protože i on účinkoval na portě mnohokrát jako soutěžící i jako host a na té letošní portě v Řevnicích pochopitelně nebude chybět taky. O portě v Řevnicích a ostatních záležitostech kolem portovní muziky si s ním budu povídat už za chviličku. Dobrý poslech a dobrou pohodu.

si přetvoříme populace. Budeme všichni stejný, stejně nadějný, budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si utěžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádu za úctu k úřadům.

0: Tahle písnička na vlnách Country Rádia nezazněla náhodou, protože interpreta autora téhleté písničky mám teď ve studiu Country Rádia. Když vám představím Ondřeje Látka, tak budete asi vědět, a když vám představím Xyndla X, tak budete vědět stoprocentně. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tohle je písnička, se kterou si uspěl na Pražské portě v roce 2008. Já jsem tam byl v porotě.
1: Jo, takže i díky tobě tady dneska sedím.
0: A z té Pražské porty si potom šel na Řevnickou portu a tam ta písnička vysloveně vzbudila naprostý a veliký ohlas a byl to vlastně tvůj první hit, je to tak?
1: Já myslím, že úplně první hit to můj nebyl, že první hit byla asi písnička Anděl, ale jako myslím, že v řadách jako těch folkových třeba country, tak to byla asi první písnička, který si všimli, že vlastně první věc, kterou jsem bodoval tehdy jak na portě, tak na zahradě, což není to úplně taková typicky folková věc, ale možná právě i tím to tehdy zaujalo.
0: Podle mě to možná byl takový začátek trošku proměny folku, protože od té doby řada dalších písničkářů hraje a zpívá přeci jenom způsobem trošku jiným, než bylo do té doby zvykem. Takže pro mě si byl zjevení na té portě, abych to tak řekl. Ty jsi předtím pracoval v reklamě. Teď už píšeš písničky nejenom pro sebe, ale také pro ostatní interprety. Uh-huh. Interprety, dalo ti to něco, ta práce v té reklamě, s jazykem a podobně?
1: Takhle, já myslím, že určitě pro tu práci s jazykem víc dala třeba to, že jsem předtím studoval psaní, konkrétně psaní filmů, a to, že jsem pracoval v reklamě, bylo vlastně jenom zapříčinění tím, že jsem úplně jako zrovna nemohl sehnat nějakou placenou práci v rámci toho filmu, tak jsem dělal hlavně v selfu, potom nějakou dobu v reklamě, a to, že jsem se potom zase vrátil s o to větší chutí k psaní písniček, já jsem tehdy říkal, že si tím tak trošku jako čistím karmu, že přes den vymýšlím ty slogany, které lživě propagujou ten spotřební styl života, jak je to super, a po nocích jsem psal písničky o tom, jak ten spotřební styl života zase tak super není.
0: Vraťme se tedy ještě k té muzice, k té písnice Dysgraphic. Jaký to byl pocit, když jsi teda vystupoval vlastně poprvé v Řevnicích s písničkou, která se v Praze líbila, ale byla otázka, jak to přijmou Řevnice? Měl jsi třeba nějakou trému?
1: Ale pro mě celý vlastně to přihlášení se jako na portu a na zahradu tehdy bylo jako taková trošku recese, že jsem si říkal, že úplně jsem to nebral, že to, co dělám, jako by byl folk, ale říkal jsem si, že jakákoliv písnička zahraná s akustickou kytarou se s trochou nadsázky za folk prohlásit dá. A vlastně tím, že jsem to tam objel, tak jsem najednou zjistil, že vlastně do té scény patřím daleko víc, než jsem si myslel, protože v první řadě jde tam o nějaké sdělení, což se budeme povídat, u většinových hudebních žánrů moc není. A vlastně zjistil jsem, že ta scéna je mi blížší, než jsem čekal, a vlastně cítil jsem se tam docela jako doma. A to, že jsem tam potom jako s tím něco vyhrál, byl jenom takový jako nečekaný bonus. Mm-hmm. Já si úplně pamatuju, jak tam tehdy Franta Nedvěd vedl takovou obsáhlou jako porocovskou řeč, jak by písnička měla mít tohle, a já už jsem si jako pomalu v duchu balil, protože jsem si říkal, no tak to jako asi nemá úplně souvislost se mnou, a on pak říkal, no třeba tady ten Xyndl X, to je úplně učebnicový příklad toho, jak by to mělo vypadat. Říkal, cože? Aha, dobře, tak se asi ještě nebalím a že jako takhle zrovna s touhle písničkou zabudu, zrovna u Franty bych býval nečekal tehdy. No.
0: Kdyby si býval nebyl, zabodoval na portě, myslíš, že by se tvůj hudební vývoj nebo tvoje hudební cesta šla nějakým jiným způsobem, nějakým jiným směrem, že bys to zkusil na jiných festivalech podobným způsobem?
1: Ale těžko říct, já už jsem paralelně v té době jako vlastně měl natočenou desku a akorát jsem ji chystal k vydání a asi bych to samozřejmě mířil přes jiný publikum, ono tehdy tak jako pomohlo, že se to sešlo ze všech směrů, prostě na portě jsem bodoval s Dysgraphicem, s Andělem jsem bodoval na internetu a potom si toho všimli v hudebních televizích a v rádiích, a byl to takovej postupnej nástup, jako není to, že to jedno vítězství všechno udělalo, nebo že to, že se to začalo hrát někde v rádiích, všechno udělalo, je to spíš, že se to prostě nasčítalo dohromady, a já jsem i rád, že ten jako vlastně úspěch byl nějaký postupnej, že to nebylo, že vyšla by jedna písnička a všichni by šíleli. A to by asi člověku potom jako rychle stoupalo do hlavy, takhle mi to do té hlavy stoupalo jenom pomalejc.
0: Takhle tohle ve folku bývá, my obvykle interpretům na portě říkáme hrát a potkáme se s nimi třeba po 5 letech a pokud to na ten postup je, že to není takhle obvykle najednou. Psal si písničky pro sebe. Kdy přišlo to, že jsi začal psát i pro někoho dalšího? Oslovili tě, nebo si někomu písničku spíš nabídnul?
1: Ne, já jsem si říkal, že jako zase to skládání je docela dřina sama o sobě, proč si tu práci přidělávat, ale zase jako, když po tobě to někdo chce, tak je to blbý a odmítat. Teď už odmítám furt, jako, a jenom jsem tam někomu na to kejvnu, ale v té době jsem si říkal, že je to vlastně jako výzva napsat i něco pro někoho jiného. Je to přece jenom trošku jiný, že jo, psát si něco, já vím, co jsem ochotný já pustit přes tu svoji pusu. U toho jiného člověka to musíš vždycky odhadovat, který slova mu nebo který výrazy mu budou dělat problém, nebudou dělat problém, jak moc můžeš být popisný, jak moc můžeš být polopatický, jak moc můžeš zazlobit. Mhm. A samozřejmě je dobrý, když si toho člověka, pro kterýho píšeš, může vzít k sobě, i když tam třeba má jednu větu z toho, co vymyslí, a zbytek napíšu já, furt mi to asi dá jako větší pocit jistoty, že se ubírám správnou cestou v tom psaní, než když mu to napíšu úplně odděleně a takhle mu to předám a zkouším, sedne si to, nesedne si to.
0: Takže to v podstatě jako by s ním konzultuješ a pak už to...
1: No, jako já teďka, když často se snažím s někým psát dohromady a je tam prostě jenom různý podíl, že někdo to napíše z velké části sám a já to tak jenom edituju a někdo tam opravdu jako mu z toho nechám jednu větu, ale ten pocit, že se na tom podílel a dokáže víc vědět, o čem to je a líp se v tom najít.
0: Ty budeš v průběhu našeho vysílání téhleté hodinky hrát také písničky živě na kytaru, ale teď si zahrajeme písničku, která se jmenuje V blbým věku. Jak tě tahle písnička napadla?
1: Tady to má velmi konkrétní historiku. My jsme prezentovali novou desku v té době, nebo nahrávku, ještě to nebyla vydána, byla desku, kterou jsme chtěli vydat u Universalu a byl jsem z té desky nadšený, věřil jsem, že to je moje nejlepší deska. A kluci mi tam říkali, no, to je takový smutný ty témata, a víš co, Ondro, to už se nebude prodávat, tady toto nikdo, kdo chce tohle poslouchat, jako. A já se úplně s tady tím pocitem jsem jako odjížděl z toho vydavatelství a říkal jsem si, že už fakt jako ničemu nerozumím a že už jsem asi jako generačně jinde, než, víš co, jeden den jsem ten úspěšný autor, který cokoliv napíše, tak mu hrajou a teď mi říkají tohle, tak jsem opravdu měl dojem, že mi ujel ten vlak a poslední metro. A z tohohle dojmu jsem během té cesty metrem napsal celý ten text té písničky a i většinu melodie, doma jsem jenom doklepnul sloky. O týden později jsem písničku prezentoval na Universalu a ta deska, kterou předtím jako říkali, že to nikdo nebude kupovat, tak najednou dostala zelenou.
0: No tak prosím, i tohle může být. Já se přiznám, že se z té písnice poznávám, takže se nedá si nic dělat. Dáme si ji.

0: Posloucháte Country Radio, povídám si s Xindlem X, který je tady se mnou ve studiu Country Radio. V tom minulém vstupu jsme si povídali trošičku o tvé minulosti, o tom, jak jsi do té porty dostal a muzice vůbec. Pojďme si povídat trošku na současnost. Rok 2026 je v plném proudu, co už máš v letošním roce za sebou a co plánuješ?
1: Hele, jako profesně toho zatím zas tak za sebou moc nemám, respektive nemám toho moc odehráno, spíš jsem se soustředil na skládání nových věcí. Já vlastně příští rok slavím 20 let na scéně, tak k tomu chci mít novou desku, takže jako hodně jsme byli zavřený ve studiu s různýma producentama a psali jsme, myslím, že mám napsaný tak 3 desky momentálně, takže teďka se v té fázi, že vybíráme,

0: z toho a co z toho třeba začneme hrát už letos.
1: Udělejme malou odbočku od Porty, protože tady si říkal, že budeš příští rok slavit 20 let na scéně, mm-hmm. ale letos budeš pořádat narozeninový koncert.
0: Jo, já jsem to vlastně zavedl už za covidu, to byly takový malý koncerty na lodi, který se nám trošku rozrostly pod rukama. A vlastně od té doby každý rok si k narozeninám dávám koncert, který je každý rok o trošku větší a větší. Loni jsme tam měli 1000 lidí, letos doufám, že jich bude 1500, tak to zatím vypadá podle toho, jak se vstupenky prodávají.
1: Na jakou loď se vejdou?
0: Cože to?
1: Na jakou loď?
0: No, teď už to právě není na lodi, teď už to bude prosím tě v Rýgrových sadech, kde budeme předstírat, že jsme maximálně tak předstírat, že jsme na lodi, ale ono to je krásný prostředí. Je to takový prostě jako letní, no neříkám festiválek, ale já mám rád prostě ty open air hraní venku. Takže věřím, že se to tam užijem, mám tam nějaký hosty nazvaný, budem mít ke všem písničkám připravený filmový projekce s velkou kapelou, s hostama, s nějakou pyrotechnikou. A dvouhodinový playlist, prostě, že člověk nemusí tak chvátat, jako aby nacpal ty všechny hety do jedné hodiny, jako na festivalech. Tady bude i ten čas si to užít s kamarádama, s muzikantama i s fanouškama.
1: Kdy to bude?
0: 18. srpna, prosím tě.
1: Tak to bude po Portě. Teď jsi říkal, že spíš jako odpočíváš a píšeš písničky. Já jsem se tě chtěl zeptat na to, když jedeš z festivalu na festival nebo z koncertu na koncert, jak odpočíváš? Jak se teď populárně říká, odpočíváš baterky?
0: Odpočíváš a píšeš písničky, úplně nejde do, úplně nejde dohromady, to zase ne. Hele, no, odpočívám. To zatím nevím, jako zatím já si v hlavě, víš, to vizualizuju, to odpočívání a teď jsme vydali píseň o tom, jak se těším na dovolenou, tak se tak spíš zatím jako těším na tu dovolenou a představuju si ji, vizualizuju si ji, než že bych na ní reálně stíhal. Je to ono přece jenom jako s dvěma dětma, se psem a s kapelou na krku a s přípravou.
1: To zatím
0: jako odpočívání to se odkládá.
1: Na Portě budeš vystupovat až v neděli 28. kolem 1 hodiny odpolední. Kromě toho v neděli tam bude Martin Rose, Robert Křesťan, Marie Tilšarová, Epidemie, Ališi, Marien, Copáci, také Robert Křesťan a druhá tráva. V této společnosti budeš v neděli. Jako jsem říkal, ty tam budeš kolem 1 hodiny odpolední. Teď ale by bylo na čas, aby si zahrál nějakou písničku a říkali jsme si, že to bude novinka. Aby to posluchači slyšeli poprvé.
0: Jo, já jsem zmiňoval právě, že jsme vydali píseň o tom těšení se na dovolenou. Je tam trošku i drobný sebeironie v té věci. Takže tady premiérově na country rádiu zkusím trošku folkovější nebo countryovější, no spíš folkovější verzi, než jak je to reggae, jak si to můžete potom poslechnout v klipu. Píseň Dovolená.

za devatero moři úmorných věcí, co se sami neudělají. Naše láska přečkává tohle divný období. Někde na pláži chytá bronz, čekáš, ji půjdem najít. A já stříhám kalendář, denně stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko, jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city, pak se zas vrátit do reality, já i ty.

si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý. Pro tebe, lásko, jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou. Tam si dovolit trochu víc. Odhalit svý skutečný city. Pak se zazrátit

vypni si mobil, odjedem do bezčasí, kde zima nestudí a možný je cokoliv. Slídni se do bikin, ukaž mi to, jaká jsi. Uvnitř pod tím vším, z čeho tě hlava bolí, vždyť už stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopný vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city, pak se zas vrátit.

0: Single X na vlnách Country Rádia, premiérová písnička. Já se těším, až ji dostaneme v nahrávce a budeme ji moc hrát v rádiu. Teď si dáme krátkou pauzu, máme dopravní informace a pak se k tobě zase vrátíme.
1: Super. S Country Rádiem na cestách.
0: Máme tady dopravní informace, D11 mezi Novým Městem nad Metují a Přeloučí je stále neprůjezdná, stále se jezdí po odklonových trasách. Zejména plná je 611 v obou směrech. Počítejte s tím zdržení nejméně půl hodiny, ať pojedete kudykoliv. Na trase Praha-Brno u sjezdu na Vlašim je porouchaný autobus ve stoupacím pruhu, kamiony prudce vybočují. Na Pražském okruhu na D0 u Ořecha jsou kolony v obou směrech zhruba na 15 minut. Navíc ve směru, kde je sedmičce na 15. kilometru, je porouchaný kamion v pravém jízdním pruhu. A ještě D8 na dojezdu do Prahy od 11. kilometru jsou kamiony a kolona kamionu se táhne až do Kbelské. Tam je v pravém pruhu nepojízdné auto. Ve Kbelské tedy počítejte s dlouhými kolonami a počítejte s kolonami i v Novopatské na dojezdu ke Kbelské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
1: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Thank God I'm a country boy.
1: I v druhé polovině téhleté hodiny si budu povídat s Xindlem X, kterého mám ve studiu Country Rádia. Teď se trošku dostaneme k té portě, na které budeš účinkovat. Já jsem říkal, že v neděli budeš součástí docela velkého maratonu, protože porta slaví 60 let. Takže no, 60 interpretů tam není, ale jich tam docela hodně. Jak to vnímáš, takovýhle maraton, když budeš mít v podstatě prostor na 2 až 3 písničky, stojí za to vůbec do těch Řevnic jezdit?
2: Ale mně to právě přijde hezký, i divácky mi to přijde hezký, že je to opravdu taková přehlídka. Že jasně, má samozřejmě něco do sebe vyrazit na interpreta, koukat tam na jednoho člověka 3 hodiny, to je super, ale na druhou stranu jet takhle na takovouhle přehlídku, kde ti jako každý to, jako, že to jsou leckdy velký jména, dají prostě 3 písničky, je to skvělý, že to nestihne začít nudit, že jo. A zvažuju, jestli tam zahrajou stejný 3 písničky, jako když jsem tam byl poprvé. Jako je to jedna z variant.
1: A to jsem se právě chtěl zeptat, protože vybrat z repertoáru 2-3 písničky bývá daleko složitější, než sestavit hodinový koncert, ne? Je to tak?
2: To asi zase ne, jako u toho hodinového koncertu musíš jako plánovat nějak, aby to gradovalo, v nějaký moment zase jako spadlo dolů, stavilo se znova. U těch 3 písniček prostě zahraješ 3 dobrý písničky, to spadnout nestihne. Ale jako říkám, docela jsem si pohrával s myšlenkou, že bych tam zahrál stejný 3 písničky, jako když jsem tam hrál tehdy na té soutěžní portě. Blbý je, že si nepamatuju, kromě Disgrafika, který byly ty další 2. Tak jestli nás posloucháte a pamatujete si to, tak mi napište, který byly ty další 2, ať už jsem do rádia, nebo na moje stránky, třeba na Facebooku nebo na Instagramu.
1: Interpreti, kteří tam budou vystupovat, budou také přát portě něco k těm 60. Už to máš rozmyšlené, prozradíš trošku dopředu, co by si popřál portě, anebo si to opravdu necháš až na tu portu?
2: Hele, jako rozhodně se asi hodí popřát minimálně dalších těch 60 let, že jo, tak to je. A uvidíme si ještě nějaký další přání do té doby, vymyslím.
1: Tentokrát to nebude jenom takové obyčejné vystoupení, že interpreti přijedou, zaspívají a odjedou, ale bude tam také velká VIP zóna se spoustou stolů a židlí, kde si budou moci interpreti vzájemně pohovořit, pobavit se a podobně, což se během roku nestíhá na těch koncertech také, ne, protože vím, že jeden střídá druhého. Těší se třeba na tohle, že se tam neformálně v zákulisí.
2: A o tom třeba slyším prvně, vidíš to. Ale jo, jako zní to zajímavě, uvidíme, jak moc bude času, jak moc zvládnem přijet před tím, než budu hrát a jak moc budem potom chvátat. No. To těžko říct takhle dopředu.
1: Podívejme se na pátek, tam se bude totiž soutěžit. V sobotu a v neděli se soutěžit nebude. V pátek to budou otevírat Madeleine a Petr Bende, potom bude první soutěžní porce 7 interpretů. Jaroslav Samson Lenk bude taková přestávka, pak bude dalších 7 soutěžních interpretů. A páteční večer bude uzavírat skupina Nezmaři. Pokud bys tam byl už v pátek a viděl si ty mladé soutěžící, kteří vzešli právě z těch základních oblastních kol, z každého vlastně letos jenom jeden, takže to byla trošku taková ostřejší soutěž. Když slyšíš současné mladé nebo nejmladší písničkáře, vidíš se v nich, poznáváš v tom sebe před těmi 20 lety, anebo jsou už dneska zase jiný?
2: Ale je to různý. V některých poznávám sebe tak trošku jako hodně, že si říkám, ale tak jako mám být poctěnej nebo ho zažalovat, ale ne, jako v některých poznávám pořád sebe, některý se udávají jiným směrem úplně a myslím, že to je dobře. Já myslím, že nějaká pestrost je hlavně důležitá.
1: My jsme říkali také, že jsi pracoval v reklamě. Co by si poradil třeba interpretům právě z tohoto hlediska, kteří nevědí, jak začít, třeba mají texty, skládají skvělé texty, ale neví, jakým způsobem se prosadit. Co bys jim poradil takovou nějakou, trošku univerzální radu?
2: Já myslím, že žádní univerzální rady neexistují. Kdyby nějaká univerzální rada fungovala, tak by to dělali všichni, že jo. Ale jestli prostě člověka baví dělat muziku, tak ať ji prostě dělá a ať ji dělá tak, jak ji cítí, jak se jemu líbí, hlavně ať se nesnaží nikomu zalíbit, to nikdy nefunguje. Člověk musí dělat to, co se líbí jemu, a když máš štěstí, tak se to bude líbit i jiným lidem, no. Ale když děláš něco, co se tobě nelíbí a myslíš si, že se to bude lidem líbit, to je z toho vždycky poznat.
1: Reklama je také hodně o konkurenci, ale v rámci folkových festivalů vlastně ta konkurence moc není, spíš v posledních letech je to spolupráce, protože třeba právě na portě bude jeden z vítězů dětské porty, skupina, nebo respektive dvojice, která se jmenuje Lankun Bright, ta ve svojí kategorii vyhrála dokonce, to je ta nejstarší kategorie solistů a dvojic, a také získali autorskou dětskou portu. Ti tam budou vystupovat v sobotu jako hosté, a z dětské porty si spousta pořadatelů rozebrala spoustu dalších interpretů na své festivaly. Ani to nebyly vítězové třeba, ale prostě se jim líbily. Jak to vnímáš právě tu synergii těch folkových festivalů, že takhle spolupracují?
2: Tak ono, co si budeme nalhávat, ta folková scéna v Čechách jako je poměrně jako malá, tak nezbývá, než jako čekat, než se zase jako rozroste, že jo, jako no a asi nějaká, jako jak říkáš, synergie je prostě potřeba, že to by to jinak asi ani nemohlo fungovat, no.
1: Když by si byl v pozici obyčejného diváka, vybral by si spíše festival, kde budou slavná jména, anebo by si to měl radši, že by to bylo namixováno s někým, koho neznáš a budeš na něj zvědavý? A nebudeš radši na jistotu?
2: Hele, já budu trapný, já bych šel radši na jistotu. Já většinou ale jdu třeba na nějakého jednoho konkrétního člověka a samozřejmě je potom hezký bonus, když tam člověk objeví něco i novýho. Ale že bych plánovaně šel jenom někam, jenom na něco novýho. Ale co ti budu povídat, a jak jako po těch festivalech pořád hraju, tak já už ani nestíhám jako chodit na nějaký jiný, že bych někam jenom šel a spoléhám na to, že tam, kde hraju, vždycky narazím na něco zajímavého.
1: Tak je to vlastně tohleto možnost. Dáme si písničku, tentokrát zase z nahrávky, bude to Cizinka v tvojej zemi.

0: Ve studiu Country Radio se mnou Xindl X, povídáme si o jeho současnosti, minulosti, o tom, že bude vystupovat na Portě. Ještě bych se zastavil možná u jedné záležitosti, sociální sítě. Ty jim velmi rozumíš, jsi v nich jako ryba ve vodě, ale v roce 2008 ty sociální sítě ještě přece jenom až tak moc nebyly, pokud vůbec.
1: Já myslím, že nebyly vůbec.
0: Jak se změnila komunikace s posluchači a s fanoušky od té doby?
1: Takhle, ale nesmíme zapomínat na to, že já jsem v roce 2008 ještě neměl žádný fanoušky, víš, takže to,
0: dobře,
1: to tak. Jako já naopak pamatuju, že třeba Facebook mi založil nějaký fanoušek, jako a napsal mi až po několika měsících, založil jsem ti Facebookovou stránku, máš ji tedy, jestli chceš, můžeš si ji taky zpravovat. Jsem říkal, co to je Facebook, že jo, jako no, jinak bych to třeba ani jako neměl, no.
0: A jak si potom, postupně jsi se ale s tím musel nějak naučit pracovat?
1: No, ale já myslím, že je třeba silný slovo říkat, že jako já jsem v tom jako ryba ve vodě, já přece jenom jako furt radši upřednostňuji lidský kontakt mezi lidma, než přes nějaký takovýhle sociální sítě a radši trávím čas psaním písniček, než psaním statusů. Takže jako občas se stane, že tam fakt jako dlouho nic nenapíšu a říkají, jsi v pořádku, nestalo se ti nic, dlouho tam nic jako nedal, tak...
0: Nicméně právě jsi populární osobnost a mnohdy se na těch sociálních sítích probírají věci, aniž by se o tom ten dotyčný dozvěděl. Sleduješ to nějakým způsobem, nebo je ti to jakoby, řekněme, jedno, co říkají ti ostatní?
1: Ale já myslím, že když nebyly sociální sítě, tak se co kdo dělá, taky probíralo za jejich zádama, takže asi nemusím o sobě vědět všechno, co kde kdo na síti se šustne. Jo? Já myslím, že tohle je horší v tom, že samozřejmě tady často lidi, většinou to nejsou ty fanoušci, většinou to jsou lidi, kteří jako tvrdí, a tady ten týpek mě nezajímá, ale stejně půjdu a napíšu mu na tu zeď prostě nějaký jedovatý komentář, takže ty neustále bojuješ s tím, že něco chceš jako sdělit těm fanouškům a spoustu lidí, kteří to nezajímá, ti tam pod to píše nějaký jako nesmysly nebo nějaký nenávistní komentáře nebo něco potřebují si dokázat, jak jsou chytrý. A místo, aby si tam vedl jako diskuzi s fanouškama, tak tam prostě řešíš věci s nějakýma hejtrama, no.
0: Během té pauzy, kdy hrála tvoje písnička ze záznamu, jsme si tady povídali ještě společně s Jirkou Vondráčkem o umělé inteligenci, která začíná zasahovat i do muziky a dokonce i do folkové muziky, z čehož jsou mnozí udiveni. Jak ty vidíš tuhle tu budoucnost? Spíš si myslíš, že to je?
1: Ale já jsem viděl Terminátora 2, takže já vím, že s tady těma věcma není dobrý si zahrávat. Před umělou inteligencí dám radši vždycky přednost přirozené debilitě.
0: No, tak je to správně. Na závěr našeho povídání zahraješ ještě jednu písničku naživo, jaká to bude?
1: Prosím tě, hráli jsme tady dneska v blbém věku a já jsem potom jednou napsal takovou píseň s pracovním názvem Ještě v horším věku, ze které se časem vyvinula píseň Puberťák, co jsem si nadělil k narozeninám před tím loňským narozeninovým koncertem. Těším se, až ji letos zahraju na tom dalším, kde už tady budu muset měnit ty čísla, o kterých se tam zpívá. Nevadí, teď ti dám ještě s těma starýma číslama, takže Puberťák.

0: zpět.
1: Puberťák Xindl X, neboli Ondřej Ládek, byl hostem v dnešním vysílání Country Rádia. Já ti děkuji, že jsi si našel čas na vysílání Country Rádia, popřeji ti hodně inspirace, hodně spokojených posluchačů, diváků, aby se CDčko líbilo a slib, že až bude hotové, takže první, komu ho pošleš, bude Country Rádio.
0: Dobře, určitě. Já děkuji moc za pozvání a těším se na vás, těším se na viděnou a naslyšenou na Portě a i na tom našem narozeninovém koncertě.
1: Ještě jednou díky, že jsme tohle všechno mohli společně probrat. Já ještě úplně na závěr připojím také sobotní seznam, kdo tam bude mezi 10. a 22. hodinou. Ku příkladu Quanti Minoris, Aleš Petržela, Randefu, Teleza Balonová, Lotrek, Vojta Kyďák, Tomáško, Nová sekce, Přeletky, Monogram, Zelenáči s Marko Červákem, Pavlína Jíšová, Slávek Janoušek, Vehyba, Věra Martinová, Spiritual Quintet a také Příbuzní, písničky Nedvědovky a vítěz dětské Porty bude v 11 dopoledne v sobotu skupina Lang und Bright. Že jste si to nezapamatovali, tak se podívejte na webové stránky Porty, tam to určitě najdete.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Řidiči by měli být v těchto dnech mimořádně obezřetní. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nárůst podvodných SMS zpráv i falešných webových stránek, které se vydávají za portál dopravy. Jejich cílem je přimět lidi ke kliknutí na odkaz, zadání osobních údajů, zaplacení smyšlené pokuty nebo stažení škodlivé aplikace. Olympiáda dětí a mládeže se koná od 22. do 25. června. Je to republiková soutěž, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her, kdy nejsou ochuzeni o zapálení ohně a ceremoniály. Od pondělí olympiádu hostí Praha. Jak to bude dál s pražským andělem, to zjistil Honza Navrátil.
2: Okolí anděla na pražském Smíchově bude bezpečnější. Radnice Prahy 5 se dohodla s městskou policií na dalším postupu. Na místě se bude pohybovat více hlídek i se psy. Impulzem k jednání byl nedávný zátah proti zdrogovanému muži, který se oháněl nožem. Problémové situace tu způsobuje také lékárna, ve které si lidé vyzvedávají substituční přípravky. Honza Navrátil, Praha.
1: Do školních lavic teď usedneme s kolegou Savanou.
3: Úbytek dětí a s nimi i tříd a celých školských zařízení. Statistické údaje za právě vrcholící školní rok potvrzují, že se klesající porodnost v Moravskoslezském kraji a historicky nejnižší počet narozených dětí začaly projevovat ve školách. Populačně silná vlna už se plně přelila mezi středoškoláky. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Tak konec ještě jedna zpráva z tenisu. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího Grand Slamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Každý svoje dveře zvuk.

I nadále vaším společníkem na vlnách Country Rádia zůstává Miloš Keller a společnost nám budou dělat také KTO, Buty, Marty Stewart, Lucie Vondráčková a spousta dalších. V kukátku bude pozvánka na zajímavý festiválek, dopravní informace v půl, tohle všechno nás čeká v první polovině hodiny. Užívejme si to, ještě jednou dobré odpoledne a pěkný poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si povídám s Janem Vokatým, členem skupiny Eureka. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A vy kromě toho, že hrajete, tak také pořádáte festival. Jaký festival, jak se jmenuje, kdy a kde je a kdo tam bude vystupovat? To už je na tobě.
2: Tak já zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych je pozvat na druhý ročník festivalu Na statku, který pořádá obec Pletený Újezd ve spolupráci s kapelou Eureka. A festival se bude konat 27. června od 14 hodin a mám příjemnou zprávu, vstup je zdarma. Zahrají tam kapely Eureka, V pohodě, Pavel Petrán a kapela Kudikam, Hluchavky a finále bude Dudas Band a 4 promile.
1: Jsou někde webové stránky?
2: Webové stránky má festival přímo svoje, jmenuje se to festivalnastatku.cz, tam se můžete dozvědět další informace.
1: Takže úplně nakonec ještě jednou místo a termín.
2: Místo a termín je obec Pletený Újezd, přímo Na statku v Pleteném Újezdě a je to 27. června od 14 hodin.
1: A já ještě poprosím, trošičku specifikuji, kde je Pletený Újezd. Já to sice tuším, ale nebudu dělat chytrého a řekni to posluchačům, aby nějaké větší město v okolí, aby věděli, kam míří.
2: Pletený Újezd je na západ od Prahy, kousek od Kladna, první vesnice vedle Kladna, dá se tam dostat i městskou hromadnou dopravou.
1: Takže to je určitě pozvánka, která podnítí naše posluchače, aby se tam vypravili. Já ti za tu pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků a pěkné počasí.
2: A já přeju Country Rádiu hodně posluchačů.
1: Díky moc, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme několik nehod na dálnicích. D6 ve směru na Karlovy Vary Ulán je dopravní nehoda, je to na 26. kilometru a dálnice je v tomto směru neprůjezdná. D10 z Prahy na Mladou Boleslav u Bezděčína na 39. kilometru je dopravní nehoda. Jezdí se jedním pruhem kolona na půl hodiny. A D35 na obchvatu Olomouce ve směru od Ostravy je rovněž neprůjezdná kvůli dopravní nehodě, objíždí se přes Přáslavice. Na Pražském okruhu velké kolony u oblasti Ořecha. Delší je od D5 k D1. I na D5 se postávají kamiony zhruba od Rudné. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtin, řekl Zuzanka a nevytáhl lahev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude se byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval pojcem, rytář z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, po bouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Hana a Petr Ulrichovi kdysi před léty, to bude písnička, která bude za chviličku. Tohle byl Mirek Černý a chlap Zuzanka. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát leco

co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vzpomíná.

0: Máme skoro 17 hodin, je tu nejvyšší čas vás pozvat k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. po 19. hodině Dvora na country, pořad, který si chystá kolega Bez Junior. A ve 20 hodin nastoupí kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď nastupuje Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Fúdolí, fúdolí, fúdolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paňouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
2: Sedím tady pod jedlím a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
2: Vzpomínám na osadu u Tříkla.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Minimální mzda se příští rok zvýší na nejméně 24 tisíc korun. Letos je 22 400. Podle návrhu má minimální mzda v roce 2007 odpovídat 44,6% průměrné mzdy, zatímco letos je to 40,4% průměrného výdělku. Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia. V sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Meteorologové varují před přehrátím a dehydratací. Jak už jsme vás informovali, počasí se začíná pomalu probouzet a přichází také čas zmrzlin. Na zmrzlinový festival nás dnes pozve Honza Navrátil.
2: Hezký den, přichází svátek všech milovníků a také všech druhů zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největším festivalem svého druhu v Evropě. Pokud máte rádi zmrzlinu a chcete ochutnat i nějaké ty zmrzlinové netradiční speciality, tak se určitě vydejte o víkendu na pražské výstaviště. Chystají se tady totiž desítky stánků s množstvím zmrzliny. A to typu gelato, točené, jogurtové, ice roll, sorbety, chybět nebudou ani speciální veganské a nebo bio zmrzliny. Samozřejmostí budou i nanuky od místních i světových výrobců. Prague Ice Cream Festival je festivalem pro celou rodinu s množstvím soutěží a také ochutnávek a dalším doprovodným programem. Aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou také milovníci čerstvého ovoce, alko i nealko nápojů, kávy a nebo dobrého občerstvení. Tak v sobotu a v neděli na pražském výstavišti si určitě zmrzku dejte. Dobrou chuť přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě nahlédneme do Brna, protože dráha na Masarykově okruhu v Brně se intenzivně připravuje na nadcházející víkendové závody MotoGP. Brigádníci natírají obrubník trikolorou, věší reklamní poutače nebo staví bezpečnostní bariéry. Organizátoři závodu také kvůli vysokému zájmu nechali namontovat tribuny navíc. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Jsou tu písničky na přání, i těmi vás provede Miloš Keller, tentokrát bez telefonátů, protože i na poslední chvíli před 17. hodinou těsně se nám ještě sešla pěkná řádka přání. Pojďme tedy na to. Milé rádio, zahrajte prosím pro našeho taťku, pana Pavla Hrnčíře, zpočátek k nedávným 65. narozeninám písničko od Pavla Bobka Chvíle, kdy jsem byl s ní. A přejeme mu hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Syn Pavel s manželkou a vnuci Pavlík, Jiřík a Honzík. A ještě ta druhá písnička, prosím o zahrání písničky od Hoptropáků, Tři kříže pro mou maminku Lenku, pro dobrou náladu, mám jí moc rád, píše náš posluchač.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosíme o písničku pro Míšu Urykovou, jen tak pro radost. Milá Míšo, užij si svoji oblíbenou písničku Senko v boju od Jakuba Smolíka. Kamarádi z Plzně.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tohle byla písnička Eagle It od Brontosauru pro všechny, kteří již připravují country

0: na přání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych nechat zahrát písničku Drahý můj od Nadi Urbánkové pro manžela Milana k svátku. S přáním všeho nejlepšího, píše posluchačka.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Několik dopravních problémů máme. D35 na obchvatu Olomouce je stále uzavřena, je to ve směru od Ostravy kvůli nehodě nákladního auta. Na D1 ve směru od Prahy do Brna si postojíte od Domašova. V levém pruhu osobní auta jedou o něco rychleji, ale i tak je to na půl hodiny. Plzeňská z centra už v tuhle chvíli je průjezdná, porouchané auto bylo odtaženo. A v Praze máme problémy jako obvykle nejen ve Kbelské, ale také v Reslově, Ječné a na magistrále. Všude tam se postává nejméně 10 minut, se zdržíte, další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa?
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání a dejme si hned dvě. Prosím o zahrání písničky od skupiny Olympic Taky jsem se narodil bos pro mého úžasného tatínka Milana Nedvídka z Hlubočce, který má dnes svátek. Přejeme ti hodně lásky, štěstí a zdraví, si ten nejlepší tatínek na světě. Píše a písničku posílá syn Petr s rodinou. To bude jedna a druhá. Prosila bych zahrát k svátku písničku Michala Tučného Poslední kovboj pro pana Milana Ťoupalíka z Kutné Hory. Je vaším věrným posluchačem. Všechno nejlepší k svátku přejí Dvořákovi a Bartošovi.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím všem, co mají narozeniny a hlavně všem Milanům dnešnímu svátku, tedy i Milanovi Šmitovi a také mému chalupářskému sousedovi ze Slavníše panu Milanovi Půlkrápkovi z Prahy. Písničku jsem vybral od Honzy Vyčítala, Táhnu se jak těsto štrůdlu, píše stálý posluchač Mirek. Kolegovi Milanovi Šmitovi blahopřála řada posluchačů e-mailem nebo SMS-kami a mezi těmi, kteří přáli i také e-mailem, je Jarka. Přání jsme předali nebo vyřídili, ale v tomto případě jsem tedy pro kolegu Milana vybral písničku, kterou vybral posluchač Mirek. A ještě druhá písnička. Dnes slavíme 60. výročí od svatby. Diamantovou svatbu jsme měli. Přáli bychom si Máme jen sebe od Františka Nedvěda. Děkujeme Hanka a Slávek Pomajzlovi ze Strakonic.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Pro kamarádku Laťku k narozeninám všechno nej a nebeplné koní od roháčů. Velké ahoj ze Vsetína, pošťáci a Maruška.

Nakonec ještě písnička od Michala Šindeláře, Tu noc hořely padaly hvězdy, pro všechny Milany k dnešnímu svátku a jednomu speciálně tam nahoru, píše Vlaďka.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. A teploty 30 až 34 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, tady je zpravodajský souhrn. Léčba závislých na alkoholu podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří skoro 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na ní pojišťovna vydala přes 1 miliardu korun. Léčilo se dokonce i 1170 dětí. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Někteří žáci základních škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dřív. Ve třídách je střídají dělníci. Týká se to třeba Určic na Prostějovsku. Tamní školní areál čeká nejen rekonstrukce, ale také dokončení nové přístavby. Mobil je pro dnešní studenty větším lákadlem než nikotin, alkohol nebo třeba sladkosti. Podle průzkumu by se ho 8 z 10 mladých nedokázalo vzdát ani na jediný měsíc. I proto nová vláda chystá regulaci používání mobilních telefonů ve školách. Ostrov u Karlových Varů vybral firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod komunistickou symbolikou. Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu, potrvá do jara 2029 a vrátí interiérům historické budovy její původní podobu. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnes vyrazíme na rozhlednu Alfonze Muchy, zvanou také Réna. Tuto vyhlídkovou věž najdeme na svahu kopce Réna v nadmořské výšce 310 metrů na jižním okraji města Ivančice v okrese Brno-Venkov. Vzhledem ke své výšce, která je pouhé 4 metry, patří k nejmenším rozhlednám u nás. Přesto nabízí pěkný výhled do okolní krajiny a patří k oblíbeným cílům místních i návštěvníků. Rozhledna byla vybudována v roce 1930 na místě bývalé dřevěné rozhledny z roku 1912. Tu tam nechal postavit místní okrašlovací a zalesňovací spolek, který rovněž proměnil blízké okolí na příměstský park. Kopec Réna byl už tehdy oblíbeným výletním místem obyvatel Ivančic. Vznikaly tam vycházkové cestičky, lavičky, altány i odpočinková místa. Šlo vlastně o předchůdce dnešních rekreačních areálů. Dřevěná rozhledna však vydržela jen krátce. Během válečných a poválečných let byla poničena natolik, že v roce 1921 musela být stržena a rozebrána. Materiál byl prodán a získané peníze posloužily k opravě vyhlídkového altánu na nedalekých oklikách. Dnes rozhlednu tvoří betonová věž s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 19 schodů. Rozhledna byla pojmenována po českém malíři Alfonzi Muchovi, který se v Ivančicích narodil a prožil tam i část svého dětství. Časem ale rozhledna začala opět chátrat a výhled zcela zakryly okolní stromy. Byla tedy uspořádána sbírka a v roce 2000 prošla rekonstrukcí. V rámci ní byly vykáceny i okolní stromy. Díky tomu je dnes z vyhlídkové plošiny pěkný výhled na Ivančice a jejich okolí. Rozhledna je volně přístupná, bez poplatku. Dostanete se k ní pěšky od vlakového nádraží Ivančice po červené turistické značce. Je to necelý kilometr. Z centra města je trasa delší. Měří zhruba půl druhého kilometru. Kromě rozhledny Alfonze Muchy můžete v blízkosti Ivančic navštívit i betonový vyhlídkový altán na oklikách, postavený v roce 1938. Ten se nachází na opačném břehu řeky, naspět po červené značce. Další informace o rozhledně Réna najdete například na webu venkaždýden.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji vám hezký podvečer u čaje o 6. Dneska mám pro vás recept pro ty, kteří mají rádi kulečník. Šťouchané brambory. Ovšem nejsou šťouchané brambory jako šťouchané brambory. Na tyhle budeme potřebovat 600 gramů oloupaný brambor, jednu šalotku nebo nějakou dobrou cibul, nějaké jarní cibulky do toho šoupneme, lžíci nasekané pažitky, petrželky a libečku, polžíci a 40 gramů másla. Oloupané a omité brambory krájíme na kostky a uvaříme do měka. Po uvaření slijeme vodu, na pánvi si rozpustíme máslo, přidáme nakrájenou šalotku a bílé konce té jarní cibulky. Restujeme 3 až 5 minut, dokud nám cibulka nezměkne, pak přidáme na pánev brambory, rozšťoucháme vidličkou nebo šťouchadlem, osolíme a přidáme pokrájené zelené části cibulky, prohřejeme a nakonec do brambor nasypeme nasekané bylinky a ještě přidáme máslíčko, dochutíme solí a můžeme podávat. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jaké máme nepřetržité celodenní železniční výluky? Frýdlant nad Ostravicí Ostravice, Ždírec nad Doubravou Havlíčku v Brod, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Dolní Poustevna nad Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a kvalitní stereo poslech vám všem opět po týdnu přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. V úvodu dnešní návštěvní hodiny bych vás rád pozval někam mimo město. Ovšem nikoliv na tramp na Berounku. Budeme prchat z velkoměsta za prostým venkovským životem.

Mezi interprety, kteří ve svých písních rádi opouštili velkoměsto, rozhodně patřil Merle Haggard. Dovolím si zacitovat. Jsem unavenej z tohohle špinavýho starého města. Je tu moc práce a málo zábavy. Jsem unavenej z těch špinavých starých chodníků. Myslím, že dneska dám padáka v té staré pajcrovně.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1997 se počet členů Country Music Hall of Fame rozšířil opět o 3 kusy. Tak se na ně podíváme. Cyndi Walker byla jednou z nejvýznamnějších autorek písní v historii hudby country. Narodila se 20. července 1918 u městečka March v Texasu a během své kariéry napsala víc než 500 skladeb, z nich mnohé se dostaly do country i popových hitparád. Připomeneme si jednou z těch nejslavnějších v podání gentlemana Jima Reevese.

0: Country Radio.
1: Dalším autorem, který byl v roce 1997 přijat do Dvorany slávy, byl Harlan Howard. Po službě u námořních výsadkářů pracoval v různých dělnických profesích. Roku 1955 odešel do Los Angeles, kde přes den řídil vysokozdvižný vozík a po večerech obcházel hudební vydavatelství. Poté, co přesídl do Nashvillu, začal chrlit jeden hit za druhým. Mimochodem, právě jemu je připisován výrok, že správná country písnička má mít 3 akordy a srdce. I've got a...

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Přehlídku greenhornáckých singlů z roku 1973 dnes uzavřeme trojicí písní, které byly nahrány 20. září ve známém nahrávacím studiu na Břevnově. Solových partů se ujali Michal Tučný, Mirek Hofman a Petr Novotný.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Antologie české country.

V rybářské tančírně námořníci sedí. Pijí a zpívají, křičí a lžou. Jsou z různých zemí, měst a vod. S nimi jejich dámský doprovod. A sedí tam taky Jens, dánský vlk. Na hlavě čepici, na krku stříbrný křížek a na klíně Anu, místní šenkýřku, co každou sklenici vypije do dna a co oni říkají, že je hodná. A Jens jenom hladí stříbrný křížek a poslouchá řeči o bouřích, pirátech, požárech, hrůzách, příšerách a nestvůrách. A když si každý řekl, co chtěl, přišla řada na něj, aby vyprávěl. Já nevím, co bych vám povídal. Já nemám žádnou historku z krutých moří. A neviděl jsem ještě vodu, která hoří. A neznám lodě, které se nevrátí. A nezajali mě piráti. A o bouřích vám přece povídat nebudu. Já mám v hierokatu Ultrúdu. A protože ji mám rád, nic se mi nemůže stát. Mám od ní tenhle amulet, aby mě před smrtí chránil. Dostale! Ty seš mi pěknej teda, začala nabírat hodná Anna. O kom to tady mluvíš? Vem jí čert? Ty seš teď přece pořád můj, však víš. A já zase navždy tvoje, uvidíš. Navždy moje, zasmál se Jens, až se mu Ultrúdin zatřásl amulet. Ty, že jsi moje, ty, holko prolhaná, táhneš to s tím všivým Adamem, co z Bostonu přistál právě před týdnem. To není pravda, zakřičela Anna, vrhla se Jensovi okolo krku. Prosím tě, já ho ani neznám, no fakt, no opravdu, no přísahám. A najednou stichla, stichl i celý sál. Bostonský Adam ve dveřích stál. A pak se to seběhlo hrozně rychle. A jak to bylo dál, už vám nikdo nepoví. Najednou stál Adam proti Jensovi. Pak vytáhl dýku a dvakrát bodl tam, kde Dánovi se blízkal talisman. Jens hned upadl.

Už vidím svůj rodný hierogat. Klečel a všechno stichlo na chvíli. Jen slzy hodné Anny o zem zvonily. Hlavu si položil na její klín a krev tekla na křížek Ultrudin. Tak dodělal tam jako pes. A v srdci měl dvě bodné rány. A na srdci ruce hodné Anny. Nečekala ani chvilku a ukradla mu hned ten Ultrudin stříbrný amulet, co před smrtí měl ho chránit do 100 let.

22. června roku 1936 se narodil jeden z nejvýznamnějších autorů historie hudby country. Nenapsal toho sice moc, ale co kus, to perla. Kris Kristofferson by v pondělí oslavil 90.

Když 13. června 1952 nahrával Hank Williams poprvé písničku Jambalaya, patrně si nedovedl ani omylem představit, že o 40 let později bude tuhle jeho pecku nahrávat nějaký Matti Nude v Estonsku. Popravdě řečeno, nejsem si jist, zda mistr vůbec věděl, že nějaké Estonsko existuje.

Tak a pojďme dokončit náš útěk z velkoměsta. Dopomůže nám k tomu jedna z největších hvězd současné country, Kacey Musgraves. A pak s vaším laskavým dovolením prchneme do hor ve společnosti mého rodného souboru písní a kanců, zvaného Rekonvalescence.

to je, přátelé, víceméně všechno, co jsme vám dnes mohli a chtěli nabídnout. Tak se s vámi od mikrofonu loučí starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek. A jako lákadlo na příští týden je tu ještě jeden Alan Jackson.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný čtvrteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte také v hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dnes dopoledne jsem poslouchal spoustu nové muziky, která mi dorazila ze světa, ze zámoří, a tak jsem se rozhodl, že dneska většina písní, které uslyšíte, mám na mysli tedy ty zahraniční, budou absolutní novinky, takže to bude takový průlet, dá se říct, countryovými hitparádami. Těch písní nových je samozřejmě mnohem víc, ale já vám to tak postupně nadávkuji. No, ale začnu krásným duetem, krásným hudebním setkáním, o kterých jsem mluvil, tuším, že někdy předevčírem zrovna. Tohle je setkání dvou hvězd současnosti v country hudbě, a sice zpěváka Codyho Johnsona a výtečné bratrské dvojice Brothers Osborne. Já jsem tyhle ty umělce měl to štěstí vidět i živě na koncertě jednoho z nich v irském Belfastu, jedny jsem viděl ve Skotsku a v Glasgow, a byla to teda opravdu náramná country jízda, musím říct. Ale když takhle zaspívají společně a zahrají, protože jeden z bratů Osbornových je také výtečný kytarista, tak vám musím říct, že teda to je opravdová country lahůdka. Ta písnička se jmenuje Foolproof.

To byla Aneta Langerová, písnička Lehkost. Já jsem vám pouštěl už před nějakými 2-3 měsíci nový single z nové desky zpěváka a kytaristy Keith Urbana. Byl to single, který vyšel jako předzvěst toho alba a už tehdy jsem si říkal, že to bude asi zajímavá deska, protože on vydává CDčka pravidelně a každý je tak trošku jiné. Když začíná před těma víc než 35 lety, tak to byla úplně taková rizí místy až velmi, velmi ortodoxní country, ale postupem času, když z Austrálie doputoval až do Nashvillu, tak se to malinko měnilo a opravdu každá z těch desek je trošku jiná. Já jsem teda měl hodně rád ty rané desky, jako Golden Road a podobně, ale i ty nové jsou skvělé, protože on neustále sleduje hudební trendy. A je teda také pravda, že on se s těmi písněmi pravidelně umísťuje na popových hitparádách, takže pronikl i do tohoto světa. A byl jsem na tu novou desku zvědav, protože ten single mě leccos prozradil, ale pak jsem s ním poslouchal pár rozhovorů a četl jsem nějaké další rozhovory, kde on prozradil víc a musím teda říct, že ta deska už je venku, to je ta podstatná věc, před pár dny vyšla opravdu a překvapila mě velmi mile, protože má takový lehce soulový nádech. Při poslechu těch písniček mě to dokonce připomínalo starý dobrý Motown, což byla přesně taková soulová R&B hudba a když se to míchá s country, tak to je pro mě úplně božská muzika. Takže jsem měl teda honičku s tím, kterou další píseň z toho alba vybrat, ale nakonec padla volba na skladbu, která se jmenuje On and On. Takže absolutní novinka, premiéra na country rádiu navíc, Keith Urban.

To byl Ondřej Hejma, Žlutý pes, nádherná, no taková country bluesová píseň, dá se říct, Trváš dům. Teď mám pro vás další novinku, kapela, kterou jsem objevil před mnoha lety a když jsem je viděl poprvé naživo, tak jsem pochopil, proč mají takový ohlas. Jmenují se Midland a je to vlastně parta jedna z ne mnoha, které se věnují takové té neotradicionalistické country hudbě, což je v současnosti docela rarita, protože všichni se snaží jít v tom popovém mainstreamu, ale ne tak Midland, ty teda opravdu frčí a je tam všechno, jak má být. Hrozně mi připomínají ty country kapely ze 70. let, jednak i tím zjevem, protože oni na koncertech mají takové velmi specifické kostýmy, ale přitom to všechno působí naprosto přirozeně, nestrojeně, není to tak, že se stylizují násilně do něčeho. Já mám pocit, že tak žijí, oni totiž pochází z městečka, které se jmenuje Dripping Springs, což je v Texasu. A to mám pocit hovoří za vše, protože tam takhle prostě žijí. Tam country žijí od rána do večera. No a oni vydali novou desku a já jsem z ní pro vás vybral krásnou takovou neotradicionalistickou countryovku právě, která se jmenuje Pagero.

Je to skoro k nevíře, ale veliká country hvězda Vince Gill, kterého často zmiňuji ve svých pořadech, příští rok 12. dubna oslaví 70. narozeniny. Já tomu pořád nechci uvěřit, protože já Vince Gilla mám pořád v mé mysli jako toho mladíka, který když přišel z rodné Oklahomy do Nashvillu, tak okamžitě zazářil a Nashville mu ležel u nohou, protože on je nejenom skvělý zpěvák, ale instrumentalista, famózní kytarista,

hraje na mandolínu, na akustickou kytaru, na elektrickou a na další nástroje. A také jsem o něm mluvil s okolností, tuším, že předevčírem v souvislosti s jeho manželkou, skvělou zpěvačkou Emmy Grant, kterou jsem pouštěl, její novou píseň úplně, tak oni spolu často zpívají a on jí nahrává samozřejmě kytary na její desky. A Vince Gill je člověk, kterého mají všichni v branži rádi, všichni ho milují, protože on je věčně usměvavý, se všemi se přátelí, je nekonfliktní a hlavně umí, neuvěřitelně umí a všichni ho zkrátka mají rádi, jak diváci, posluchači, tak i muzikanti v branži. No a říkám to proto, že teď mám úplně novou píseň od něj, protože on asi, jak se blíží ta sedmdesátka, tak malinko tak jako se snaží ten život trošičku jako, jak to mám říct, hodnotit nebo vzpomínat, a vydal krásné album, které se jmenuje 50 let z domova, čím chtěl říct, že je vlastně 50 let v branži. A ono začínal v bluegrassové kapele ještě s mladíčkým Ricky Skaggsem a Tony Ricem. A ta cesta byla opravdu dlouhá, dneska je uznávaný nejenom v těch bluegrassových a country kruzích, ale také v rockové muzice, v popu, v soulu, v R&B. Je to neuvěřitelná osobnost. No a z toho alba, které takhle vtipně nazval 50 let z domova, jsem vybral krásnou baladu, protože na balady Vince Gill byl vždycky, oni dokonce v Nashvilleu pro něj vymysleli přezdívku Mr. Balad. A tahle ta nejnovější se jmenuje Forever in My Mind, tedy navždy v mé mysli.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Vzpomínám si, jak jsem před pár lety poprvé slyšel nahrávku s písničkou zpěvačky Megan Morney, kterou jsem vůbec neznal, také jsem nemohl, protože ona vlastně na sebe upozorňovala v té době právě tou písní, kterou jsem zaslechl, do té doby ji nikdo neznal. Ona se narodila v městě Savannah v Georgii, což je mimochodem místo, odkud pochází docela dost výrazných osobností světa country, ale také blues a té jižanské muziky. Mimochodem o tomto městě třeba zpívá nejslavnější bluesman současnosti Joe Bonamassa. No a Megan Morney se v zápětí ukázala jako opravdu velmi šikovná mladá dáma. V příštím roce oslaví 30. narozeniny. A já jsem od ní měl a dodnes mám nejraději, tuším, že to byl v pořadí třetí single, písničku, která se jmenuje Tennessee Orange. Tu, když jsem slyšel poprvé, tak tam jsem si uvědomil, že ten hlas, kterým ona oplývá, tak je pro mě velmi lahodný a příjemný. Tak doufám, že na vás bude mít podobné účinky. Megan Morney, Tennessee Orange.

Ano, to byla vzpomínka na Honzovi čítela Glenn Miller Story. Tak, mám pro vás další novinku. Kapelu Little Big Town, ta už dlouhá léta patří na špičku americké country hudby. Oplývají nádhernými vokály, jsou to dva pánové a dvě dámy, velmi půvabné dámy navíc. A já kdysi jsem v žertu někde zmínil, že je to vlastně taková country ABBA. A patrně jsem nebyl sám, protože asi o 2-3 roky později jsem dokonce někde slyšel totéž říct v Nashvilleu jednoho moderátora, tak jsem se tak v duchu zapířil. Říkal jsem si, no tak to jsem to hezky vymyslel. Ale jak říkám, nebyl jsem sám, protože ona je to na snadě. Mají ty vokály opravdu nádherné. No a vydali úplně novou desku a je tak trošičku také laděná do soulu, jako nové album Keith Urbana. Tak jsem z ní vybral jako ukázku skladbu, která se jmenuje Hello It. Hrají, ale hlavně zpívají Little Big Town.

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: Co ti chybí? Holka, co ti je?

To byl Karel Novák, basista a kapelník skupiny Georgian Beethovens, který dlouhá léta dělal také kapelníka kapele Petra Nováka, se kterým byli samozřejmě kamarádi, přátelé, téměř celoživotní. No a takhle Karel Novák, co by basista, vzpomínal na dědka Šindeláře z kapely Katapult, protože tahle ta píseň byla právě z repertoáru Katapultu a tu desku dal dohromady dědkův syn, což je také vynikající hudebník Michal Šindelář. Jsme domluveni, že si ho pozvu na večerní povídání, tak se můžete těšit, že se tak, řekl bych, v docela krátké době stane. Takže ta deska, to kouzlo té desky spočívalo v tom, že různí známí basisté zpívali písničky právě Katapultu a tím se zazpomínalo na dědka Šindeláře. Tak a úplně poslední píseň Hodinky country je všechno, co se mi líbí. To bude skladba, která bude zejména pro všechny kytaristy, jmenuje se Hot Rod Heart a sešly se v ní dvě opravdu velká, nejenom pěvecká, ale hlavně kytarová esa, a sice rocker, ale vlastně současně také countryman John Fogerty, no a veliká country hvězda Brad Paisley. Takže je to takový, řekl bych, skoro kytarový souboj. Hezky si píseň vychutnejte, já se na vás budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country.

jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí

Je téměř 10 minut po 21. hodině, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia s datem 18.6. No a hned v úvodu hodiny mám pro vás, doufám, že dobrou zprávu. Přibližně za nějakých 10 minut budu mít pro vás ve vysílání živě na telefonu hosta, kterého budete znát a budete znát určitě také kapelu, se kterou už, no, já si myslím, že nějakých 36 let hraje. Tak možná jsem vám lecos napověděl, je to hlavně hodný člověk, takže budu moc rád, že si popovídáme, zjistím, co je nového. Nebudu vás už déle napínat, pojďme si zahrát nějakou muziku a jak jsem říkal, přibližně za 10 minut ho přivítám ve vysílání. Přeji vám hezký večer.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

já potkával jí už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprýk.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu,

0: Tak, milí posluchači, já jsem vám sliboval hosta na telefonu a ta písnička, která právě dozněla, tak vám mohla lecos napovědět. Já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerní vysílání Country Radia přivítat mého dlouholetého kamaráda, skvělého hudebníka, výborného kytaristu, vynikajícího zpěváka a člena naší proslulé kapely Zelenáči. Mým dnešním hostem je Milan Krbec. Milane, ahoj, já tě zdravím.
1: Já zdravím tebe, Petře, taky a samozřejmě posluchače, kteří nás poslouchají, hlavně tebe poslouchají, i když teda ty jsi mě trošičku namazal medu kolem huby.
0: Ne, já jsem nenamazal, já jsem tě jenom prostě uvedl, jak se sluší a patří. Neřekl jsem nic, co by nebyla pravda. Tak Milanku, prosím tě, já ti především přeju za mě i za posluchače všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku.
1: Moc děkuju.
0: Jak jsi ho užil? Byl jsi někde na plovárně, nebo jak probíhal tvůj sváteční den?
1: Já ještě nemám vypracované tělo na plovárně, víš?
0: Nemáš ten six-pack, jo? Jak si...
1: Ještě nejsem doplavej, víš? Ano,
0: rozumím. Takže tak trošku si myslím, že jsi někde asi byl ve stínu s nějakým dobrým drinkem, tak to typuju, ne? Něco takového asi.
1: To mám teďkon, dobrý drink jsem si udělal. Teďkon přes den jsem v podstatě tak jakoby pracoval, protože teďkon bude porta, že jo, prostě ano. Bude se jezdit, tak člověk tak jako připravuje prostě, píše programy a tohle to tak prostě. Tak víc pracovně jsem to.
0: Tak to je dobře, protože je to důležité, aby bylo pořád co dělat. Ty jsi to vlastně takhle hezky nakousl. Já se tě chci, Milane, zeptat v podstatě, co nového u Zelenáčů? Jak jsou na tom Zelenáči? Jak hrajete? Já jsem koukal na vaše stránky, vy hrajete hodně. Máte samozřejmě taky takovou stálou scénu u vodárny, pokud to říkám správně, to funguje
1: máme,
0: už
1: to
0: leta,
1: máme,
0: že jo?
1: Ano, no. Už 17 let, prosím tě, Petře, jsme u vodárny a teďkon jsme měli teď v tohle úterý 196. salon tam u té vodárny.
0: Ježišmarja, no to je
1: a dvoustý salon, jestli teda můžu takhle do chvíličky povídat, dvoustý salon budeme mít v říjnu.
0: Ano.
1: A prosím tebe, jestli náhodou, no ono už je to taky víc než 30 let, když jsme dělali, Mirek Hofman dělal 500. salon ano. V Lucerně.
0: Ano.
1: A tenkrát Petr Novotný se ptal, kdy bude 1000. salon. A on říkal, na podzim v roce 2026, tak ono, kdyby se to spočítalo s těma salonama, co měli kluci Greenhorni a co
0: ano,
1: měli,
0: ano.
1: Že jo, potom, možná už by to ten tisícátý byl.
0: No to jo, to by bylo, protože to byly samozřejmě...
1: Ale kdyby se trefil na ten 2026.
0: Jo, trefil se krásně. No oni to byly legendární salony už na Smíchově, že jo, za dávných dob, za té velké...
1: Jako kluk.
0: No jasně, no já myslím, že jsme tím všichni hodně odkojení. Ostatně Mirek vždycky, když jsme se viděli, tak Mirek mě zná taky úplně od malinka a vždycky se hrozně smál, když jsme si zavolali, tak říkal, já tady mám u sebe v pracovně ve studiu vystavenou tu fotku, když ty jsi byl prťavej kluk, kolik ti tam bylo nějakých 9 let, stojíš tam s náma s kytarou, se Zelenáčem a s Greenhornama, je možný, že z tebe vyrostl takovej chlap. Na Mirka vzpomínám často.
1: Takovej starý chlap.
0: No právě, vidíš, a uteklo to jako nic a najednou mi bylo 50 v dubnu, no tak. No, vidíš, jak to letí.
1: Letí to šíleně prostě a přesně to asi vím, že já teď nevím, to posluchače bude zajímat, ale určitě jo a vím, že ty to říkáš a já to říkám taky, že to cítíme tak, jako že se nám splnil klukovský sen.
0: Jo,
1: je to tak,
0: to setkání s těma legendama a je to moc hezký. Takže stálá scéna u vodárny, tak to je každý měsíc, teda pokud jsem to dobře pochopil.
1: No, to máme každý třetí úterý, i přes leto budeme mít, no a teďkon vlastně je to, že jo, těch festivalů je zaplet pámů hodně krásných, teď jsme byli na Vandru pod Mostem, což měl tam Vláďa Gerhard, moc hezký to bylo, Brně na Fontáně, krásný, ano. Že jo, Brňáci prostě bezvadný.
0: Vaši Brňáci vám rozuměli teda, jo?
1: Ano, tvoji Brňáci nám rozuměli.
0: Ano. No a teď se ale chystáte hlavně na Portu, já koukám tady na stránkách, to máte.
1: Ano.
0: To je 60 let Porty a vy jste tam v sobotu od 16.30.
1: V sobotu zhruba, no asi nějak kolem 16:30, no. A bude tam, prosím, teď jsme právě na tom, oni tam teda, já to asi i jako řeknu takhle, protože teď jsme, bohužel Marko nebude tam

0: jako fyzicky,
1: ano.
0: Ale jako vytváříme pozdrav, že Marko pošle mm-hmm. prostě tam pozdrav, ale diváci aspoň bude tam Petr Brindač, jo?
1: Aha, jo, ještě, tak Petra moc pozdravuj, dlouho jsem ho neviděl.
0: přijede Petr z Německa si s náma zahrát tam, mm-hmm. takže tam, a ještě máme překvapení zase pro lidi, takže já myslím, že to zvládneme dobře jenom teďkom prozrazuju, že ten Marko tam fyzicky nebude prostě.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano. No a jinak to teda bude se zelenáči Porta plná překvapení teda, jak tak se
0: ano, ano.
1: Krásný. Milane, prosím tě, pokud to dobře počítám, tak ty jsi u zelenáčů 36 let, počítám to správně?
0: Počítáš to naprosto správně.
1: To je
0: neuvěřitelné. Teď si vlastně pouštěl, že jo, písničku Splacený dluh,
1: ano.
0: Kterou do dneška hrajeme a zpívám a jsem na ní hrdej, že ji Mirek takhle krásně napsal prostě a že se tak nějak jako podařilo, lidem se líbí, no, prostě po těch 36 let.
1: No je to píseň, kterou já mám taky moc rád a je to taková píseň z toho ranku, já si vzpomínám, když jsem byl malej kluk a slyšel jsem poprvé dívku s vlasem medovým, tak to bylo takový tajemno a tohle je taky přesně z toho ranku ta píseň. Já to tak teda, nevím, jestli tak cítíš taky, ale myslím si, že to tak je.
0: jo, určitě. Já vím, že si tenkrát Mirek to vlastně jsme o tom spolu mluvili a mně to bylo hrozně, že to fakt bylo v roce 90, mě bylo 33 nebo 34 prostě. Jo, to jsem byl ještě opravdu téměř chlapec na jak bych to řekl, na vdávání.
1: Ano.
0: Byť už jsem předtím byl, teda ne předtím, už tou dobou jsem byl asi 15 let ženatej, že jo?
1: Ne, ano. No mimochodem našel jsem z té doby fotku, jsou to asi 2 týdny, tak jsem našel tu fotku, jak tam stojíme v Brně na jednom koncertě a celá parta zelenáčů a jsme tam spolu a tak no, strašný vzpomínky. Radši toho nechme. Prosím tě, ještě Milane, ještě řekni teda jednu věc, to znamená, máš to někde spočítaný, zaznamenaný, já vím, že třeba to u Rangers u plavců Jirka Weiser to pečlivě počítal, všechny koncerty Rangers a kolik jich odehráli a kde, počítal ty jsi někdy, kolik si odehrál se zelenáčem a vystoupení?
0: Člověče, to se přiznám, že ne, v tomhle tom jsem to fakt jako nevím, no, prostě to jako nevím. Bylo jich samozřejmě, v začátku jich bylo hrozně moc, jo, protože jsem malinko zastihl ještě ten čas, kdy se jelo třeba i na 14 dní na šňůru,
1: ano.
0: Jo, což už samozřejmě teďko není, ale fakt nevím. V tomhle tom se možná, je to ostuda, no. Je pravdou, že třeba ty vodárny, takhle to nám tam všechno zaznamená. Brýša Svatoň, prostě, který je takový jako na tohle pintli. Možná Pavel by věděl. Já ti řeknu, prostě Pavel Král je úžasný, protože je to asi rok a půl zpátky a on si pamatoval, že hraje 3333. koncert.
1: To je neskutečný. Neuvěřitelný. No tak Pavel si to určitě pamatuje, protože...
0: No, on si to určitě má i někde, protože přesně ví, kdy, který měsíc začal v roce 1974, někdy v září, v který městě to bylo, který první koncert měl Pavel Král, je to úžasný. A jestli teda můžu, protože samozřejmě ptal si se jak kluci, ano. No normálně stárneme. Ale mně se zdá, že nyní stárne ten Pavel, který mu bude letos už 2,80, jo. Že prostě tyhle ty kluci z té staré party, ať je to Tomáš Linka, že jo, prostě, ať je to Marko, prostě tak jako, oni mají takovej úžasný elán a
1: ano,
0: skutečně jsou
1: je to tak.
0: Pavel je přesně jako byl Jarda Hny, který s náma hrál do 2,80, on 3,80, Mirek vlastně taky dlouho, tak to jsou lidi, kteří si nejmín stěžujou.
1: Ano, no mimochodem, já když jsem byl pozván jako host na jeden váš salon do městské knihovny, kde jsem s váma zpíval asi 2 nebo 3 písně, tak si vzpomínám, že vy jste tam na mě nalíčili past a dali jste na plátno, na projekci za mnou fotky, když jsem byl malej. A já jsem úplně skopreněle stál a říkal jsem si, to není možný. To je, když jsem byl malej, tak to byla třeba fotka z 40 let stará, jsem říkal, ten Pavel Král se vůbec nezměnil, ale vůbec, to snad jenom mu přibyly samozřejmě šedivý vlasy, ale dáš mi to za pravdu, že jsem se nezbláznil,
0: ano,
1: že ten Pavel je furt stejný.
0: Hlas, všechno prostě
1: ano,
0: úžasný,
1: je to
0: úžasný,
1: tam.
0: Stejně hubený, teď mi tam napovídá manželka.
1: No to je skvělý, prostě. Prosím tě, Milane, pozdravuji všechny v kapele ode mě od posluchačů Country Rádia. Přeju vám, ať se vám koncerty daří, ať máte stále tak spokojené publikum, ať si s vámi zpívají všichni. A poprosím tě, kdyby byla nějaká novinka u Zelenáčů, třeba hudební nebo nějaká speciální pozvánka na koncert, tak určitě dej vědět, abychom to posluchačům mohli říct, jo?
0: Dám, Peťo, samozřejmě. Taky přeju posluchačům krásný léto, ať hlavně teď, až přijdou, jak vždycky hrozí, přijdou, Česko zasáhne tropická vedra, no tak oni budou asi toto. Hele, já už taky jako v těch 70 letech, teď co mě bude, tak už tak jako trošku ty tepla taky nemusím. Stačí mě 25 nad nulou. Jo,
1: no to mě taky, no hele, ale zase je léto, že jo, no tak co bychom chtěli.
0: Tak. Takže všem posluchačům, aby si to hezky užili, aby jim Country rád vždycky pohladilo to srdíčko. Tobě samozřejmě hodně prostě faninek a krásného hraní, zrovna tak, jako ty přeješ nám. A my se, Peťo, určitě uvidíme na Šumavě, na Slovensku v srpnu.
1: Jo, no, na festivalu Slovensku. Ano, na to je pravda. No. Tak tam se potkáme, tam hrajeme ve stejný den možná snad i ne.
0: No, tak si můžeme dát panáčka. Hura.
1: No tak jo, no já jsem se pořád nenaučil pít, ještě se furt nic nezměnilo. Milánku, ještě jednou všechno nejlepší k svátku. A prosím mě, když jsme se bavili o Pavlovi Královi, tak co kdybychom to naše povídání zakončili nějakou jeho písničkou, kterou navrhuješ?
0: No to musíš.
1: Navrhni.
0: To určitě, protože Pavel je teďkon prostě, ne teďkon, celou dobu, je skvělej. Děkuju.
1: Je naprosto. Tak řekni, kterou píseň, vyber si, máš možnost volby.
0: No tak, hele, teď mě napadla, ať je to z takových těch 80. let, Černá a bílá noc.
1: Tak jo, to je skvělá volba. Milane, děkuju, měj se moc hezky. Milí posluchači, mým dnešním hostem byl skvělý hudebník, zpěvák a kytarista pan Milan Krbec z kapely Zelenáči.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: No, pochopitelně i dnes se udála spousta věcí v historii, tak si myslím, že bychom si teď alespoň ta nejdůležitější fakta připomenuli. Roku 1855 vstupuje v platnost císařské nařízení zavádějící dolnorakouské jednotky jako jediné platné míry a váhy. Roku 1882 se právě dnes, tedy 18. června v Praze, konal první všesokolský sled. Roku 1936 Václav Talich poprvé vystupuje v Národním divadle. Nastudováním Dvořákovy Ruselky se ujímá i šéfování opery Národního divadla, kterým zůstal po dlouhých 9 let. V roce 1767 Samuel Wallis objevil Tahiti. To objevil moc hezky. Roku 1815 prohraná bitva u Waterloo přinutila Napoleona Bonaparta k již druhé abdikaci na francouzský trůn. Roku 1973, to byl tehdy průlom v té studené válce, se americký prezident Richard Nixon v Bílém domě setkal s Leonidem Iljičem Brežněvem. No, nic zásadního se nestalo, ale jenom ta představa, že se tito dva setkali v Bílém domě, to muselo tehdy být něco mimořádného. No a roku 1942 byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Bohužel, jak všichni dobře víme, všech 7 vojáků zahynulo. No a já myslím, že na tohleto velmi důležité výročí pro naši republiku bychom teď měli zaspomínat jednou písničkou Honzy Vyčítala.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabrený saky paky, na sobě tu bundu kraky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

kancela, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Nestenganu dorážím, vresovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

Nedávno jsem četl rozhovor s jednou skotskou spisovatelkou, který mi byl velmi blízký už jenom tím, jak v podstatě celý začíná. Někdy vlastně těsně po úvodu se stočila řeč k nějaké nesmrtelnosti a tak. A ten novinář se jí na něco ptal a ona mu odpověděla, říkala, no miliony lidí touží po nesmrtelnosti a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší. To mi připadlo nesmírně vtipné a hlavně řekl bych výstižné. Tak do konce hodiny už stihneme jenom jednu jedinou písničku, bude to krásná skladba, prý se tomu říká Láska v podání Lenky Filipové. No a v té další hodině si připomeneme výročí dvou slavných muzikantů. Tak vám přeji příjemný poslech a těším se na vás po 22. hodině.

Rangers 500 mil, písnička z roku 1971 z alba s názvem Rangers Římská 3. Ten text k téhleté krásné písni složil Tonda Hájek společně s Honzou Vančurou. Myslím si, že tohle bylo období, kdy Rangers byli v totální formě a byli milováni celým národem. Je 22 hodin 8 minut k tomu, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a jak jsem slíbil v této hodině, a to tak, že hned v tom dalším vstupu budeme vzpomínat na některé hudebníky, kteří svým dílem už mezi námi nejsou a tím dalším dílem mezi námi naštěstí stále ještě jsou. Tak možná jsem vám lecos napověděl, nechte se překvapit. A z muziky, kterou vám mohu nabídnout, tak bude zpívat třeba Jarda Samson Lake tuhletu krásnou píseň.

Tak, to byla nabídka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Junior Brown a písnička z roku 1993 z alba Get With It. Ta původní nahrávka byla z roku 1966 a obstarali Red Simpson. Jdeme na to.

Tuhle nádhernou baladu kapely Beatles Long and Winding Road, kterou zpívala Paul McCartney, jsem nepustil jenom tak náhodou, ale proto, že Paul McCartney, představte si, právě dneska slaví 84. narozeniny. Zní to opravdu neuvěřitelně, protože když se podíváte na nějaké jeho vystoupení v současné době, protože opět jede turné, tak máte pocit, že ten člověk snad nezestárl. Opravdu na koncertech pořád hraje, překypuje energií.

Tedy 18. června a to ve Walton Hospital v oblasti Walton, což je v Liverpoolu, kde jeho maminka Mary pracovala jako porodní asistentka a jeho otec Jim McCartney tedy u narození svého syna nebyl, protože během druhé světové války pracoval jako dobrovolný hasič, takže zrovna u toho porodu nebyl. No, Paul, kdybych to měl vzít hodně hopem, tak Paul, když mu bylo 15 let, tak tuším, že to bylo někdy na začátku července roku 57, se setkal s Johnem Lennonem a jeho skupinou, která se jmenovala Quarrymen, a bylo to na slavnosti St. Peter's Church Hall ve Waltonu. No a skupina The Quarrymen tehdy hrála takovou směs rock'n'rollu a skiffu, což byl takový typ populární hudby s jazzovými, bluesovými a folkovými vlivy. No a brzy poté členové skupiny pozvali Paula McCartneyho, aby se k ním připojil jako doprovodný kytarista. A George Harrison se připojil v roce 58 jako hlavní kytarista, to je také zajímavé. A v roce 60 ho následoval Lennonův přítel z umělecké školy Stuart Sutcliffe, který hrál na baskytaru. No a do května roku 1960 skupina vyzkoušela několik názvů, včetně Johnny and the Moondogs, nebo Beatles, psáno Beatles, nebo Silver Beatles, různé přesmičky zkoušeli. No a v srpnu 60 se rozhodli s konečnou platností pojmenovat The Beatles. No a krátce před angažmá v Hamburku, což bylo slavné období, přijali bubeníka Pete Besta, kterého potom nahradil, jak všichni víme, Ringo Starr. No, Paul McCartney působil v Beatles až do jejího rozpadu, což byl rok 1970, a po smrti manažera skupiny Briana Epsteina, který je skvěle vedl, tedy se stal takovým nepsaným vůdcem skupiny a především jejím, dá se říct, nejaktivnějším členem, což tedy Paul vždycky byl. No a mezi jeho nejznámější písničky v tom období patří třeba Eleanor Rigby nebo Can't Buy Me Love, Let It Be samozřejmě, Hey Jude nebo Yesterday. No a Paul McCartney slavil úspěchy samozřejmě i potom, v polovině 80. let třeba spolupracoval se Stevie Wonderem nebo Michaelem Jacksonem, se kterým natočil dokonce dva duety. A v roce 94, to bylo pro milovníky Beatles důležité, předala Yoko Ono, tedy manželka Johna Lennona, s bílým členům skupiny Beatles Lennonovi demonahrávky, ke kterým pak nahráli ostatní členové doprovod. No a poslední skladby skupiny Real Love a Free as a Bird vydali na tom slavném albu Anthology, na jedničce a dvojce. No a píseň Now and Then, což je ta úplně nejnovější, ta byla vydána v listopadu roku 2023 jako single. A myslím si osobně tedy, že ještě jsou někde nějaké perly od Beatles zachovány a že je jenom otázka času, kdy výjdou ven. No, Paul McCartney je samozřejmě jedním z nejúspěšnějších skladatelů a interpretů všech dob, o tom není sporu. Je autorem nebo dejme tomu spoluautorem 32 písní, které se v žebříčku Billboard Hot 100, tedy stovka těch nejlepších, dostaly na první místo a v roce 2009 dosáhla ve Spojených státech prodeje 25,5 milionů nosičů s certifikací samozřejmě, tedy jako sólový umělec. No a mezi jeho nejvýznamnější patří, jako události v jeho životě patří třeba uvedení do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do síně slávy rock and rollu, a to hned dvakrát jako člen Beatles, což byl tuším rok 87 nebo 88, a potom také jako sólový umělec, to už bylo v roce asi 99, myslím. Za tu dobu pozbíral také 18 cen Grammy, také dostal řád britského impéria a také rytířský řád za služby hudbě. No, je toho opravdu hodně, hodně, a ten jeho majetek, tuším, že mu ho sčítali někdy v roce 2020, si pamatuji, tak odhadovali na 800 milionů liber, což je, kdybych na to přepočítali na koruny, tak ani se mi to počítat nechce. Důležité je, že Paul McCartney je tady stále s námi, stále koncertuje, stále skládá, teď vydal úplně novou desku, jsem vám hrál už jednu písničku a budu hrát pochopitelně další. Byl to mimochodem ten duet s jeho parťákem Ringo Starrem, krásná věc. Ale já bych teď rád pustil ještě jednu od Paula McCartneyho, která nepatří takovým těm radiovým hitům. A vzpomínám si, když jsem si to CDčko koupil kdysi v New Yorku jako nové úplně, mimochodem v obchodě pod dvojčaty, rok předtím, než se tam stalo to, co se tam stalo. A už tehdy mě ta skladba zaujala, jmenuje se Little Willow.
tedy malá vrba, a je to taková ukolébavka krásná.

kterou jsem i já pouštěl svému synovi před spaním. Tak pojďme si poslechnout, jakou nádheru složil a zpíval dnešní oslavenec 84letý Paul McCartney.

básních a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Ani tuhle tu nádhernou píseň jsem nehrál jen tak, ale právě proto, že Zuzana Navarová, která jí zpívala, by právě dnes slavila narozeniny. Narodila se 18. července roku 1959 v Hradci Králové. Bohužel nás opustila v pouhých 45 letech v prosinci roku 2004. Ona od roku 78 žila v rodném Hradci Králové, kde studovala na gymnáziu Josefa Kajetána Tyla. Vystudovala španělštinu a češtinu, tedy ten učitelský obor, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. No a po studiu nastoupila jako učitelka španělštiny na jazykové škole a na konci 80. let studovala souběžně s vystupováním jako zpěvačka na konzervatoři obor populární zpěv. No a od roku 80, což je mezi vámi jistě mnoha pamětníků, zpívala se skupinou Neres. Její první solové album vznikl až v roce 1992, no a v roce 1994 nahrála album s kapelou Tres a v následujících letech dalších 5 alb se skupinou Koa, která v podstatě do jisté míry funguje i dneska, kde hraje skvělý Camilo Cayer nebo Fran Taraba, což jsou muzikanti, kteří s okolností doprovází na koncertech třeba i Jitku Zelenkovou. No, Zuzana Navarová skládala nejenom písničky pro Neres nebo pro své projekty, ale skládala také scénickou hudbu k divadelním představením a byla také producentkou. Produkovala alba třeba Věře Bílé a skupině Kale a také objevila zpěvačku Radúzu. Radúza na to dokonce někde také vzpomíná, že jako tehdy ještě absolutně neznámá hrála na ulici, baskovala takzvaně, jak se říká. No a bylo to nedaleko městské knihovny v Praze, kde měla Zuzana Navarová koncert a šla po ulici a Radúza se jí prostě zalíbila, tak říká, hele, pojď se mnou. No a tak Radúza koukala, protože viděla svoji bohyni, ke které vzhlížela. Tak šla, říká, budeš hrát? A ona říkala, jak, kdy, nebo co? No dneska večer, budeš jako host, no. A tak to všechno začalo. A zbytek už je historie. Mimochodem Zuzana Navarová také stála v 90. letech v čele nadace Život umělce. No a po její smrti na její počest bylo ocenění nadace Život umělce, kterou zakládala, pojmenována Cena Zuzany Navarové. Já bych na ní teď rád zaspomínal písničkou, která je více než pro ní, řekl bych, příznačná. A pochází z úplně posledního alba, u jehož nahrávání jsem shodou okolností byl, protože my jsme tehdy ve stejné době oba dva točili desky, Zuzana točila s Kou a já jsem točil svoji desku v jednom pražském studiu a střídali jsme si tam frekvence. Takže se často stalo, že Zuzana končila a já jsem přišel hnedka po ní na řadu, natáčel jsem svoji desku a vzpomínám si, že tuhle tu nádhernou píseň jsem tam tehdy zaslechl, Zuzana mi ji pouštěla a musím tedy říct, že dodnes mě velice dojímá. Tak pojďme si zaspomínat na úžasnou a jedinečnou Zuzanu Navarovou. Tohle je píseň Pokojný a jasný.

0: voňavou trávou.
1: To byl Jarda Samson Lenk a jeho nádherná balada Trávou. Já jsem úplně zapomněl na jednu důležitou věc, když jsem přál mému dnešnímu hostovi, Milanovi Krpcovi, k svátku, tak jsem samozřejmě zapomněl poblahopřát i vám ostatním Milanům, kteří posloucháte, tak se omlouvám a dodatečně vám tedy ještě přeji, ať si ten zbytek toho dnešního svátku užijete. Máte na to ještě hodinu a necelých 6 minut, tak to si myslím, že se dá stihnout spousta věcí. Minimálně si třeba připít skleničkou něčeho dobrého, takže milí Milanové, přeji vám vše dobré. No a jenom takové malé info, po 23. hodině budeme opět soutěžit o knihu, takže si připravte číslo do studia 210 323 333, bude se vám hodit, pokud budete chtít vyhrát knihu. Teď už jdeme na další muziku, do konce hodiny stihneme ještě dvě písně a jedna z nich, tak to je ta, která právě teď začíná. Bude jí zpívat Zdeněk Břešťál. Přeji vám hezký večer a po 23. hodině se těším na slyšenou.

není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých klamů.

Je krátce po 23. hodině, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman, pochopitelně až do půlnoci. No a před námi soutěž, knižní soutěž, takže si připravte telefony, pokud budete chtít knihu. No, darovanému koni na zuby nekoukej, to samozřejmě všichni známe, to je známé přísloví. Zřejmě vzniklo z tradice odhadovat věk a tudíž i kvalitu koně podle zubů. Gary Mellon, vedoucí katedry jezdeckých studií na univerzitě v Missouri, dokonce dodává, pokud vám někdo koně daruje, buďte vděční. Nahlížet mu do huby by bylo stejně nezdvořilé, jako hledat cenovku, abyste zjistili, kolik dárek stál. No, autor přináší pozoruhodná fakta, za jakých okolností si koně lehají, jestli dokážou utéct gepardovi, nebo co dávají najevo, když mávají ocasem. Kromě zajímavostí, bohatě ilustrovaný průvodce nazvaný Úžasní koně obsahuje rovněž praktické rady pro chovatele, jezdce i milovníky těchto zvířat. V řecké mytologii vystupuje jistý kůň jménem Hippocampus. A já se ptám, milí posluchači, komu sloužil, co myslíte? Takže soutěžní otázka, na kterou můžete odpovídat a můžete volat na telefonní číslo 210-323-333 zní: bájný kůň Hippocampus táhnul vůz za A. Boha moří Poseidona, za B. Boha slunce Hélia, nebo za C. Bohyně moudrosti Atény. Ještě jednou zopakuji. Bájný kůň Hippocampus táhl vůz za A. Boha moří Poseidona, za B. Boha slunce Hélia, nebo za C. Bohyně moudrosti Atény. A volat můžete právě teď.

0: To byla Zuzana Michnová, kapela Marcias a píseň Marcias a Apollon. A vy jste volali a volali, ale pořád nepřicházela ta správná odpověď, kterou jsem chtěl slyšet až do chvíle, kdy zavolala posluchačka Jitka, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Jitko, ahoj ještě jednou.
1: Ahoj Petře a zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme. Tak a já jsem se ptal, co táhl bájný kůň Hippocampus. Takže za A táhl vůz boha moří Poseidona, nebo boha slunce Hélia, anebo bohyně moudrosti Atény. A ty si odpověděla správně, že to byla možnost.
1: Tak to bylo to Ačko, ano, tedy Poseidona.
0: Je to tak. Potleskočí za tebou.
1: Děkuju.
0: Já si myslím, že ta knížka teda jako mě, jako nekoňákovi, byť tedy člověku, kterého koně fascinují, tak je opravdu nádherná. Jsem do ní nahlídl a je tam spousta zajímavých věcí, takže mám chuť si ji přečíst. Škoda, že jsem ji nevyhrál já.
1: tak já ti když tak někdy půjčím, ale myslím si, že ke mně jde do správných rukou, protože jak ty víš, tak já jsem jediná mezinárodní westernová rozhodčí oprávněná z Ameriky na různé westernové disciplíny v Čechách, takže úžasný. Jako jo, těším se na ní.
0: Úžasný, tak opravdu padla do správných rukou. Takže ještě jednou gratuluju a posílám Děkuju. Ještě písničku Marušky Rotrové a přeju hezký
1: ano.
0: večer. Ahoj.
1: Taky, všem posluchačům, dobrou noc, ahoj.

To byl Tomáš Linka a kapela The White Stars, píseň Jesse James. No, když jsem tady večer s mým dnešním telefonním hostem Milanem Krpcem z kapely Zelená

Či vzpomínal i to, že oni vystoupí na letošním ročníku Porty, tak Porty se bude týkat i ta další píseň, protože jak jste z večerního vysílání zvyklí, teď už po několik večerů, tak i dneska proběhne speciální portovní SMS soutěž. Ona probíhá vlastně pořád přes celý den, ale takhle večer vám to vždycky avizuji jenom jednou. Jde o to, pro ty z vás, kteří jste to ještě nezachytili ve vysílání, že na Portu, vlastně na letošní 60. ročník Porty do Řevnic, zavítá mimo kapel a interpretů slavných jmen také 14 finalistů z celé republiky, kteří se budou ucházet o přízeň poroty a diváků, ale oni se budou vlastně už o to snažit ve vysílání. Takže my máme pro vás až do 23. června do půlnoci, kdy se vše uzavře, každý večer jednoho z finalistů, který zaspívá píseň, která zazní pochopitelně potom i v Řevnicích. No a ten výsledek té SMS soutěže bude vyhlášen právě na Portě v Řevnicích, a to v neděli 28. června, kdy Porta vlastně probíhá, je to poslední víkend v červnu od 26. do 28. Jinak ty písničky samozřejmě jsou i na webu Porty, ta adresa je porta-festival.cz, ale také zazní v pořadu Karavana, který pro vás pravidelně připravuje Jirka Vondráček s Denisou Markovou. No a dneska mám pro vás dalšího soutěžícího finalistu, který se jmenuje Jan Klubus, a písnička, kterou vám teď zaspívá, se jmenuje Prout. No a pokud se vám bude líbit, tak můžete spoplatněnou SMSku, která stojí 3 koruny, poslat na telefonní číslo 900 11 03 ve tvaru Folk, Mezera a číslo 8. To je číslo soutěžícího, který se jmenuje Jan Klubus. To je on.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Robert Křesťan a Radů za dobrý lidi. Tak a přátelé, můj čas ve studiu se pro dnešní večer naplnil, i když s tím časem je to relativní, protože, jak už říkal Seneca, nic na světě nám nepatří, jenom čas, což si myslím, že platí stále, už od dob Seneky. No, také jsem zapomněl ještě na jednu věc, protože samozřejmě dneska ty narozeniny slaví víc osobností a ještě na tři bych rád vzpomněl. Jedna, který dneska slaví narozeniny hudební skladatel a také frontman kapely Tři sestry, Lou Ferránek Hagen, ale také slaví narozeniny americký hudebník Dizzy Reed z kapely Guns N' Roses, nebo hraje také s kapelou Velvet Revolver. Narodil se v roce 63. No ale také slaví narozeniny dneska jedna dáma, která se jmenuje Barbara Broccoli, a to je americká filmová producentka. Je to dcera slavného Alberta Broccoliho, který produkoval všechny ty legendární bondovky, filmy o bondech, a jeho dcera naštěstí jde v jeho šlépějích a dneska slaví narozeniny. Takže když dovolíte, aby se s vámi dneska rozloučil krásnou písní z jedné mé oblíbené bondovky právě z přelomu 70. a 80. let, kterou zpívá Carl Simon a jmenuje se Nobody Does It Better. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit opět zítra od 20 hodin ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidnou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Každoročně se v trampských tamtamech objevuje touto dobou vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku. Jak pak by ne? Za prvé náš dlouholetý kolega Milon Čepelka byl dlouhá léta vedoucím poroty a nyní je jejím čestným předsedou. A za druhé, dobrodruzi a cestovatelé z této soutěže se často nebojí vypravit do míst, o kterých my pouze zpíváme z pohodlí naší domácí přírody. Dnes bych rád přivítal v tamtamech vítěze ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 novináře Eduarda Freislera. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Jak se tancuje kubánské tango v rytmu blues? Jak moc se za poslední dekády Kuba změnila? Co je na Kubě i v těchto těžkých časech krásné a co naopak člověku připomíná absurdnost dějinného experimentu? O tom všem si dnes budeme povídat. Pokud by vás cokoliv zajímalo, tak nám napište na SMS bránu, e-mail či přes mobilní aplikaci. Přeju vám příjemný poslech.

0: Na Country Radio posloucháte Tramské tamtamy dnes s novinářem Eduardem Freislerem. Pane Freislere, vy jste žil a působil přes 10 let ve Spojených státech, přesto vás hodně táhla Střední a Latinská Amerika. Kde se u vás tahle vášeň vzala?
1: Vášeň pro cestování? Asi už od malička, tak my se později budeme bavit o Hanzelkovi Zikmundovi a oni byli pro mě takové to první ponouknutí k tomu a ten svět objevovat. Ale já jsem vlastně do toho New Yorku přijel s takovým velkým plánem, chtěl jsem tam vystudovat a získat nějaké kontakty na americká média a pak se posunout do nějaké třetí země. A v roce 2018 se mi nabídla Venezuela, protože je to kousek od Spojených států, oni jsou velice bohatí na přírodní zdroje. Ta komunistická nebo socialistická revoluce tam zažívala velkou krizi, vypadalo to na velký sociální, morální, ekonomický kolaps, tak jsem si říkal, že to bude přesně ta země, do které bych se měl podívat a psát pro ty americká média, což se teda nakonec svým způsobem podařilo.
0: Když se trochu vrátíme do minulosti, vzpomenete si na vaši první cestu do zahraničí, třeba když jste byl kluk a řekl jste si, jo, tyjo, cestování to bude moje?
1: Já si myslím, že to byl Burgas v Bulharsku. Myslím, že bylo 9 nebo 10 a asi jako každý dítě jsem se rozběhl k moři, abych zkontroloval, jestli opravdu je slaný nebo ne. A pak jsem u toho moře dlouho stál a vlastně jsem nechápal, jak je možný, že tý soli je tam tolik, že i ta kapka prostě na tom prstu v té ruce byla tak slaná. Takže to bylo Bulharsko, no a myslím, že tam mě to chytlo hned, protože jsem samozřejmě sledoval ty lidi a zjišťoval jsem, že mluví úplně jiným jazykem, že dělají jiné věci, a že jinak jedí, jinak se radujou. Tak myslím, že to začalo možná v těch 9-10 letech.
0: Jak Masaryk říkal, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, souhlasil byste s tím, že i do kolika zemí a kolik kultur vlastně člověk pozná, tolikrát je člověkem?
1: Asi bych s tím souhlasil, ale pro mě je důležitý, že když jsem v nějaké té zemi, tak se snažím tomu jazyku porozumět, i když třeba jsem tam poprvé, tak se snažím s těma lidma mluvit v tom jejich jazyce, protože tím pádem se dozvíte o nich víc a není tam žádná bariéra, žádný filtr, takže pro mě je to vlastně úplně zásadní a na tu Kubu třeba už opravdu 25 let a už když jsem tam měl poprvé, tak jsem měl nějaké základy španělštiny, než jsem to tak vylepšil, že teď se s nima prakticky bavím v nějakém slangu a oni mi tím pádem o sobě i o těch svých životních okolnostech odhalují daleko víc.
0: My se dnes budeme bavit právě o vaší knize Kubánské tango v rytmu blues. Možná teď jenom úvodem, než se k tomu dostaneme víc. Vy tu knihu máte vlastně psanou v rozpětí 25 let. Kdy jste se na tu Kubu tedy podíval poprvé a za jakým účelem?
1: To bylo na podzim roku 2000, když jsem tam měl vyloženě ze zvědavosti. Byla to takový ten trend mezi mými kamarády, už si se byl podívat na Kubě, než to spadne, tedy než tam spadne komunistický režim. Takže jsem tam prostě jel vyloženě jenom se podívat a už tehdy jsem tam zažil jednu takovou velkou první epizodu a ani jsem nevěděl, že samozřejmě o tom budu psát knížku, to bych si nepomyslel v té době, ale udělal jsem si samozřejmě poznámky do svého deníku, protože já jsem takový deníkář trošku, což doporučí každému, kdo by chtěl udělat nějaký časozběr, že potom zjistí, že to, co má v hlavě v ten moment a to, co měl v hlavě před 10, 15, 20 lety, se strašně liší. Takže vlastně už ta první věc, kterou jsem tam zažil, tak se objevila v nějaké druhé kapitole, třetí, pokud tedy započítám ten úvod.
0: Pojďme za muzikou. Hoptrop, lodníku flamenta, nové struny, padají hvězdy z nebe. Já...

0: Zpíval David Richter. V Tremských tamtamech máme dnes vítěze ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduarda Freislera. Vy jste se tím vítězstvím zařadil po bok Jiřího Paše, Petra Jana Juračky či Lenky Linhartové, proto mám teda obzvlášť slabost. Je to pro autora zadosti učení, že se jeho cestopis stane vítězem této ceny? A tak nebuďte skromný.
1: Tak asi určitě, tak člověk, já si myslím, že každý člověk touží potom, aby jeho práce dostala nějakého uznání. Takže asi bych lhal, kdybych řekl, že mi to je úplně jedno, ale navíc není, protože jak už jsem řekl, k Zikmundovi a Havelkovi mám velkou úctu a spojuji si s nima spíš to hezčí dětství.
0: Jsou pro vás třeba právě, pokud jste tedy asi velký čtenář toho byl v dětství, byli pro vás nějakým způsobem vzorem toho, jak tu novinářskou práci dělat na těch cestách?
1: Tak já jsem byl...
0: Nebo inspirací? Jako?
1: Určitě inspirací. Já jsem byl dítě a ještě jsem nevěděl, že bych... Já jsem spíš chtěl být dobrodruh než novinář. I když samozřejmě tato naše práce občas zažívá takové dobrodružné kapitoly nebo epizody. Ale mě asi na nich... baví to, že vlastně oni byli bez toho filtru, že jo, my teďka trošku žijeme v době, kdy si na Instagram dáme fotografie, změníme si tam počasí a možná i svoji nějakou fyzickou váhu a výrazy, já nevím, co všechno dáme, lepší barvy, a když to oni tohle neměli, že jo, takže oni mi ten svět ukazovali tak trošku jako v syrovosti a hlavně zajížděli do končin, o kterých jsem vlastně ani neměl tušení a určitě ve mě něco zapálili, tehdy to jsem přesvědčený.
0: Myslíte si, že mohou vlastně ty jejich díla říct ještě něco dnešku, nebo vlastně k tomu, jak přistupovat k pozorování na cestách, nebo už jsou to prostě jenom historiografické záležitosti na zkoumání?
1: No já si právě myslím, a znovu se vrátím k té technologii, že vlastně oni možná jednou v nepříliš vzdálené budoucnosti vlastně budeme moct porovnávat, jaký ten svět jako opravdu byl, než tenhle ten svět, který je trošku zdeformovaný a vlastně předžvíkaný nějakou AI třeba, že jo? A hlavně tím, že člověk někam jede a spousta lidí kolem mě už tam třeba byla, už mi dává do hlavy obrazy nebo jejich vlastní zkušenosti, jejich vlastní postřehy a já už tam vlastně jedu s nějakou jakoby představou, když to oni často jezdili opravdu do panenské přírody a tohle to v té hlavě neměli, takže si to vlastně utvářeli podle svého. Takže myslím si, že jednou bude dobré je vidět, tak aby si člověk říkal, aha, takže tohle bylo to pravý, tohle je trošku klam.
0: Mě fascinovalo jako kluka, když jsem četl Afrika snů a skutečnosti, jak se to jmenovalo, první díl, jak oni vlastně jedou tou rozbombardovanou Evropou, zničenou. Vlastně než se tam vůbec dostanou, tak tam popisovali Německo, jak vypadalo a pak se mi dostala do ruky taková knížka Zvláštní zpráva číslo 4, nevím, jestli jste to někdy měl v ruce. A to oni vydali o tehdejších poměrech v Sovětském svazu. Proto právě tehdy Jiřího Hanzelku úplně zatrhli, nemohli vlastně publikovat. Tak se mi líbila i ta jejich vlastně novinářská odvaha. Oni se na těch cestách třeba potkali s Eduardem Mingrišem, který tady byl naprosto jako... Tak to si myslím, že by vlastně mohlo být vzorem, že?
1: Určitě. Já jsem si ještě u toho vzpomněl, nechci teda odskakovat do Hanzelky a Zikmunda, ale mám strašně rád polského novináře, on se jmenuje Kapušinský. A třeba jeho styl té literární reportáže mě totálně uchvátil v nějakých 20, 25 a on se teda vydával také do, vlastně on se mimo jiné proslavil tím, že byl v Africe v době, kdy ty jednotlivé africké národy získávaly nezávislost na koloniálních mocnostech a byl u takového velkého dění, ale vždycky to často to tady píše přes osudy konkrétních lidí a popisuje tu krajinu a tak to jeho pero mě opravdu jako uchvátilo.
0: V dalším vstupu se již dostaneme na slibovanou Kubu. Upozorním pouze ještě na to, že vítězný cestopis Eduarda Freislera se jmenuje Kubánské tango v rytmu blues a je k dostání ve všech dobrých knihkupectvích.

0: Dozněla skladba Pátý den v týdnu, hráli Kátyho, zpíval Petr Třebický. S Eduardem Freislerem se nyní v Trnavských tamtamech vydáme konečně na Kubu. Název vaší knihy Kubánské tango v rytmu blues. K čemu má odkazovat?
1: Je vlastně jednoduchý, protože tango se tancuje ve dvou a já jsem tam, samozřejmě to není muž a žena, ale Castro a kubánský

0: Já jsem záměrně před vstupem pustil KTO, píseň zpíval tedy Petr Třebický, který nedávno u nás v rádiu vzpomínal na to, jak jezdili v 70. letech na Kubu koncertovat. Mluvil o našlapaných sálech, výborné náladě, pomalu, jak kdyby to tam bylo zalité sluncem, ale ptám se, opravdu ta Kuba v 70. a 80. letech před zhroucením Sovětského svazu takto vypadala, nebo to bylo jenom zdání zahraničního umělce?
1: Tak oni si nežili úplně špatně, protože ten Sovětský svaz je prakticky sponzoroval a nejen to, vlastně sponzorovalo bývalé Československo. Já už jsem to někdy řekl v nějakém rozhovoru předtím, třeba můj otec se vztekal, když zjistil, že mu strhli z výplatní pásky peníze, které se posílily na Kubu jako v rámci nějaké bratrské socialistické pomoci. Bez toho, aby on to chtěl. No. Takže oni, tam jim přitékalo spoustu peněz na ten ostrov a i turismus v té době sice neexistoval, chci si tedy říct, protože vlastně masové turistice to Fidel odevřel až v nějakém roce 1993, protože ty lidi chtěl úplně totálně kontrolovat a nechtěl vlastně, aby přijížděli západňáci a nějak mu ten jeho lid nakazili nějakou jinou vizí života. Takže ten ostrov, zvlášť v 70. letech, tam se nedostal, byť třeba západní magazín. Jo. Ale ty peníze přicházely a ti lidé do dneška mají takzvané knížečky, mne se to libretýkas nebo libreta, a kam jim ten stát vlastně posílá dotované potraviny nebo potraviny zdarma, jako rýže, fazole, třeba i kuře, kdysi tam samozřejmě bylo i zubní pasta, šampony, tohle, tak to už tam dávno není. Ale tehdy ta knížečka byla plná, teď když se do ty knížečky podíváte, tak prakticky tam je vyplněná kolonka jenom rýže a fazole.
0: Já si pamatuju, že moje maminka i vzpomínala, že protože náš dědeček pracoval dlouhá léta na letišti ve Kbelích, byl plukovníkem tam, jak jezdili vlastně Kubánci sem učit se třeba lítat a to a koukat na tu techniku, že vlastně to poměrně byl čilý, ta výměna těch zkušeností, že sem vlastně se i podívali dost.
1: No určitě a přijde vám opravdu vtipný, já když jsem zamířil poprvé do vesničky Kue, to malá vesnice na východě Kuby, to se říká Oriente, je to nějakých 800 nebo 900 kilometrů od Havany, a kam jsem přijel do rodiny mé budoucí ženy, teď už tedy bývalé ženy, a udělali jsme tam takovou party, koupil jsem prase, opékalo se a najednou přišel 50-letý Kubánec a v ruce držel takový sešítek, do kterého já jsem se jako v první třídě psal ty první písmenka, to A a B, a on na mě vytasil jako češtinu, ale to nebyla čeština, já jsem tam byl v tom baráku poprvé 2003, ale to byla čeština třeba z roku 85 a mluvil třeba o Prioru, že jo, socialistický supermarket a o tom, jak dělal ve strojírnách ČKD, že jo, to už taky dávno neexistuje. A vlastně mi zněl jako komunistický hlasatele, že jo, z 80. let, když jsem poslouchal ty komunistické zprávy, tak jsem se hrozně smál a říkal, tady ten sešítek mi ležel tolik let a ty jsi první Čech a asi i poslední, který do Kueta kdy přijel, tak jsem si chtěl pokecat česky, no, tak to bylo dojemný.
0: Já tady teď mám skladbu Chan Chan. To je taková ikonická skladba pro Kubánce. Možná proč je tak slavná? Co to je vlastně za píseň?
1: No tak Chan Chan je vlastně asi největší hit té slavné legendární skupiny Buena Vista Social Club, která vlastně ti muzikanti, už jim bylo přes 70, mohli vyrazit na první velké turné, kde je Castro nechal vyrazit, a myslím si, že hudebníci, kteří zažili komunistická léta, tak se dokáží s nima do nich nějak vžít, protože i když vyprodávali ty koncertní sály, tak když pak přijeli domů, tak dostali akorát nějakou výplatní pásku, pár pesos, protože samozřejmě většinu výdělku si bral ten Castrův režim. A Chan Chan je samozřejmě i na té slavné desce, které se prodaly miliony, miliony kusů, takže je to, teď když třeba jdete Havanou, tak Chan Chan tam uslyšíte opravdu každý večer.
0: No tak si pojďme tuto skladbu pustit, myslím si, že je to rozhodně premiéra u nás v rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: V Tremských tamtamech dozněla tématická skladba k dnešnímu povídání, protože tu máme autora knihy Kubánské tango v rytmu blues Eduarda Freislera. Jak je možné, že vlastně v době, kdy se na celém světě bavíme o tom, že Kubánci trpí nedostatkem jídla, výpadky elektrického proudu či nefunkční infrastrukturou, nabízí, a to zmiňuji jenom cestovky u nás, když jsem si to dneska projel, dovolené na Kubě s krásnými hotely, památkami a čistými plážemi?
2: Tak já nechci urážet nějaké cestovní kanceláře tady nebo zpochybňovat nějaký jejich podnikatelskou strategii, ale oni ty lidi většinou navezou třeba do Varadera, což je takové all inclusive, takový resort, kde prakticky oni tu opravdovou Kubu nezažijí. Vlastně zažijí jenom tu blištivou Kubu toho tance, těch doutníků, těch nablízkaných starých Amerik, ale prakticky nepoznají tu ulici, která je úplně o něčem jiném.
1: Dalo by se říci, že jsou tedy místa na Kubě, do kterých je jako pro ten účinek na ty turisty investováno víc peněz, aby to tak jako vypadalo okatě, vlastně podobně, jako to vidíme u jiných autoritářských režimů, a zbytek prostě chátrá?
2: Tak to jste řekl naprosto přesně. Ten turista je totální priorita, vlastně záchranné lano pro ten režim, protože Kuba už vlastně nějakých pár, určitě po roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, tak prakticky vsadila na tu turistickou kartu a bez toho turismu oni nemají vlastně šanci přežít. A i jsou teď v té strašné špatné ekonomické situaci i kvůli tomu, že od pandemie vlastně tam ten turismus klesá a teď díky ropné blokádě Donalda Trumpa, kdy vlastně ten ostrov nemá palivo a přestaly fungovat továrny a zemědělská výroba, nejezdí hromadná doprava, tak tam samozřejmě ti turisté nepojedou, protože co chce ten turista? Chce samozřejmě to, aby měl hezký pokoj s klimatizací, aby se mohl natankovat a kamkoliv se jet podívat, aby nezažil nějaký výpadek elektřiny, aby neviděl v ulici odpadky, protože samozřejmě popláři tím, že nemají ten benzín, tak nemůžou jet, aby to uklízeli. Takže ten turismus je pro ně opravdu vlastně ten jediný zdroj valut, nebo jako tedy peněz. No.
1: Jací jsou běžní Kubánci?
2: To je samozřejmě těžký, protože já bych vlastně nedokázal říct, jací jsou Češi, abych nezaběhl do nějakých stereotypů, ale z toho, co já jsem za těch posledních 25 let zažil, tak oni jsou to hrozně vřelí lidi vlastně ze srdce na dlaně, ale samozřejmě tím, že zažívají už léta toho materiálního nedostatku a faktu, že opravdu mnozí z nich hladoví, tak někdy takové to přátelství, které vám hned nabízí po 5-minutovém setkání, je samozřejmě dané tím, že od vás chtějí ty peníze, takže člověk, který by třeba chtěl se tam nějak zpřátelit nebo zaplout do té společnosti, tak by se měl dávat pozor, že často je to o těch Kubanců samozřejmě z výpočítavosti. Ale nechci samozřejmě užít takhle silné slovo. Já asi, kdybych byl v jejich situaci, tak bych se taky pokusil od nějakého západního turistu získat nějaké peníze ve chvíli, kdy prostě nemáte jídlo ani, řeknu to třeba toaletní papír, tak když vám ten turista dá pár dolarů a vy si tohle to můžete i hned jít pořídit, tak asi bych prostě dělal to samé, co dělají oni. No.
1: Vy jste tam byl, kolikrát jste tam vlastně byl na Kubě, dá se to spočítat?
2: Ty od roku 2000 třeba 10krát, 11krát. Ty pobyty byly, jako párkrát jsem tam byl i 3 měsíce, někdy jsem tam byl třeba jenom týden, takže já vlastně nedokážu úplně přesně říct, jak dlouho, ale asi jsem v žádné jiné zemi nebyl tak často, kromě Spojených států.
1: Když tam člověk jede jako turista, má šanci se podívat i mimo nějaké prostě vyznačené lokality? Může se jít podívat, jak ty běžní Kubánci žijí?
2: Určitě, tak já jsem tohleto dělal prakticky hned od začátku. On s váma nejezdí žádná nějaká státní gorila, která by vám říkala, nebo která by na vás dávala pozor, nebo se na vás dívala nějakým ostrým okem, nebo tedy hlídala ty Kubánce, s kterými vy se bavíte, to tam neexistuje. Ale já vám teda řeknu jeden příběh. Já když jsem přijel poprvé tedy do toho Kueta, jak už jsem tam mluvil o té své bývalé ženě, tak první, co jsem musel udělat, že jsem jel do Majary, což je další tedy město, které se zpívá v písni Chan Chan. A tam jsem musel zaplatit $30 za to, že budu spát v kuetu. A já jsem se teda divil, proč mám platit vlastně peníze za to, že budu bydlet u kamarádů, nebo stalo se to i v době, kdy už jsem byl dávno jako ženatý s tou Kubánkou a i tak jsem vlastně musel platit poplatek za to, že budu spát pod střechou své rodiny prakticky. A oni říkali, no to je potvrzení, že nejsi žádný sabotér nebo terorista, že o tobě víme a můžeš tady prostě v klidu být, protože teď už prostě o tobě vědí i ten úřad, i místní policista, který se na mě přišel podívat, teda jak vypadám a co tam jako budu dělat nebo nebudu dělat. Takže tohle bylo trochu něco jiného, ale jinak samozřejmě člověk si může pronajmout turistické auto nebo nějakou starou Ameriku, obyčejného Kubánce, kterého potká na ulici, a když je to tedy taxikář a může si prakticky kamkoliv vyjet. Teď je to samozřejmě těžší kvůli tomu, že to palivo je opravdu drahé. V tom dubnu, když jsem tenhle ten rok byl, tak litr vycházel na 200 korun. Takže se nedá jet na ten východ, ale nějakých v rádiusu nějakých 100 kilometrů od Havany se to i tak dalo. I přes ty obrovsky drahé pohonné hmoty.
3: Dobře, děkuju. Tak pojďme zase za muzikou a pak budeme pokračovat.

0: Hrála brněnská karabina, vy posloucháte Tremské tamtamy, které dnes s Eduardem Freislerem věnujeme vlastně Kubě. Možná, co vás osobně na Kubě tak fascinuje, že se tam stále vracíte?
1: Tak teďka samozřejmě s ohledem těch 25 lety příběhy a chci vědět, kolik, jak některé osudy prostě skončí svým způsobem, protože ten oblouk vyprávění už sleduju nějakou dobu. Ale asi mě tam nejvíc přitahuje ta, už jsem o tom mluvil, ta dobrosrdečnost a taková ta až nakažlivá radost ze života. Teď se mě někdo ptal, kam bych mu vlastně doporučil jet, do jaké krajiny, nebo podívat se na nějakou architekturu nebo nějaká umělecká díla, a já vždycky říkám, a jestli by si chtěl pochopit jako Kubu a dobře se pobavit, tak je to prostě rumba party ve vnitrobloku, kde se sejde desítky lidí a prostě trsají až, já nevím, do ranních hodin. Samozřejmě teď je to trošku horší, protože ti lidi jsou opravdu zesláblí, protože život zpráva je špatná, prostě nemají dostatek toho jídla a často se nemůžou vlastně ani osprchovat, protože nejde ten proud. Tak už to trošku jakoby vymezalo, ale já jsem to tam zažil teda před 10-15 lety a bylo to totálně spontánní a tam se vlastně mluví o tom, že ten tanec je vlastně takový dialog mezi mužem a ženou a když vám to spolu klape v tanci, tak vám to možná klape i v soukromém životě a ve vztahu, protože vlastně předvídáte krok toho dalšího a v té spontánnosti vy vlastně vytvoříte ten tanec, že jo? Tam nejsou žádné pravidla, oni se vlastně ten nejlepší pár se vlastně vycítí v těch pohybech, tak to mě tam tehdy zaujalo. Mi nějaký učitel říkal, učitel salsy, že dával hodiny někde v Los Angeles a tam zjistil, že tam pro ty Američany je to o té osilněvosti nebo se jako předvíst, ale na Kubě je to vlastně o tom vnitřním dialogu.
0: Vy už jste teď o tom mluvil, já osobně mám také několik přátel, kteří mi říkali, že by se na Kubu rádi vypravili. Mě by to teda také zajímalo, ale oni vždycky mluví o tom, že by chtěli vidět ty památky, architekturu, navštívit přírodu, která je tam také krásná. Je vůbec dobrý nápad tam teď jezdit?
1: No, jestli vám nevadí tady všechny ty strasti, že jako vám ani to ještě celkem samozřejmě jde, když bydlíte v nějaké turistické oblasti, tak vám tam ten proud zřejmě půjde, protože ten režim se snaží o to, aby ten turista se tam aspoň tedy nějak jako cítil pohodlně, ale jakmile vyjedete na venkov, tak se musíte smířit s tím, že když padne tma, tak padne tma a nikdo vám nerozsvítí a toho benzínu je opravdu málo, takže určitě velkou část Kuby prostě nemůžete vidět. A potom samozřejmě, zvlášť, když mluvíte španělsky, tak ti lidé vám po čase začnou vyprávět o utrpení, bolesti a strádání a na někoho to třeba může působit špatně. No. Takže to zrovna není nějaká země, kam byste si vyjeli odpočinout nebo tam zažít nějakou velkou zábavu, no, protože je to opravdu země, která strádá.
0: Možná ještě poslední otázka. Když reflektujete těch 25 let, co tam jezdíte, myslel jste si už tehdy, že to takhle dopadne a bylo to už tehdy tak hrozné jako teď a jenom se to vygradovalo, nebo to prostě ještě tehdy ten režim nějak ustával a dneska s tou dobou, jak se posunula, už je totálně mimo?
1: No já mám pocit, že to spíš jako trošku pustné, jo? Že třeba v tom 2000-2003 tam ty baráky také těm lidem padaly na hlavu, lidé měli hlad nebo neměli peníze. Objevují se tam pro mě takové vlastně epizody, které se opakují po těch 25 letech. Často tam potkávám lidi, jejich životní prostor je vlastně minimální, protože nemají peníze vlastně a ani energii na to, aby, vždycky to říkám, aby měli vlastně šanci na nějaký životní rozlet, protože bohužel jsou takhle deprimováni a takhle drceni tou diktaturou, takže někteří ti lidé vám prakticky budou připadat stejní a pak zjistíte vlastně, že jste je nepotkal včera, ale před 25 lety.
0: Vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler byl dnes naším hostem. Já bych jenom upozornil, že kniha se jmenuje Kubánské tango v rytmu blues. Všem jí moc doporučuji. A vám moc děkuju, že jste dneska přišel. Mějte se moc hezky, co vám daří.
1: Díky za oslovení a mějte se hezky.
0: Kamarádky, kamarádi, to bylo pro dnešek vše a za týden se budu těšit na slyšenou. Mějte se, ahoj.

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

veselá. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: tak jsme jeli do Châteauneuf du Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídlil papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídlil papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacířství a ten zas toho a neuznávali se.
1: To je, tři papeže, tamtý...
0: Já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. Ale... Dokonce kolem lidí, jak je známo. A... Tak, tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů šatonevských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětluji, tedy, že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak... Přivolal slečnu nějakou, říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím skutečně poutníka, který narazil na svaté místo. A ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala... Já jsem řekl, a votr santy, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí. Jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina, ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru, zvedl kufr a tam viděl na něj kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. A ten celník na mě kouká, povídá, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a obojí už nemám. Vzpomínám někdy na oktávíny, vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
2: Vy jste byl v Marseille, pokud máte bujabézu.
0: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byli teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
3: Dostali jsme chobotnice, mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
0: Jo?
3: Žádný chobotnice.
0: Vepřový.
3: Vepřový.
0: A přitom to prase je vošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok, protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vlnění těchto. Ještě máte nějaký dotaz? Tady se fajn sedí, no.

0: nejpodivuhodnější jídlo v cizině.
1: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. A my jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nejbrž najednou. Přinesou asi 23, 25 misek, to jsou takový kaše, různě říká se tomu taheny. A to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. A ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a to jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohleto a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
2: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
1: No to je, ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví. A jsou lidi, jsou na ně fanšbeksy a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to je těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
3: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
1: Jo, takhle dopravní. No tak já už jsem zažil kde co, já jsem třeba, jako mladík jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista. A já jsem jezdil daleký trati, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, jo? A kde jsou Beskydy?
3: Beskydy to vím.
1: To vím.
3: To jsou na Moravě. To...
1: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestuju letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý vodíly jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašný na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, že ho člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby. A teď ten velbloud leží. A vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Nikdy. Ne, to už ne.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1800.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen.